prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž,

vydal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhý dech, ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: výlet ech.
1: Čertem neduhým,
0: páni chytnem druhej dech.
1: To budete koukat.
0: A až nám za pár let
1: staň se osude,
0: začnou říkat kmet.
1: Toho nebude,
0: páni chytnem druhej dech.

0: třeba OK, to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se,
1: skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: V následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani siest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlují, ty kluci, že není gratis ani siest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.
5: S celou kapelou hrajte pro skvělou Zuzi. Zuzi, rytmus ocením.

0: dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si ji takhle můžeme připomenout. Že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli. Pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak se.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: No tak já teď začnu pořád.
4: No.

0: A když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem, tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase. Mm-hmm. František Filipovský a Valdemar Matuška. Tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.
2: Všemocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla.
3: Všemocný pán ti dal železný svaly,
2: leč máš-li

0: stvořil čin jen k tvýmu pokušení. Do pokušení nesmíte bouhnout.
1: Bůh stvořil čin jen k tvýmu pokušení.
0: Leč! Máš-li kapičku štěstí? Máš-li kapičku?

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička a naš

ulici, chodíval s ním mariňák s bílou čepicí. Už to nebyl námořník, nýbrž kapitán, svali mě

0: desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi. Neboli...
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Mm-hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami a vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Toho zdrudo.
4: Ty bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Moje. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne,
1: ti
0: ne, já nechci, ne, ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiši,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Yeah.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježíš, ty jsi hodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Co mi fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko, Františku.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: to
0: tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Yeah. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany. Z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavní víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A?
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji
9: vás,
3: velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básnit.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8.
11: Nikdy.
10: 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě. Hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj. Určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ti lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak... Je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty ses mi uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo, ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. Ah, to jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být. Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči? To si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi,
2: ano,
1: hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás uškrtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásný...

0: a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otejrák a další v pořadu, to je Fór.
1: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
2: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
3: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
4: tak...
3: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
5: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
6: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
4: tak jsem to sundal ty
6: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říkala, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
8: Ano, milé, hele.
0: No, bez toho.
9: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
0: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic. Furt nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo.
11: No a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo Ačko.
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od dob platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vysovicích na Zlínsku dokončují dělníci stavbu chodníku v ulici Partizánská. V Zubří na Vsetínsku pokračuje stavba klidového centra. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Celkem 445 metrů dlouhý chodník dokončují dělníci v těchto dnech v Partizánské ulici ve Vysovicích. Práce začaly letos v květnu. Pracovníky realizační firmy čekají ještě dokončovací práce, jako například výsev trávy mezi chodníkem a přilehlými zahradami. Pokračuje mluvčí Vysovic Jiří Žůrek.
2: Město investovalo do této stavby necelé 4,5 miliony korun bez DPH. Na stavbu chodníku naváže ve dnech 14. až 18. září pokládka nového živičného povrchu. Tu zajistí ředitelství silnic Zlínského kraje, které je správce této komunikace.
0: V Zubří pokročila stavba nového klidového centra. Dělníci tam aktuálně betonují stropy a připravují podklad pro zelené střechy. Součástí zázemí budou veřejné záchodky, amfiteátr nebo hudební altán. Kdy bude hotovo, dodává nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
3: Termín předání díla je ke konci letošního roku s tím, že ještě v příštím roce na jaře budou probíhat výsadby z květin a stromů, tak aby měli velkou šanci se uchytit a aby se nesadili někdy před zimou, kde by mohlo dojít k poškození, takže se budou sadit až na jaře.
0: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
4: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
0: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu. Informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo, podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, krátce polojasno až skoro jasno. Občasné přehánky, později odpoledne zataženo a v noci budou na většině území přibývat srážky. Aktuální teploty jsou 11 až 15 stupňů a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Brzkého vstávání vás, milí posluchači, zdravím. Jestli už máte kafe na stole, jak se říká, start povolen. Dnes je úterý, k datu 18. srpna si přidáme svátek Heleny a za chvíli taky malou výseč historie, ať víme, jak se aktuální datum zapsalo do let minulých. Začínáme písničkou Lucky Vondráčkové, teď je 5 hodin 4,5 minuty. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do úterý 18. srpna. Nahlédneme do kalendária. Ve starém Poddvorově na Slovácku se v roce 1933 narodil dnes už zesnulý hudebník Pavel Jurkovič, autor proslulých televizních zpívánek. Ve stejný den i rok přišel na svět v Kyjově také dnes už zesnulý krajinářský architekt a profesor krajinářské architektury Ivan Otruba. Mimo jiné byl autorem architektonické úpravy botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity. V roce 2019 byl oceněn poctou České komory architektů. 18. srpen má v úmrtním listu chemik Otto Wichterle. Zemřel v roce 1998. Otto Wichterle pocházel z Prostějova, chemii miloval od dětství. Dosáhl obrovských úspěchů, byl autorem nejméně 150 patentů. V roce 1956 vyrobil první měkké kontaktní čočky, výsledky jeho práce budily pozornost vědců celého světa. 49. narozeniny dnes oslaví hokejista Petr Čajánek, trojnásobný mistr světa. Se Zlínem nejprve zažil 4 neúspěšná extraligová finále, než získal mistrovský titul v roce 2014. Posuneme se do roku 1990. Na Strahovském stadionu v Praze koncertovala britská skupina Rolling Stones. A na závěr letopočet 1992. Tehdy skončilo druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Mezi zájemce bylo rozděleno 30% z nabízených akcií státního majetku v hodnotě zhruba 200 miliard korun.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Napřed kariéra herecká, pak teprve přišla na řadu muzika. Australský hezoun Jason Donovan nás vrátí do roku 90, i když samotná písnička má historii mnohem delší. Na jednom koncertě jeho byl tehdy velikán Andrew Lloyd Webber a prý odcházel naprosto ohromen, v nejlepším slova smyslu. Poslechneme si písničku V rytmu deště.

0: Před minutou bylo 4:15. Dobré úterní ráno, zaměříme se na další vývoj oblačnosti a teplot. Krátkou předpověď i tentokrát uvedu ranním stavem regionu.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Hošťálkové, ve Zlíně, v Luhačovicích, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. O jeden víc, tedy 14, naměřil Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vizovice, Bojkovice, Strání, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy, 12 stupňů vidím ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. Dnes bude převažovat oblačno, ráno hlavně na jihozápadě kraje krátce polojasno až skoro jasno. Zejména v severovýchodní části kraje se mohou objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Později odpoledne a večer bude převažovat zataženo a v noci budou postupně od severozápadu na větší části území zase srážky přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 na Valašsku kolem 18 stupňů. Ráno povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré nebo velmi dobré jsou rozptylové podmínky a biozátěž pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík.
2: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloňané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hejtmánková, hezké ráno. Kvůli opravě mostu v Koželužské ulici ve Valašských Kloboukách musí lidé až do poloviny září využívat náhradní objízdné trasy. Cyklisté jedoucí po cyklostezce Bevlavla mohou opravovaný most objet ulicí Palackého a na trasu se znova napojit na ulici Nádražní. Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku nechalo pokrýt novými dožky střechu jednoho z domů. Do objektu zatékalo a podle vedoucího muzea Petra Hlavačky už bylo nutné původní dožky odstranit. Do domu s popisným číslem 104 neměli dosud návštěvníci přístup. Nyní se ale v interiéru chystá nová expozice, která by se měla otevřít od příští návštěvnické sezony. Přítoky do vodních nádrží v povodí Morava jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to i nádrže ve Slušovicích na Zlínsku. Nádrže přesto zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou. Soud v Moskvě začne projednávat případ ruského opozičního politika Borise Naděždina. Čelí obvinění z účasti na aktivitách organizace, která je v Rusku označovaná jako nežádoucí. 63-letý Naděždin na slyšení nebude, nedávno totiž Rusko opustil. Politik se před 2 lety pokoušel kandidovat na prezidenta. Mezi kandidáty jako jediný odpůrce války proti Ukrajině, úřady ho ale z voleb vyřadili. Rusko Naděždina minulý měsíc taky zařadilo na seznam zahraničních agentů. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, ráno krátce i polojasno až skoro jasno. Občasné přehánky, později odpoledne zataženo a v noci bude na většině území přibývat srážky. Aktuální teploty jsou 11 až 14 stupňů a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu brutální okupace vojsky Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou pravdivými informacemi. První díl už za chvilku, teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré úterní ráno.

Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Za 5 minut, 6:15, vítejte milí posluchači s Českým rozhlasem Zlín do úterý 18. srpna. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jenom příběhem bojů o pražskou budovu rozhlasu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravil hlasatel rozhlasu z roku 68 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první 4 zuby. Začal zvedat karabáč na mě, tak mě dobíte. Ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i v organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni

0: Je v té černé pričope a ten soudruh Bělak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
1: Okupační akce měla zelenou.
2: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
3: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
4: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
1: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
2: Ivane, jeď domů, Nataša ti chodí s kolijou, máma.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před dvěma minutami bylo 6:45. Dobré úterní ráno. Meteorologové nám říkají, že dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne. Rozvedu a upřesním hned po ranní kontrole regionu.
1: Počasí.
0: Teploty jsou vyrovnané, 13 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holšťálkové, ve Zlíně, v Luhačovicích, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. 14 stupňů to je případ Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Vizovic, Bojkovic, Strání, Štítné nad Váří, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, 12 stupňů teď vidím ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. Převažovat bude oblačno, ráno hlavně na jihozápadě kraje krátce polojasno až skoro jasno. Zejména v severovýchodní části kraje se mohou objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne pak vytratí. Později odpoledne a večer bude zase převažovat zataženo, v noci budou postupně od severozápadu na větší části území

0: zase srážky přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22, na Valašsku jenom kolem 18 stupňů. Ráno povane slabý, přes den pak mírný vítr, západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou a taky se udrží dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěž je mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je úterý, na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno do 18. srpna. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. Dozvíme se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli. 6 hodin bude za 7 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlíně se před začátkem školního roku změní nastavení nového systému řízení dopravy. Fotbalovému klubu v Rožnově pod Radhoštěm hrozí, že bude vracet dotaci. O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Dobré ráno. Nový systém na modernizovaných křižovatkách ve Zlíně se začátkem školního roku přizpůsobí očekávanému nárůstu provozu. Systém, který zbývá dokončit na posledních třech z celkem 45 zlínských křižovatek, má zlepšit průjezdnost městem a zároveň upřednostňovat vozidla MHD a integrovaného záchranného systému. Pokračuje vedoucí realizace ze společnosti Cross Ivo Gajdošík.
5: Ta zářivá doprava tím, že vlastně je poměrně extrémní a vždycky ta první polovina září je mnohem hustší než vlastně zbytek roku, takže se nám to ukáže někde nějaké limity nebo možnosti pro zlepšení, takže na tom budeme dál kontinuálně pracovat.
3: Radní v Rožnově pod Radhoštěm řešili nevyúčtované dotace tamního fotbalového klubu. Klub je nevyúčtoval městu, Zlínskému kraji ani Národní sportovní agentuře. Vedení města se teď chce s agenturou sejít a zjistit, za jakých podmínek může klub dotace udržet. V budoucnu by mohl klub přejít pod místní tělovýchovnou jednotu, říká lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
6: Nemáme s tím problém, ale musí nám to schválit NSAčko jako poskytovatel dotace. Ten náš další postup závisí na tom, jak se nám podaří zjistit od Národní sportovní agentury podmínky udržitelnosti a možnosti, které město v dané situaci má.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přejít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
7: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářský soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
3: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít zhruba 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatel do nich přitom investuje 10 000 korun. Platí jim třeba letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle analýzy ministerstva práce z minulého roku po této lhůtě odejde ze svého zaměstnání až 10% z nich.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, ráno krátce polojasno až skoro jasno, občasné přehánky, později odpoledne zataženo a v noci budou na většině území přibývat srážky. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 14 stupni a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Probouzení do 18. srpna vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík. Přeju pohodu na úterním startu. Dobré ráno. Dnešní pranostika nám říká, přinese-li déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. No jak se dívám do předpovědi, možnost přehánek meteorologové nevylučují. Upřesníme si každopádně před 6:30. Teď je 6:05, poslechneme si Karla Gotta a hned po jeho písničce navážu na historii přes pravidelné kalendárium.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do úterý 18. srpna. Nahlédneme do kalendária. Ve starém Poddvorově na Slovácku se v roce 1933 narodil dnes už zesnulý hudebník Pavel Jurkovič, autor proslulých televizních zpívánek. Ve stejný den i rok přišel na svět v Kyjově také dnes už zesnulý krajinářský architekt a profesor krajinářské architektury Ivan Otruba. Mimo jiné byl autorem architektonické úpravy botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity. V roce 2019 byl oceněn poctou České komory architektů. 18. srpen má v úmrtním listu chemik Otto Wichterle. Zemřel v roce 1998. Otto Wichterle pocházel z Prostějova, chemii miloval od dětství. Dosáhl obrovských úspěchů, jak víme. Byl autorem nejméně 150 patentů. V roce 1956 vyrobil první měkké kontaktní čočky, výsledky jeho práce budily pozornost vědců celého světa. 49. narozeniny dnes oslaví hokejista Petr Čajánek, trojnásobný mistr světa. Se Zlínem nejprve zažil 4 neúspěšná extraligová finále, než získal mistrovský titul v roce 2014. Gratulujeme. Posuneme se do roku 1990. Na Strahovském stadionu v Praze tehdy koncertovala britská skupina Rolling Stones. A na závěr letopočet 1992, kdy skončilo druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Mezi zájemce bylo rozděleno 30% z nabízených akcií státního majetku v hodnotě zhruba 200 miliard korun. Kalendárium uzavírám a jdeme zpátky do regionu. Zhruba 150 učitelů z celé České republiky se tento týden vrátilo zpátky do lavic. Na letní škole v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku se podle programu Začít spolu chtějí naučit, jak pro děti udělat výuku zajímavější. Jak to vypadá, když se v létě učí ti, kteří jindy učí ostatní, uslyšíme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupinu Queen si hrajeme poměrně často, když na chvíli opouštíme domácí hudební vody. Teď si pustíme dvojku britské hitparády v roce 79. Crazy Little Thing Called Love. Písničku složil Freddy a kromě zpěvu vzal do ruky výjimečně i druhou, tedy rytmickou kytaru, což bylo nezvyklé. Většinou jsme ho totiž viděli za klavírem.

0: Za minutu 7:15 je úterý 18. srpna. Zatímco většina škol začne fungovat až po skončení prázdnin, v Buchlovicích se třídy, chodby i školní jídelna zaplnily už teď. Pořádají tam totiž letní školu, ovšem ne pro děti, ale pro učitele. Těch se tam z celé republiky sjelo zhruba 150. Chtějí se naučit, jak udělat výuku ještě zajímavější.
1: Tady poučina jako prezentuje nějakou
2: knížku.
3: Třeba jsme si zkoušeli, jak vlastně probíhá ten den v tom začít spolu, jaké jsou tam ty aktivity. Taky jsme si vyzkoušeli nějaké ledolamky, když vlastně se ty děti ve třídě neznají, tak aby se navzájem jako poznali.
4: Říká mi po prvních lekcích mladý učitel Dan ze základní školy Bohumila Hrabala v Praze.
3: Přijel jsem tady, protože budu mít od září první třídu s výběrem na ten program Začít spolu. Přijel jsem se tady obohatit, jak vlastně vést ten program, jaké aktivity využít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
5: Všechny aktivity, které jsme zatím dělali, byly společné, byly bezvadné, byly zajímavé. Je to spíš takový návod, jak bychom to mohli dělat. Je to takové hodně otevřené, což je super, že tam každý najde to svoje.
4: Doplňuje ho další účastnice letní školy Lucie, která přijela z Bohumína.
5: Určitě jsme tady proto, abychom se něco nového naučili, abychom nevyhořeli a abychom byli blíž dětem.
4: To je i smyslem celé letní školy, potvrzuje jedna z lektorek Hana Babanová.
6: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování, a to rozhodně proměňuje toho člověka v té učitelské roli hrozně moc.
4: Vzdělávací program Začít spolu je primárně určený pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol. Využívají ho ale už i učitelé na druhém stupni. Jak přesně vypadá, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která program v České republice zaštiťuje.
7: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže vlastně učitel se pohybuje mezi dětmi, spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou. Ale primárně si vlastně ty děti učí mezi sebou, to vrstevnické učení je pro nás taky moc důležité.
4: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
9: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 9 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si, jaké počasí doprovodí nejbližší dny. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Úterní ráno ve Zlínském kraji nám prosím popište na úvod, jaká je momentální situace v oblačnosti a v teplotách.
1: A tak to ráno je většinou oblačné, na západě kraje teď mohlo být přechodně oblačnosti i méně, ale také se na některých místech právě v té západní části mohla objevit nějaká slabší přeháňka a teploty ty se oproti minulým dnům pohybují v relativně úzkém rozmezí mezi 11 a 14 stupni Celsia.
0: Co nám úterý nabídne až do západu slunce? Jak vypadá celková předpověď na 18. srpen?
1: A převáží oblačno, to znamená ta zmenšená oblačnost nebo ta někde menší oblačnost by postupně měla přibývat. Také se mohou objevovat přehánky, a ty se ale zpočátku odpoledne vytratí a pak ve druhé části odpoledne a večer bude převažovat zataženo a později večer budou postupně od severozápadu přibývat srážky. Dnešní maximální teploty čekáme mezi 19 a 22 stupni Celsia. Na Valašsku tam ta maximální mohou zůstat trošku níž, tam i kolem 18 stupňů Celsia. A k tomu bude teď vát ráno slabý a přes den postupně mírný západní až severozápadní vítr. A večer vítr opět trochu zeslábne a bude se měnit na jihozápadní.
0: Biozátěž zůstává příznivá?
1: Ano, ta zůstává na stupni číslo 1.
0: Hned se podíváme taky na zítřek. Bude v něčem z meteorologického pohledu středa jiná?
1: A úplně ne, stále, respektive noc zůstane spíše zatažená, srážky se ty večerní mohou rozšířit na většinu zemí a naopak v její druhé části budou ustávat a zítřek pak převáží oblačnem, občas se opět mohou vyskytovat přehánky a večer a v noci bude oblačnost ubývat nebo může oblačnost ubývat až na skoro jasno. Zítřejší maximální teploty ty už budou vyšší, někde opět znovu letní 23 až 26 stupňů Celsia. Na západě kraje až 27 stupňů Celsia.
0: Když dokončíme pracovní týden, jaké jsou vyhlídky na čtvrtek, pátek? Naznačme si ještě další průběh.
1: Tak teploty budou postupně růst, čtvrteční maxima mezi 24 a 28, páteční mezi 25 a 29 stupni Celsia, ale v obou dnech se na obloze bude odehrávat něco podobného, převáží oblačno, můžou se objevit přehánky, ve čtvrtek to odpoledne a potom i hlavně večer budou srážky četnější a mohou se objevit i bouřky. Pátek bude oblačný nebo polojasný a s menší pravděpodobností se mohou objevit nějaké přehánky, případně znovu i nějaká bouřka. A potom v noci na sobotu mohou srážky i s bouřkami přibývat.
0: Ještě nám chybí závěrečné hodnocení historie. Prozraďte, Báro, prosím, jaké rekordní teploty doprovodily 18. srpen ve Zlínském kraji?
1: A maximum je z roku 2022 ze Starého Města na Uhersko-Hradišťsku 34 stupňů a 9 desetin a minimum z roku 1949 z Husliné Kychové 1 stupeň a 8 desetin nad nulou.
0: Tak to bylo i historické srovnání. Všeho počasí tím pádem zaznělo. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila a uvedla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme. Přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Také pěkné dny naslyšenou.
0: Za necelých 5 minut bude 6:30, to znamená, že si můžeme dovolit před zprávami ještě jednu delší písničku. Bude od Jany Kratochvílové v stínu Kapradiny. A já vám přeju dobré úterní ráno za celý Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Nový travnatý povrch má fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova v Luhačovicích. Původní povrch sloužil přibližně 15 let a jeho stav už neodpovídal potřebám pravidelného sportovního využití. Bývalý lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí 4 ještěři sochaře Karla Rába. Největší z nich má přes 3 metry, další jsou menší kolem 1 až 60 cm. Leží na skalách a na spadaných kamenech. V následujících týdnech k ním přibude ještě had. V noci navíc podle autora svítí. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O 4-týdenní kurz je větší zájem než o standardní 6-týdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, ráno ještě krátce polojasno až skoro jasno. Čekejte občasné přehánky, později odpoledne zataženo a v noci budou na většině území přibývat srážky. Aktuální teploty jsou 11 až 14 stupňů a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a na řadě je opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Všem za volantem přeju klidnou jízdu a posluchačům, kteří se právě probudili, dobré ráno. Abych upřesnil, dnes je úterý, 18. srpna, slaví svátek Heleny. Máme 6:30 a bezmála 3 minuty, už posílám další písničku na pohodu od Evy Farné.

0: Příjemné úterní vstávání si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 18. srpna za 5 minut, 6:45. Jedna z chaloupek Muzea v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku má novou doškovou střechu. Jde o chalupu, která dosud nebyla přístupná návštěvníkům a výletníci ji mohli obdivovat jenom zvenčí. To se ale už brzy změní, podrobnosti uslyšíme v reportáži 10 minut před 7:30. Víkendová Barum Rally Zlín nepřinesla jenom triumf domácího pilota Adama Březíka, ale taky pořádnou dramatizaci boje o letošní titul mistra České republiky. Víc se na toto téma zaměříme 10 minut před 8:00. A já už za chvíli přidám počasí krátkou úterní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve druhé části odpoledne a večer bude převažovat zataženo, později večer potom budou postupně od severozápadu srážky zase přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22, na Valašsku jenom kolem 18 stupňů. Ráno povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: K pláži na přehradě Bystřička vede jediná cesta přímo po silnici, kudy projíždějí auta. Lidé si stěžují, že je to nebezpečné a sepsali petici. Více o tématu už za chvíli v reportáži Gabriely Hickl.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
5: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
2: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Lidé z Bystřičky na Vsetínsku chtějí bezpečnou cestu kolem přehrady. Chodník tam úplně chybí, chodci i cyklisté proto musí uhýbat projíždějícím autům. Sepsali petici, kterou už podepsalo přes 100 lidí a další podpisy přibývají. Jestli se situace změní, teď záleží na vedení obce, rozebereme v reportáži.
1: Já si myslím, že to tu chybí trošičku nejspíš. Hlavně v těch zatáčkách většinou jak jezdí ty auta, že? Ještě s vozíkem, jak je taky široký, tak ať to nás něco nenabourá.
2: Rodinu z Šenova u Nového Jičína potkávám v momentě, kdy právě čekají, až budou moci přejít silnici od Rtolu Klenov k přehradě. Hned proti Klenovu je bufet. Jeho provozovatel Martin Hoňák říká, že situace na Bystřičce je kritická.
3: A pokud tady někdo chce je třeba jenom pěšky nebo na koloběžce, na nějakém kole, jestli je to elektro nebo šlapacím, tak tady ty možnosti prostě nejsou.
2: Největším problémem je podle něj bezpečnost pěších, kteří se podél přehrady přesunují k oblíbené pláži.
3: Na druhé straně přehrady je to kolikrát neprůjezdné, což se týká hlavně záchranných sborů, když jsou horka, což je taky špatně, a ti lidi jsou tady odkázaní pouze na to projít pěšky.
2: Podobně to vidí i výletníci z blízkého Valašského Meziříčí.
4: No myslím si, že to je docela velký problém. Kdyby udělali aspoň na jedné straně prostě cesty chodník, aby ti lidi fakt mohli jít jako buď nahoru nebo dolů, protože takhle to o ničem prostě.
2: Lidem z horního konce Bystřičky došla trpělivost. Podpisů je teď zhruba 130 a dál přibývají. Autorem je Milan Sochor.
5: Cílem by bylo v ideálním případě tady vybudovat nějakou cyklostezku nebo aspoň chodník, odvést ty turisty pěší i na kole mimo tu hlavní komunikaci, zajistit jim nějakou bezpečnost. A když se ptáme těch lidí, co nám to podepisují, tak většina těch lidí říká, že už to tady mělo být před 20 lety.
2: Chodník ale není jediné, co lidem na Bystřičce chybí.
5: Tu prakticky není kde i na záchod. Lidi chodí buď do přírody nebo do vody a dneska prostě v 21. století to absolutně nedostačuje.
2: Přesto se sem lidé pořád vrací. Bystřička je pro mnohé kultovním místem. Jezdili sem často ostravští havíři, stály tu podnikové chaty. Pravidelně se sem vrací i Ladislav Hanák z Kojetína na Hané, kterého potkávám na pláži u přehrady.
6: Pro mě je to krásný retro, jako taková vzpomínka. No. Ale samozřejmě bych přál, aby se to jako dostalo do povědomí víc a aby sem jezdili lidi, aby se hotel Klenov podařilo zrekonstruovat, jak se plánuje.
2: Starosta Bystřičky Zbyněk Fontíšek z ODS o petici ví. Podle něj je ale obec pořád zadlužená. Peníze šly do vody, kanalizace i optického kabelu a cesta kolem přehrady vede přes pozemky desítek vlastníků i pozemky povodí Moravy.
7: Toto je na strašně dlouhou trať. Je to finančně tak náročné, že toto obec s naším rozpočtem by stejně nezvládla.
2: První studie na promenádu kolem celé přehrady má obec v šuplíku 22 let. Chodník zatím nemá ani metr. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vedení Kroměříže získalo dotaci na opravu staré sportovní haly. Ve Vizovicích dokončují dělníci stavbu chodníku v ulici Partizánská. Začíná soudce společností Meta. Podle amerických státních žalobců navrhla sociální sítě tak, aby u dětí vyvolávali závislost. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Kroměřížská radnice získala dotaci 6,8 milionů korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly Teje Slavia v Kotojecké ulici. K tomu žádá o příspěvek přes 1 000 000 korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu a hotovo by mělo být do konce srpna. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
4: Celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 11,4 milionu korun. Sportovní hala je z roku 1962 a dlouhá léta se do ní neinvestovalo. Slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate.
2: Téměř 500 metrů dlouhý chodník dokončují dělníci v těchto dnech v Partizánské ulici ve Vizovicích. Práce začaly letos v květnu. Pracovníky realizační firmy čekají ještě dokončovací práce, jako například výsev trávy mezi chodníkem a přilehlými zahradami. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žurek.
5: Město investovalo do této stavby necelé 4,5 miliony korun bez DPH. Na stavbu chodníku naváže ve dnech 14. až 18. září pokládka nového živičného povrchu. Tu zajistí ředitelství silnic Zlínského kraje, které je správce této komunikace.
2: Přítoky do vodních nádrží v povodí Morava jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to i nádrže ve Slušovicích na Zlínsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
6: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
2: V Kalifornii začíná soudce společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné až 1,4 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
7: Žalobci po Metě požadují zrušení tzv. Návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno, ráno ještě hlavně na jihozápadě kraje polojasno, čekejte občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci budou srážky. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 14 stupni a nejvyšší teploty naměříme 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Letní rána jsou příjemná, možná, milí posluchači, vítáte nový den u kofejnové porce někde na terase a sledujete okolí. V každém případě přeju dobré úterní ráno, i když se chystáte do práce. Dnes je 18. srpna, svátek oslaví Heleny. Za chvíli můžeme soutěžit, pro výherce tu mám připravenou knihu vydavatelství Kazda s názvem Dívka v bouři. K samotné otázce z moravského nářečí se dostaneme hned, jak zaspívají Hana Zagorová s Petrem Reskem. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík. Teď je 7 hodin 5 a půl minuty.
8: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin a skoro 9 minut, před námi úterý 18. srpen a jako každý všední den, ani dnes nevynecháme soutěž, jak se u nás mluví. Otázka je připravená, cena za správnou odpověď taky. Jde o knihu vydavatelství Kazda Dívka v bouři. Na obálce čtu, že vám vrátí jistotu a vaší dceři klid. Pokud máte zájem, tady je naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Začíná soutěž, jak se u nás mluví, a otázku připravil pan Ondřej. Slovo, které za chvíli uslyšíte, se používá v části Uherského Hradiště Jarošov. Koho máme na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady je Ludmila ze Vsetína.
0: Paní Ludmilo, zdravím srdečně. Nějaké povinnosti vás vytáhly z postele nebo chuť na kafé?
2: No, pane redaktore, kafičko už mám vypité. Vedle mě sedí jeden vnouček, který by chtěl zjistit, jak ta soutěž probíhá. A čekám další dvě vnoučátka. Prázdniny,
0: no,
2: jsou prázdniny.
0: Bezva, takže budete mít takovou tu příjemnou hlídací roli.
2: Přesně, ano.
0: Chuť soutěžit.
2: Ale už se těším, až začne školní rok.
0: Ano, chuť soutěžit vám rozhodně nechybí, předpokládám. Takže pojďme k otázce. Zní takto pro dnešek.
3: Dnes se budu ptát na to, jestli pak posluchači víte, co je to lelík.
0: Lelík?
2: Co lelík? To?
0: Lelík.
2: No tak já si myslím, ale to jako zatím nezávazně,
0: ano,
2: že to je nějaký cůpek z vlasu.
0: Velmi dobře. To bylo rychlé, úderné.
2: Já mě zapletala lelíky, když jsem byla malá.
0: Takže to víte, paní Ludmilo.
2: Ano.
0: No jenom si potvrdíme od pana Ondřeje.
2: Ano, ano.
3: Lelík je cop z vlasů.
0: Takže vaše odpověď samozřejmě byla správná. Hezká úprava vlasů.
2: Škoda, že nevidíte reakci mého vnuka, jak je šťastný.
0: No.
2: To jsem jako volala kvůli němu, i když už jsem se párkrát k vám dovolala.
0: Tak a dnes to vyšlo, se vším všudy, vy jste zareagovala, paní Ludmilo, hned na první dobrou, jak se říká. Tak ano. Mladým dívkám určitě lelík sluší, to máme dnešní hádanku rozluštěnou, známe i dnešní vítězku, já vám gratuluju.
2: Děkuji.
0: Mějte hezký den, nashledanou.
2: Vy taky, ano, děkuji, nashledanou.
0: Paní Ludmila chvilinku počká na telefonu a my si pustíme další zajímavou muziku.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tony Orlando byl hvězdou začátku 70. let, my si ho teď připomeneme v sestavě Down. Dvě čokoládové slečny mu zajistily doprovodné vokály a písnička se v roce 73 stala nejprodávanějším singlem v Americe i ve Velké Británii. Jenom tak na okraj, původ myšlenky Žluté stuhy, o které tam zpívají, mohl pramenit z praxe 19. století, kdy některé ženy údajně nosily žlutou stuhu ve vlasech na znamení oddanosti manželovi nebo milenci sloužícímu v americké kavalérii. Za 3 minuty bude 7:15.

0: Je přesně 7:45, zaměříme se na další vývoj oblačnosti a teplot. Krátkou předpověď i tentokrát uvedu ranním stavem regionu.
1: Počasí.
0: Jak si všímám z údajů měřících stanic, teploty jsou vyrovnané, napříč celým Zlínským krajem se pohybujeme mezi 11 a 15 stupni. Očekávejme, že bude převažovat oblačno, ráno hlavně na jihozápadě kraje krátce polojasno, mohou se objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Ve druhé části odpoledne a večer pak má převažovat zataženo, později večer budou postupně od severozápadu zase srážky přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 na Valašsku kolem 18 stupňů. Ráno povale slabý, přes den to bude mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. U toho jsou dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky. S tímto stavem bychom měli i den dokončit. Co se týká biozátěže, beze změny všímám si jedničky, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet do Rimic na Kroměřížsku, kde jedna z chalup zdejšího muzea v přírodě dostala novou doškovou střechu. A muzeum má s objektem velké plány, o tom si řekneme víc už za chvíli.
2: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje, koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 8 minut do půl 8 s Českým rozhlasem Zlín si přejeme dobré ráno do úterý 18. srpna a pokračujeme po regionu. Jedna z chaloupek Muzea v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku má novou doškovou střechu. Do objektu s číslem popisným 104 tak už nezatéká a jedinečný příklad lidového stavitelství východní Hané vydrží i pro další generace. Jde o chalupu, která dosud nebyla přístupná návštěvníkům rymického skanzenu a výletníci mohli obdivovat pouze zvenčí. To se ale už brzy změní, podrobnosti zjišťovala naše reportérka.
1: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
2: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
1: Pokud bychom se bavili v číslech, tak na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
2: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
3: Začíná to vlastně z pole až na střechu, takže vy vlastně to musíte na podzim zaset a zesec starou mašinou samovás z 60. let, prostě staré žně.
2: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
3: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes mátičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek, který potom jde ke střeše a tam se musí navlhčit vodou a uvázat povříslem na střechu. Je to starý způsob prostě krytí.
1: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
2: Jakou má teda trvanlivost došková střecha?
1: Podle klimatických podmínek bývala 20 a více roků. Dnes dá se říct, že s drobnými opravami může ta došková střecha vydržet 10 až 12 roků.
2: Jaký je došek izolant?
1: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
2: No tak ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
1: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře.
2: Otevření zbrusu nové expozice pod zbrusu novou doškovou střechou podle etnografa a vedoucího Petra Hlavačky plánují ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Z Kroměřížska Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
4: Já vím, jak láska svádí.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Kvůli opravě mostu v Koželužské ulici ve Valašských Kloboukách musí lidé až do poloviny září využívat náhradní objízdné trasy. Cyklisté jedoucí po cyklostezce Bevlava mohou opravovaný most objet ulicí Palackého a na trasu se znova napojit na ulici Nádražní. V Zubří pokročila stavba nového klidového centra. Dělníci tam aktuálně betonují stropy a připravují podklad pro zelené střechy. Součástí zázemí budou veřejné záchodky, amfiteátr nebo hudební altán. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatel do nich investuje desítky tisíc korun, například do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat 30 dní. Potom podle odhadů ministerstva práce až 10% z nich mění místo, třeba kvůli lepšímu platu. V Česku nyní pracuje téměř 15 tisíc Filipínců. Srpnové zemětřesení v Kolumbii způsobilo škody za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo okolo 290 lidí a přes 4 tisíce jich utrpělo zranění. Prezident Abelardo de la Espriecha zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Otřesy poškodili nebo zničili obytné domy, školy a nemocnice. Více než týden po otřesu řada lidí zůstává v nouzových přístřežcích. Dnes bude v regionu oblačno. Ráno hlavně na jihozápadě kraje ještě polojasno až skoro jasno. Čekejte občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci budou srážky. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půjdeme za kulturou, zjistíme, kde se chystají zajímavé letní akce. Už za chvíli přidám několik tipů pro volný čas. Teď je 7:30. Dobré úterní ráno přeju u klasického Big Beatu skupiny Flamengo.

0: Tady je Český rozhlas Zlín, 8:30, pokračujeme kulturou, nabídnu několik zajímavých tipů. Muzeum v přírodě Rimice dnes představuje program s názvem Pečeme v muzeu. Návštěvníkům představí, jak cennou potravinou byl pro naše předky chléb, jak si ho vážili a zejména, jaké pracovní činnosti předcházely jeho přípravě a upečení. Součástí programu je i samotné pečení. Program v muzeu v Rimicích na Kroměřížsku se koná ve dvou opakovaných blocích, dopolední od 10 hodin a odpolední od 14. Festival Divadelní Luhačovice pokračuje druhým dnem a bude u toho i Český rozhlas Zlín. Od 10 do 13 hodin pro vás budeme vysílat přímo z haly Vincentka v Lázních Luhačovice. Tam se můžete přijít za námi podívat. Součástí našeho vysílání bude po 11. hodině i rozhovor s kmotrou festivalu, slovenskou herečkou Kamilou Magálovou. Ve Zlíně se dnes koná komentovaná prohlídka výstavy Pavla Preissnera a Petra Kunčíka. Ta nabídne osobní setkání s umělci a můžete se tak dozvědět zajímavé informace k jejich společné výstavě. Autorská komentovaná prohlídka začíná dnes v 17 hodin v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Dnes začínají tradiční rimické bartolomějské hody. V rámci dnešního programu zvou pořadatelé na fotbalové osmifinále poháru hejtmana Zlínského kraje, ve kterém se od 17:30 v podvečer utkají Rimice s Tečovicemi. Hlavní program hodů poté pokračuje v pátek a o víkendu, kdy se můžou účastníci těšit na hudební zábavu, promítání filmů anebo slavnostní průvod dobrovolných hasičů.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. She's crazy like a fool.

0: Velké Karlovice, 15 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Valašská Senice a Horní Bečva, 11 stupňů pak Maruška, Hostýnské Vrchy. Převažovat bude oblačno, ráno hlavně na jihozápadě kraje krátce polojasno, mohou se objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Ve druhé části odpoledne a večer pak má převažovat zataženo a později večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 na Valašsku jenom kolem 18 stupňů. Ráno povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky. Biozátěž zůstává pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víkendová Badum Rally nepřinesla jenom triumf domácího pilota Adama Březíka, ale taky pořádnou dramatizaci boje o letošní titul mistra České republiky. Více se na téma zaměříme za okamžik s naším sportákem Davidem Nekvindou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Velké drama nabídne finish letošního mistrovství České republiky v automobilové rally. Po víkendové Barum Rally Zlín totiž zbývá odjet už jenom zářijový závod v Pačejově, před který mají reálnou šanci na celkové prvenství tři piloti. Dva z nich pocházejí ze Zlínského kraje, tak myslím, že další reportáž Davida Nekvindy vás určitě bude zajímat.
1: Před Barum Rally Zlín vedl český šampionát Dominik Stříteský. Pilot z Kelče na Valašsku ale kvůli zranění domácí závod vynechal a propadl se na třetí místo. Boj o titul ale nevzdává a věří, že zářijový podnik v Pačejově stihne.
2: Myslím si, že je to téměř jisté, že to stihneme. Myslím si, že to bude otázka tří týdnů maximálně, než usedneme znovu do auta a v tu chvíli uvidíme, co se bude dít a jak na tom jsme.
1: O jednu příčku nad Stříteským je teď Adam Březík, který vítěz víkendové Barum Rally. Krátce po závodě se o pořadí v šampionátu nezajímal.
3: Ne, momentálně to pro mě znamená to, že jsme vyhráli Barumku a to je prostě nejvíc.
1: Na souboj v posledním závodě sezóny se ale pilot z Lukova na Zlínsku už teď těší.
3: Rozhodně, je samozřejmě škoda, že Dominik tady nestartoval, že on odstoupil. Mohlo to být ještě zamotanější, ale pojďme do toho, myslím, že ta sezóna je tak dost zajímavá a bude ještě zajímavější v tom Pačově.
1: Zmíněný Honza je Jan Kopecký, obhájce titulu a celkově 11-násobný mistr České republiky. Ten musel z Barum Rally odstoupit a tím přišel i o šance na výhru v šampionátu. Bral to sportovně.
4: Je to pro nás ztracený, ale nedá se nic dělat, prostě někdy takovýhle sezóny jsou. Ne?
1: V nejlepší pozici je před závěrečným závodem na první pohled vedoucí Filip Mareš. V českém šampionátu se ale na konci sezóny účastníkům škrtá jeden nejhorší výsledek a to je pro Mareše nevýhodné. Na rozdíl od Březíka se Stříteským absolvoval a dojel všechny závody. To znamená, že potom posledním se mu odečte nejvíc bodů. Vypočítat dopředu varianty, kdo za jaké konstelace tedy v Pačejově titul získá, je tak velmi složité.
5: Z pohledu šampionátu je asi úplně nejkrásnější, aby se rozhodlo na trati a ne takhle při Dominikově neúčasti, takže asi to tak má být.
1: Těší se i Mareš na dramatické finále sezóny. Rally Pačejov se na Plzeňsku pojede o víkendu 18. až 20. září. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlíně se před začátkem školního roku změní nastavení nového systému řízení dopravy. Ve skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku se v jednom z doškových domků chystá nová expozice. O rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Nový systém na modernizovaných křižovatkách ve Zlíně se začátkem školního roku přizpůsobí očekávanému nárůstu provozu. Systém, který zbývá dokončit na posledních třech z celkem 45 zlínských křižovatek, má zlepšit průjezdnost městem a zároveň upřednostňovat vozidla MHD a integrovaného záchranného systému, pokračuje vedoucí realizace ze společnosti Cross Ivo Gajdošík.
5: Ta zářivá doprava tím, že vlastně je poměrně extrémní a vždycky ta první polovina září je mnohem hustší než vlastně zbytek roku, takže se nám to ukáže někde nějaké limity nebo možnosti pro zlepšení, takže na tom budeme dál kontinuálně pracovat.
3: Modernizace všech křižovatek by potom měla být hotová do podzimu, aby se stihly čerpat dotace na tento projekt. Ten město vyjde na 220 milionů korun. Bývalý lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí čtyři ještěři sochaře Karla Rába. Největší z nich má přes 3 metry, další jsou menší, kolem metru a 60 cm. Leží na skalách a na spadaných kamenech. V následujících týdnech k ním přibude ještě had. V noci navíc podle autora svítí.
6: Ty plastiky vlastně jsou ozvláštěny tím, že jejich struktura umožňuje vlastně dovnitř vložit osvětlení, takže který je na solární panel, a takže vlastně jakmile se setmí, tak se ti ještěři rozsvítí a vlastně tu skálu nasvěcují ještě.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale předpokládá, že je i nadále bude potřebovat část dětí. Dnes začínají jednání o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dříve řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
7: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu oblačno. Ráno hlavně na jihozápadě kraje ještě polojasno až skoro jasno. Čekejte občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci budou srážky. Aktuální teploty jsou 11 až 15 stupňů a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zhruba 150 učitelů z celé České republiky se tento týden vrací zpátky do lavic. Na letní škole v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se podle programu Začít spolu chtějí naučit, jak pro děti udělat výuku zajímavější. Jak to vypadá, když se v létě učí ti, kteří jindy učí ostatní, uslyšíme už za chvíli a pak se vydáme do jednoho z nejvyhledávanějších cílů Moravy, do Zoo Zlín. Můžeme v ní za jeden den procestovat doslova všechny kontinenty. Jaké ale byly její začátky a která doba pro ní byla nejtěžší? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Kořeny před půl devátou. Teď si pustíme skupinu Turbo, je 8 hodin a 5 minut, Petr Uhřík stále přeje dobré úterní ráno.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 10 minut je úterý 18. srpna. Zatímco většina škol začne fungovat až po skončení prázdnin, v Buchlovicích se třídy, chodby i školní jídelna zaplnili už teď. Pořádají tam totiž letní školu. Ovšem ne pro děti, ale pro učitele. Těch se tam z celé republiky sjelo zhruba 150, chtějí se naučit, jak udělat výuku ještě zajímavější.
1: Tady učí nám jako prezentuje nějakou
2: knížku.
3: Třeba jsme si zkoušeli, jak vlastně probíhá ten den v tom začít spolu, jaké jsou tam ty aktivity. Taky jsme si vyzkoušeli nějaké ledolamky, když vlastně se ty děti ve třídě neznají, tak aby se navzájem jako poznali.
4: Říká mi po prvních lekcích mladý učitel Dan ze základní školy Bohumila Hrabala v Praze.
3: Přijel jsem tady, protože budu mít od září první třídu s výběrem na ten program Začít spolu. Přijel jsem se tady obohatit, jak vlastně vést ten program, jaké aktivity využít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
5: Všechny aktivity, které jsme zatím dělali, byly společné, byly bezvadné, byly zajímavé. Je to spíš takový návod, jak bychom to mohli dělat. Je to takové hodně otevřené, což je super, že tam každý najde to svoje.
4: Doplňuje ho další účastnice letní školy Lucie, která přijela z Bohumína.
5: Určitě jsme tady proto, abychom se něco nového naučili, abychom nevyhořeli a abychom byli blíž dětem.
4: To je i smyslem celé letní školy, potvrzuje jedna z lektorek Hana Babanová.
6: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování, a to rozhodně proměňuje toho člověka v té učitelské roli hrozně moc.
4: Vzdělávací program Začít spolu je primárně určený pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol. Využívají ho ale už i učitelé na druhém stupni. Jak přesně vypadá, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která program v České republice zaštiťuje.
7: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže vlastně učitel se pohybuje mezi dětmi, spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou, ale primárně si vlastně ty děti učí mezi sebou. To vrstevnické učení je pro nás taky moc důležité.
4: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si, jaké počasí doprovodí nejbližší dny. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Co nám úterý nabídne až do západu slunce? Jak vypadá celková předpověď na 18. srpen?
2: A převáží oblačno, to znamená ta zmenšená oblačnost nebo ta někde menší oblačnost by postupně měla přibývat. Také se mohou objevovat přehánky, ty se ale zpočátku odpoledne vytratí a pak ve druhé části odpoledne a večer bude převažovat zataženo a později večer budou postupně od severozápadu přibývat srážky. Dnešní maximální teploty čekáme mezi 19 a 22 stupni Celsia. Na Valašsku tam ta maximální mohou zůstat trošku níž, tam i kolem 18 stupňů Celsia. A k tomu bude teď vát ráno slabý a přes den postupně mírný západní až severozápadní vítr. A večer vítr opět trochu zeslábne a bude se měnit na jihozápadní.
1: Biozátěž zůstává příznivá?
2: Ano, ta zůstává na stupni číslo 1.
1: Hned se podíváme taky na zítřek. Bude v něčem z meteorologického pohledu středa jiná?
2: Úplně ne, stále, respektive noc zůstane spíše zatažená, srážky se ty večerní mohou rozšířit na většinu zemí a naopak v její druhé části budou ustávat a zítřek pak převáží oblačnem, občas se opět mohou vyskytovat přehánky a večer a v noci bude oblačnost ubývat nebo může oblačnost ubývat až na skoro jasno. Zítřejší maximální teploty ty už budou vyšší, někde opět znovu letní 23 až 26 stupňů Celsia. Na západě kraje až 27 stupňů Celsia.
1: Když dokončíme pracovní týden, jaké jsou vyhlídky na čtvrtek, pátek? Naznačme si ještě další průběh.
2: Tak teploty budou postupně růst, čtvrteční maxima mezi 24 a 28, páteční mezi 25 a 29 stupni Celsia, ale v obou dnech se na obloze bude odehrávat něco podobného, převáží oblačno, můžou se objevit přehánky, ve čtvrtek to odpoledne a potom i hlavně večer budou srážky četnější a mohou se objevit i bouřky. Pátek bude oblačný nebo polojasný a s menší pravděpodobností se mohou objevit nějaké přehánky, případně znovu i nějaká bouřka. A potom v noci na sobotu mohou srážky i s bouřkami přibývat.
1: Ještě nám chybí závěrečné hodnocení historie. Prozraďte, Báro, prosím, jaké rekordní teploty doprovodily 18. srpen ve Zlínském kraji?
2: A maximum je z roku 2022 ze Starého Města na Uherskohradišťsku 34 stupňů a 9 desetin a minimum z roku 1949 z Husté nad Kychovou 1 stupeň a 8 desetin nad nulou.
1: Tak to bylo i historické srovnání. Všeho počasí tím pádem zaznělo. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila a uvedla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme. Přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Také pěkné dny naslyšenou.
3: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zoo Zlín chová přes 200 druhů zvířat. Každý rok v areálu znamená malou expedici do jiného kouta planety. Víte ale, že chybělo málo a mohla být zrušena? O historii tohoto jedinečného místa natáčela reportérka, redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová s bývalým pracovníkem propagace a dlouholetým ředitelem Ivem Klikou.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Příběh zlínské zoo se začal psát na počátku 19. století, kdy hrabě Sajlern vybudoval na kopci zvaném Lešna bažantnici. Skutečnou zoo ale založil až o více než století později jeho příbuzný, významný ornitolog, hrabě Josef Karel Sajlern. V roce 1945 byl jejich majetek zkonfiskován. O 3 roky později se zoo otevřela veřejnosti. Ivu Klikovi vstoupila zahrada do života v roce 1967.
3: Zoologická zahrada byla v takové kondici pasivní. Nic se nerozjíždilo, žádné projekty. Ale byla to doba i nadšení. Nás přišlo na Lešnou několik, takže jsme měli jakýsi zájem něco posunout dopředu, že pokud to bude možné.
2: Vzpomíná na své začátky ve zlínské zoo Ivu Klika. Ona zmiňovaná pasivita se projevovala i na návštěvnosti a v 90. letech 20. století měla zahrada doslova na mále.
3: Bylo, pokud si vzpomínám, psáno dost článků o tom, že zlínská zoo je v velmi špatném stavu, že by se měla zrušit dokonce, že by tady měl být pouze park. Nakonec se to teda podařilo, že zlínská zoo tu dobu přežila, ale měla na mále.
2: V roce 1991 se Klika přihlásil do výběrového řízení na ředitele zoo a zvítězil. Měl jasnou vizi rozdělit zahradu na kontinenty. Byl to riskantní krok?
3: Poměrně ano, protože mezi českými zoologickými zahradami to byla vyloženě taková průkopnická myšlenka. No a já si říkal, že to bude myšlenka poměrně dobrá, poněvadž ten prostor Lešné je velmi členitý, geograficky zajímavý.
2: Předností celého areálu byla absence velkých staveb. Mohli tak budovat na zelené louce. Vyrostl žirafinec a pavilon slonů.
3: Největší výzvou byla nová moderní hala Jukatánu, která byla přestavěna z toho bývalého hraběcího jízdního areálu.
2: Zoo Zlín se stala vyhledávaným cílem návštěvníků. V roce 2025 jí vidělo přes 800 tisíc turistů. Na atraktivitě zahradě přidává i zámek Lešna, který je její součástí.
3: Všichni návštěvníci, hlavně ze zahraničí, obdivují tento zámek a jeho podobu.
2: Ivo Klika byl se zahradou profesně spjatý téměř 4 dekády. Po odchodu na zasloužený odpočinek jí s klidným srdcem předal svému nástupci.
3: Zahrada má obrovské štěstí, že v jejím čele stojí inženýr Roman Horský, který je nejen perfektní zoolog, ale je to vizionář, který dotahuje své vize do konce. Umí dát zoologické zahradě takovou krásnou estetickou podobu.
2: Zoo Zlín dnes láká na unikátní zátoku Rejnoku, pavilon slonů i první záchranné centrum pro lvy. Jak vnímá budoucnost zahrady bývalý ředitel?
3: Dnes je to ta nejlepší doba a teprve ty poslední roky, které jsou mistrně zachycené v masterplánu zoologické zahrady pro léta 26 až 30, ty budou úžasné. Vybudují jedinečný komplex mezinárodního významu.
2: Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkný den. Kroměřížská radnice získala dotaci 6,8 milionů korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly Teje Slavia v Kotujecké ulici. K tomu žádá o příspěvek přes milion korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu a hotovo by mělo být do konce srpna. Radní v Rožnově pod Radoštěm řešili nevyúčtované dotace tamního fotbalového klubu. Klub je nevyúčtoval městu, Zlínskému kraji ani Národní sportovní agentuře. Vedení města se teď chce s agenturou sejít a zjistit, za jakých podmínek může klub dotace udržet. V budoucnu by mohl klub přejít pod místní tělovýchovnou jednotu. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna kvůli extrémnímu suchu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru irozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob. Dnes bude v regionu oblačno, ráno ještě hlavně na jihozápadě kraje polojasno až skoro jasno. Čekejte občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci budou srážky. Aktuální teploty jsou 12 až 16 stupňů a nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Datum 18. srpna je svátkem pro Heleny. Jméno řeckého původu jednoznačně náleží ke krásné ženě. Helena dokáže každého muže oslnit svojí jasnou září, která je jí dána do vínku podle původního významu. Oslavenkyň máme po republice skoro 75 000 a já už posílám gratulaci s písničkou Věry Martinové.

0: U dnešní sladké hudební zastávky mám zase malou pochybnost, kolik lidí si ještě vzpomene na chvilkovou hvězdu z roku 87, když jsme někteří zaregistrovali jméno Glenn Medeiros. Tomu bylo 17, dívkám se pro svůj portugalský původ a hezký kukuč líbil, no tak šlo všechno poměrně hladce, když vynechám to podstatné, příjemný hlas. Ještě rok předtím totiž vyhrál i talentovou soutěž v místním rádiu. Jeho zajímavá hudební stopa šla svého času i k několika dalším zvučným jménům jako George Benson, Ray Parker Jr. nebo Bobby Brown. Taky ale myslel na zadní vrátka, takže vystudoval univerzitu a když získal patřičné vzdělání, doktorát, nakonec vsadil na dráhu pedagoga překvapivě. A později se stal dokonce generálním ředitelem katolické školy. My si teď pustíme písničku, kterou beru jednoznačně za jeho největší hit a je to zase Magnet na děvčata, protože už v názvu se říká Nic nezmění mou lásku k tobě. Glenn Medeiros byl tehdy krásný, mladý, pak i bohatý, která by ho nechtěla.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu bude 8:45. Další věty, ty budou z oblasti meteorologie. Zjistíme, jak se léto projeví v nejbližších hodinách.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď začnu ranními teplotami. Aktuálně se v našem kraji pohybují mezi 12 a 16 stupni. Převažovat bude oblačno, teď ve zbytku rána, hlavně na jihozápadě kraje, krátce polojasno. Mohou se objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne potom vytratí. Ve druhé části odpoledne a večer bude převažovat zataženo, později večer mají potom postupně od severozápadu srážky přibývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na Valašsku jenom kolem 18 stupňů. Povane slabý, přes den potom mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozpilové podmínky máme a taky vydrží dobré nebo velmi dobré. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

18. srpnové ráno je pomalu ve finále a proto se podívejme kousek dopředu. Dnes dopoledne pro vás bude Český rozhlas Zlín vysílat z Luhačovic. Od 10 do 13 hodin najdete naše vysílací studio v lázeňské vile Vincentka, v hale Vincentka. No protože se v Luhačovicích právě koná festival Divadelní Luhačovice, po 11. hodině si moderátorka Anna Randárová pozve k rozhovoru k motru festivalu slovenskou herečku Kamilu Magálovou. Tu diváci znají třeba jako hlavní hrdinku Helenu z komedie Líbáš jako Bůh. Tak se na nás přijďte podívat přímo do Luhačovic. Dnes od 10 do 13 hodin v hale Vincentka zve a hezký letní den přeje Petr Uhřík.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na letní školu přijeli do Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku pedagogové z celé republiky. Fotbalové hřiště ve sportovním areálu Radostova v Luhačovicích má nový travnatý povrch. Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Dnes bude v regionu oblačno na teploměru 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Na letní školu vzdělávacího programu Začít spolu přijelo do Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku 150 pedagogů z celé republiky. Podstatou programu je rozvíjet u dětí komunikaci, tvořivost, kritické myšlení a spolupráci. Zároveň jsou vedeny k hodnocení zodpovědnosti a učí se prezentovat svou práci. Podrobnosti přidává jedna z lektorek Hana Babanová.
2: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování.
0: Vzdělávací program Začít spolu v Česku využívá okolo 300 mateřských a základních škol. Nový travnatý povrch má fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova v Luhačovicích. Původně sloužil přibližně 15 let a jeho stav už neodpovídal potřebám pravidelného sportovního vyžití. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
3: Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Polovinu nákladů financoval Zlínský kraj, druhou polovinu uhradilo město Luhačovice.
0: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to i nádrže ve Slušovicích na Zlínsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
4: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
0: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno a občasné přehánky, později odpoledne bude zataženo a v noci srážky. Aktuální teploty jsou 12 až 16 stupňů a nejvyšší naměříme 18 až 22. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní začíná Zdeněk Junák a jeho srdcovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I dnes nám pěkně září jedno jméno v kalendáři. Pro dnešek je zvolena žena jménem Helena. Snad jí přijde k chuti dost, má chystaná pozornost. Junák dárek vytasí za každého počasí. Byť jsme horkem spocení, žhavý hit svět ocení. Zdravím davy rozesmáté, pár minutek, po deváté. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Juna.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 18. srpna roku 2026. Máme léto. Měsíc se nám přehoupl do druhé poloviny, děti, škola, hola, hola, za chvilku volá. Dneska při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že mají svátek děvčata, ženy, dívky, honosící se křestním jménem Helena. Takže všem Helenkám všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Ráda poslouchám vaše srdcovky. Prosím, zahrajte k svátku Helenkám pro Helenku Romaniukovou z Božic a Helenku Šormovou z Perníkové chaloupky u Pardubic. Přeji hodně štěstí, optimismu a zdraví. Přeje Hana Macková z Miroslavy. Děkuji. Milá paní Hano, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale ještě tu mám jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Přála bych si zahrát 18. srpna na svátek a chtěla bych si nechat zahrát Rapsody modrém. Děkuji, vaše posluchačka z Moravy.
0: Má drahá, to víte, že rád vám splní vaše přáníčko, ale vy začínáte ho ráda bych a já bych zase byl rád, kdybyste mi prozradil aspoň křestní jméno, abych věděl, s kým si povídám. Ale nevadí, nevadí, nebojte se, splním vaše přání, jenže vy si přejete Gershwinovu Rapsodii v modrém, jenomže ta je velmi, velmi dlouhá, přes čtvrt hodiny, takže vám ji dnes celou bohužel zahrát nemůžeme. A tak vybral jsem takovou část, takže poslechnete si ve zkrácené verzi. Takže Rapsodie v modrém.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dnes, moji milí, by měl narozeniny císař pán František Josef I. Ano. Narodil se 18. srpna roku 1830. Zůstalo po něm toho dost. Stavby, instituce, portréty uležené v depozitářích. Třeba brněnská technika. Jmenovací dekret, císařský dekret je z roku 19. září roku 1899. První česká vysoká škola na Moravě. Od roku 1911 nesla dokonce přímo jeho jméno. Dneska je to Vysoké učení technické, zkráceně VUT. A kromě toho všeho po něm zůstala i jedna průpovídka. Za císaře pána. Když se to řekne nahlas, je to zvláštní spojení. Nejvyšší titul v říši a hned za ním obyčejné pán, jak se říkalo třeba Sedlákovi nebo Hostinskému. Panovník kdesi daleko ve Vídni a přitom skoro domácí. Pan táta, co má na starosti celé mocnářství. Dneska ta věta znamená hlavně strašně dávno. Například, kam nasou ještě od císaře pána. A nebo ten předpis je z doby císaře pána. Někdy to říkáme s uznáním, ale mnohem častěji s mávnutím ruky. Přitom jeho narozeniny bývaly svátek pro celou říši. Vlály prapory, průvody a děti ty měly volno. Naposledy v roce 1916. To už byla válka a v listopadu císař zemřel. Tož tak.

Máme úterý a já tady mám před sebou úterní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, proškrtáte, promyslíte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme pak jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CD s operou Libuše Bedřicha Smetany. Záznam je z představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, úterní indicie tedy zní: Svatopluk Beneš naposledy požádal svatebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Opakuji úterní indicii. Svatopluk Beneš naposledy požádal svatebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

0: Moji milí posluchači, i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto a já tady mám ještě jedno přáníčko, to je ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Jura, chtěla by touto cestou poděkovat své kamarádce Bohušce Sedláčkové z Kovárovic za dlouholeté kamarádění a přeju jí hodně zdraví a aby nám to ještě dlouho vydrželo. Posluchačka Marie, a chtěla bych písničku Zbor židů, jestli by to mohlo být. Moc vám děkuji za vyřízení. Děkuji, posluchačka Marie. Nashledanou.
0: Milá paní Marie, to víte, že to jde. Když mi to takhle hezky namluvíte a v dostatečném předstihu to pošlete, tak určitě. A já vám taky přeji, aby vám to přátelství ještě dlouho, dlouho drželo. Vybrala jste si nádhernou árii, nádhernou pasáž z opery Nabucco, Zbor židů. Tak tady je.

Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, a vy na to čekáte. Ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Svatopluk Beneš naposledy požádal svadebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Tak to byla úterní indicie. A ještě připomínám, pokud si přejete, pokud máte přání, a já rád plním vaše přáníčka, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, chcete ji někomu věnovat, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit, jak se říká, do playlistu a taky do scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 už začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se těším zítra ve středu po 9:00 opět na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000. No a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.

0: Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
1: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
0: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
1: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
0: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
1: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
0: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kaply, aby se mohla chodit přímo modlit.
1: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
0: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
1: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
0: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
1: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
0: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
1: Plně vám rozumím.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Silvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoli po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetic, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Helfrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky
0: no, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále. Takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano. Je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: Uchylce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Více než 20 tisíc obyvatel zlínského sídliště Jižní Svahy je tento týden kvůli plánované odstávce bez teplé vody. Ve skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku se v jednom z doškových domků chystá nová expozice. Začíná soud se společností Meta. Podle amerických státních žalobců navrhla sociální sítě tak, aby u dětí vyvolávala závislost. Dnes bude v regionu oblačno a chladněji, na teploměru do 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Obyvatelé největšího zlínského sídliště jsou až do pátečního večera bez teplé vody. Důvodem je pravidelná letní údržba technologií, která se v této části města opakuje téměř každý rok. Loni se podle teplárny podařilo servis zvládnout bez delšího přerušení dodávek. Letos už ale odstávka na jižních svazích nutná je. Jaké práce během ní pracovníci udělají, popisuje mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
2: Během tohoto týdne uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
0: Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku nechalo pokrýt novými došky střechu z jednoho z domků. Do objektu zatékalo a podle vedoucího muzea Petra Hlavačky už bylo nutné původní došky odstranit. Do domu s popisným číslem 104 neměli dosud návštěvníci přístup. Nyní se ale v interiéru chystá nová expozice, která by se podle Hlavačky měla otevřít od příští návštěvnické sezony.
3: Budoucí expozice bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře a postupně tuto budoucí expozici doplňujeme různými exponáty.
0: V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné až 1,4 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
4: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dříve řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno a občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci budou srážky. Nejvyšší teploty naměříme 18 až 22 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta havarovala v ulici Dlouhá ve Zlíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré od dopoledne s Annou Randárovou. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné úterý a vítám vás u poslechu dopoledního Českého rozhlasu Zlín. Dnes je den, kdy pro vás vysíláme přímo z Luhačovic. Aktuálně jsme v hale Vincentka, takže pokud máte cestu kolem, přijďte se za námi podívat. Koná se tu i festival Divadelní Luhačovice a tak se s naší regionální stopařkou podíváme do historie místního divadelnictví. A po 11. hodině bude mým hostem kmotra festivalu slovenská herečka Kamila Magálová, kterou můžete znát třeba jako hlavní hrdinku Helenu z filmu Líbáš jako Bůh. Jsem ráda, že jste i dnes s námi a přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byly Buty v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké kynuté, pruhované plněné rohlíky, původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Vojtěch Vrtiška. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček a zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: Po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jenom zapráší. A recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Žanety Bubnové. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po písničce Heleny Vondráčkové pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Festival Divadelní Luhačovice přiváží do lázeňského města české i slovenské herce a připomíná, že divadlo má v Luhačovicích opravdu dlouhou tradici. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se proto rozhodla zjistit, jak vlastně historie divadelnictví v Lázních začala a jak se proměnila v průběhu let. Petra už je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Zlín v hale Vincentka v Luhačovicích. Přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Správně už bylo řečeno, že městem Luhačovice zní divadlo díky festivalu Divadelní Luhačovice. A to už po 26. Divadlo zde ale má mnohem delší tradici. Vydala jsem se proto po jeho stopách. O tom, jak se v Luhačovicích divadelnictví vlastně zrodilo, si dnes povídám s ředitelkou Slunečních lázní Hanou Felcmanovou, které už přeji krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne.
2: U vás ve Slunečních lázních je aktuálně k vidění výstava Lázeňské divadlo v Luhačovicích, kterou jste připravili ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Ta potrvá až do 20. října a prozrazuje mimo jiné, kdy se v Luhačovicích začalo pravidelně hrát divadlo. Je to tak?
3: Ano, je to tak. Nutno říct, že divadelní představení v Luhačovicích začaly ještě před vznikem té samotné kamenné budovy a souvisí to s rozvojem moderního lázeňství a založením první akciové společnosti Lázní Luhačovických, která mimo jiné, že tedy přinášela hostům léčbu, tak se snažila přinášet také nějaké kulturní vyžití a to v té době obstarával sezónní lázeňský orchestr. Ale protože to bylo docela málo, tak se v roce 1905 začala hrát divadelní představení v tehdejší čítárně, což byl původní kravín. Jen mírně upravený a asi si dokážeme představit, že to nebylo úplně ideální prostředí pro takové kulturní podjatí. Navíc ta kapacita byla poměrně omezená, bylo to pouze 50 diváků. Proto začaly vznikat aktivity a snahy vybudovat opravdové divadlo. Vzniklo dokonce divadelní družstvo, v jehož čele stál tehdejší lázeňský lékař doktor Zikmund Janke, který tedy vyvinul značnou aktivitu, aby i přes nelibost a nepřízeň některých lázeňských představitelů tuto myšlenku prosadil. Podařilo se a v roce 1906 byla vypsána architektonická soutěž, do které se přihlásili tři architekti. Tím prvním byl Dušan Jurkovič, který v té době už měl v Luhačovicích řadu povedených realizací a ten přinesl návrh jakési lehké dřevěné letní scény. Jako druhý se přihlásil František Grojc s návrhem víceúčelového kulturního domu a třetí byl František Skopalík, jehož návrh neoklasicistního divadla vlastně zvítězil a byl vybrán.
2: Já už vím, že divadlo v Luhačovicích se tedy nehrálo pod širým nebem. V roce 1908 byla otevřena budova lázeňského divadla. Co všechno se v něm tehdy hrálo a kdo do Luhačovic přijížděl vystupovat, aby pobavil právě lázeňské hosty?
3: Ano, poté, co se podařilo to návrh prosadit, tak se začalo opravdu 1907 stavět, 1908 se slavnostně otevřelo. A možná je zajímavé zmínit, že na tomto slavnostním otvírání vystoupily manželky tehdejších lázeňských lékařů v čele s Kalmou Veselou, manželkou ředitele lázeňské společnosti, která byla velkou umělkyní. A druhý den se poté předvedla hra Noc na Karlštejně. No a pak už samozřejmě následovala pravidelná představení, především činohra, ale oblíbené byly také kabarety, různé koncerty, ať už tedy symfonické nebo třeba komorních uskupení. A zajímavé je, že v roce 1912 se zde začaly také promítat kinematografické snímky.
2: Luhačovice tedy nebyly jenom místem léčby, ale také společenským a kulturním centrem. Myslíte si, že v tomto divadlo hrálo velkou roli v té době?
3: Jednoznačně ano, protože hlavně v době před první světovou válkou nejen Luhačovice, ale tedy i lázeňské divadlo bylo centrem kulturního a společenského dění. A mimo jiné se zde pořádaly také porady Československé jednoty, což bylo setkávání Čechů a Slováků, velmi významných osobností obou těchto národů, které byly velkými vlastenci a zrovna na těchto poradách velmi intenzivně rozvíjeli myšlenky na budoucí vznik Československého státu.
2: My se vrátíme zpátky k tomu, proč jsme vlastně dneska tady. A v těchto dnech se v Luhačovicích koná už 26. ročník divadelních Luhačovic. A myslíte si, že současný festival navazuje na tradici, která začala být před více než 100 lety, a jakým způsobem?
3: Určitě navazuje, protože přináší do našeho lázeňského divadla spoustu kvalitních programů, spoustu skvělých herců a hlavně přivádí vynikající diváky, kteří mají rádi divadlo, jsou tam s námi celý týden a myslím si, že to by bylo to, co by se těm našim předchůdcům moc líbilo.
2: Paní Felsmanová, já vám moc děkuji za rozhovor a našim posluchačům ještě připomenu, že Lázeňské divadlo se slavnostně otevřelo 27. června roku 1908 a brzy se stalo jedním z hlavních kulturních center Luhačovic. Kromě divadelních představení se tu konaly koncerty, hrály se opery a operety a později se promítaly také filmy. A tradice pokračuje i dnes, jak již zaznělo, protože právě probíhající divadelní Luhačovice tak nejsou v Lázeňském městě žádným nováčkem, ale navazují na více než 100letou historii.
1: To byla Hana Filcmanová, ředitelka Slunečních lázní v Luhačovicích a naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, a to živě ze studia Českého rozhlasu Zlín v hale Vincentka v Luhačovicích, kam se za námi můžete zastavit i vy, naši posluchači.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byl Petr Spálený v Českém rozhlase Zlín. Dnes vysílám je živě z Luhačovické haly Vincentka. Už zítra, tedy ve středu 19. srpna, se v Čiperově vile ve Zlíně koná Den otevřených úlů. Co budete moci zažít? To prozradíme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve zlínské Čiperově vile se zítra koná Den otevřených úlů. Na akci nás pozve vedoucí vily Hana Balajková, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Nejprve nám prosím řekněte, jakou historii mají včely v zahradách Čiperově vily?
1: Tak moderní chov včel u nás v Čiperově vile začal v červenci v roce 2023. Tehdy Zlínský kraj umístil do zahrady 3 žluté úly. Nejdřív tyto úly stály v horní části areálu, ale letos jsme je přestěhovali do spodní části zahrady. Mají tam větší klid a mnohem lepší podmínky pro život.
0: Akce se jmenuje Den otevřených úlů. Znamená to, že si budeme moct včely prohlédnout skutečně zblízka?
1: Přesně tak. Návštěvníci nahlédnou do včelího světa díky speciálnímu prosklenému úlu. Lidé uvidí včely doslova v akci při práci, ale přitom budou v naprostém bezpečí. Je to pro ně takový fantastický zážitek vidět ty včeličky přímo, jak vlastně fungují v tom úlu.
0: Jaký program bude ve středu 19. srpna pro návštěvníky připraven?
1: Tak budeme si povídat se včelařem panem Jiřím Kalendou. Je to předseda zlínských včelařů a o naše včeličky v úlu se dlouhodobě stará. Kromě pohledu do proskleného úlu se lidé dozvědí, jak včely žijí, co všechno produkují a proč jsou pro nás tak klíčové. A nakonec nebude samozřejmě chybět ochutnávka čerstvého medu přímo od pana včelaře.
0: V kolik hodin mohou zájemci do Čiperovy vily dorazit?
1: Program máme rozdělený do dvou stejných bloků. Dopoledne od 10 do 12 a odpoledne od 1 do 3 hodin. Vstup je úplně zdarma, tak všichni jsou srdečně zváni na den plný zajímavostí a skvělé atmosféry v naší zahradě Čiperovy vily.
0: Paní Balajková, děkujeme vám za pozvánku na Den otevřených úlů v Čiperově vile a přejeme vám hezký den, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: její často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují póry. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: To byli Miraj, posloucháte Český rozhlas Zlín a dnes mimořádně vysíláme ze studia v Luhačovické hale Vincentka. A právě zde po 11. hodině přivítám slovenskou herečku a komotru letošního ročníku Festivalu divadelní Luhačovice Kamilu Magálovou. Tak nás poslouchejte dál a možná se za námi i přijďte podívat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Zubří na Vsetínsku pokračuje stavba klidového centra. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku rekonstruují most. Začal mezinárodní projekt na záchranu synokvětu chrpovitého. Pár jedinců roste i v Česku. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. V Zubří pokročila stavba nového klidového centra. Dělníci tam aktuálně betonují stropy a připravují podklad pro zelené střechy. Součástí zázemí budou veřejné záchodky, amfiteátr nebo hudební altán. Kdy bude hotovo, dodává nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
3: Termín předání díla je ke konci letošního roku s tím, že ještě v příštím roce na jaře budou probíhat výsadby z květin a stromů, tak aby měli velkou šanci se uchytit a aby se nesadili někdy před zimou, kde by mohlo dojít k poškození, takže se budou sadit až na jaře.
1: Kvůli opravě mostu v Koželužské ulici ve Valašských Kloboukách musí lidé až do poloviny září využívat náhradně objízdné trasy. Cyklisté jedoucí po cyklostezce Bevlava mohou opravovaný most objet ulicí Palackého a na trasu se znovu napojit na ulici Nádražní. Postup stavebních prací popisuje mluvčí města Lenka Zvonková.
4: Na mostě došlo k odstranění vrstev staré vozovky i poškozené části betonové konstrukce. Následně na to naváže hydroizolace, osazení nových betonových řím a také zábradlí. Na závěr most dostane nový asfaltový povrch vozovky.
1: I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Botanický ústav Akademie věd České republiky spustil mezinárodní projekt na záchranu synokvětu chrpovitého. Jde o rostlinu, která je pozůstatkem doby ledové. V Česku roste už pouze několik jedinců v Polabí, jinak se rostlina vyskytuje už jenom na Ukrajině a v Německu. Na záchraně synokvětu se bude podílat i Český svaz ochránců přírody Vlašim. Pokračuje jeho jednatel Karel Kříž.
5: My musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny a jaké, nebo případně i z měst, dnes vlastně nevíme. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno a občasné přehánky. Později odpoledne bude zataženo a v noci čekejte srážky. Nejvyšší teploty budou 18 až 22 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne s Annou Randárovou. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A Ano, je to tak. Po zprávách pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín přímo z haly Vincentka v Lázních Luhačovice. Dnes jsme se vydali přímo za vámi, a tak pokud máte cestu kolem, přijďte a zaposlouchejte se do rozhovoru. V tuto chvíli už totiž tady se mnou v hale Vincentka sedí můj dnešní host, slovenská herečka, kterou můžete znát třeba jako Helenu Altmanovou z filmu Líbáš jako Bůh. Pozvání Českého rozhlasu Zlín přijala Kamila Magálová. Dobré dopoledne.
7: Dobrý den, prajem.
6: A vítám zde i prezidenta Festivalu divadelní Luhačovice, pana Miloslava Mejzlíka. Zdravím vás.
8: Krásné dopoledne vám, všem divákům Českého rozhlasu Zlín.
6: Povídat si budeme už za malou chvíli. Jsem ráda, že jste s námi. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes slovenská herečka Kamila Magálová a spolu s námi je tu i prezident Festivalu divadelní Luhačovice Miloslav Mejzlík. Netradičně bude má první otázka mířit k muži. Pane Mejzlíku, řekněte nám na úvod několik slov o Festivalu divadelní Luhačovice, prosím. Jaký je letos pro diváky připraven program?
1: Tak já samozřejmě jenom v krátkosti, protože určitě všichni posluchači se především těší na paní Kamilu a na její odpovědi. Doufám, že nebudou ty otázky záludné. Jenom teda v krátkosti. Včera jsme zahájili 26. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby divadelní Luhačovice. Bylo představením divadla Frida z Brna. Krásné představení s názvem Smyslu zbavení hrály Diana Morová a Martin Trnavský. Dnes máme takovou trochu netradiční změnu našeho festivalu, protože kromě divadelních představení dnes to bude koncert slovenské vokální skupiny v čele s Braněm Kostkou a myslím si, že se mají diváci, posluchači na co těšit, protože tato skupina byla mnohokrát oceněna nejenom na Slovensku, ale i u nás. Ve středu to bude Slovácké divadlo Uherské Hradiště s představením Boty, kabelky, chlapy. A ve čtvrtek divadlo Bez zábradlí, to představení má název Účet, hrají Jiří Hána, Adam Vacula, Martin Kubačák. V pátek krásné představení herečky z Zlínského divadla Petry Králové a jejího manžela Radovana Krále. A je to životní příběh a písně Evy Pilarové. Já jsem to představení viděl a je to opravdu skvělé představení. Myslím, že se bude všem líbit. A v sobotu končíme představením Studio divadla 2 Praha. Vzpomínky zůstanou. Hrají Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková nebo Jana Striková. Uvidíme, která z kolegyň přijede. A Vilém Udatný. Také máme doprovodný program, kdo bude mít zájem, tak zítra v 15 hodin nás společně s paní Kamilou uvidí ve Společenském domě na besedě, kterou tedy já mám moderovat. No tak uvidíme, jak to dopadne. Takže to by byl program. A jak víte, náš festival má vždycky kmotra nebo kmotru a protože jsme československý festival, tak se střídají kolegové z Čech a Slovenska a letos máme tu čest, že pozvání jako kmotra přijela členka činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, paní Kamila Magálová.
0: To byl nádherný úvod a my vám tedy děkujeme za pozvánku na festival. A teď už na vás, paní Magálová. My jsme tedy v Luhačovicích, vysíláme přímo z Luhačovické haly Vincentka. A mě by zajímalo, co jste v Luhačovicích už stihla zažít.
2: Tak já tu nie som prvýkrát. Naposledy minulý rok som tu hrala v rámci festivalu. A aj predtým už som tu bola. Takže Luhačovice milujem hlavne vtedy, keď som tu.
0: Tak. A co vlastně všechno kmotra divadelního festivalu dělá?
2: Tak to je vždy taká tradícia, to je taká tradícia a reprezentatívna, teda je to reprezentácia samozrejme. A ja som strašne rada, že tu môžem byť týždeň a pozerať sa na svojich úžasných kolegov, lebo ja nemám dostatok času na to, aby som sa išla pozrieť na nejaké iné predstavenie, lebo mám do svojich, takže si to doslova užívam. A sú tu báječní kolegovia, báječné hry, to teda klobúk dolu naozaj pred pánom prezidentom a ostatnými spolupracovníkmi, že vyberajú takéto skvelé veci. No potom Luhačovice sú nádherné, krásne. Vincentka mi zachraňuje život niekedy doslova, lebo hlasivky to potrebujú a Vincentka je na to najlepšia, tak tu máte reklamu aj na Vincentku.
0: My sme v Lázeňském meste, kam řada lidí jezdí i odpočívať, ale zajímalo by mě, jak odpočíváte vy?
2: No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Ja keď môžem, tak ja veľa čítam, mám rada knižky A keď môžem, tak idem niekde k moru, ak mi to dopraje, lebo potrebujem to kvôli zdraviu a to mi dodá energiu. Ale inak ja stále niečo robím. Ja mám peknú záhradu, ja milujem aj varenie, aj pečenie, takže to je takisto moja domena a venujem sa takisto aj vnúčatám malým. Ešte mám najmenšie 5 a 3, ale mám aj 26 ročnú, takže mám ich dosť z tých vnúčat.
0: Říká v Luhačovicích herečka Kamila Magálová, která je dnes hostem Českého rozhlasu Zlín. V našem rozhovoru budeme pokračovat za okamžik.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: S herečkou Kamilou Magálovou si dnes povídám v hale Vincentka v Luhačovicích. Zaštěťujete letošní ročník festivalu Divadelní Luhačovice, který tradičně propojuje české a slovenské divadlo. Ale zajímalo by mě, jestli mezi nimi vlastně vnímáte rozdíl.
1: Mezi českým a slovenským divadlom? No tak rozdíl je v tom, že oni hrajú po česky a my po slovensky. To je hlavný rozdíl. Ale našťastie si rozumieme teda. A však 70 rokov sme spolu boli v jednom štáte, takže mne je niekedy trochu ľúto, že už tí mladí ľudia bohužiaľ už tej slovenštine veľmi nerozumejú. No, ale tak dúfam, že sa nebudeme v budúcnosti ako dohovárať v angličtine. Takže preto som aj vďačná, že nám dávajú túto priestor a že tú slovenčinu predsa len občas počuť.
0: Vy ste byla přes 40 let členkou Slovenského národného divadla. Proč ste sa rozhodla odejít?
1: Viete, tam máme, celý rok pracujeme a iba júl, august, červenec.
0: A srpen.
1: A srpen. To zase, mne to stále nejde do hlavy. Prečo to máte takto? Už to niekto vysvetlil? Na celom svete je to júl, august, aj celé, všetky mesiace. Neviem, je to
0: možná,
1: nejaký...
0: aby nebola čeština príliš jednoduchá.
1: Aha, dobre, nevadí, nebudeme to rozmazávať. No a... Tam máme prázdniny len júl a august teda a celý rok nemôžeme nikde ísť a je to problém, aj keď točíme a jedno s druhým, ale to už nejde. Ja už predsa mám svoj vek a už niekoľko tých sezón mám za sebou a som si povedala, budem slobodnejšia a naozaj ja teraz môžem zahlasiť v divadle, lebo mi tam zostali predstavenia. Ja mám v Národnom divadle 4 tituly, 2 predstavenia mám v divadle Lasicu a Satinského ešte a potom je u nás také malé divadielko Gunagu sa volá, tam má tiež 2. Čiže je to 8 titulov, stačí, lebo hrám minimálne 15 predstavení, 12-15 mesačne a to je dosť. Ale môžem si povedať, že vtedy môžem hrať a vtedy nemôžem hrať. To je tá sloboda, ale už nechcem viac pracovať. Už chcem trošku ako si užívať a venovať sa svojmu zdraviu, ktoré som teda dosť ničila počas kariéry.
0: Když sa teďka presuneme k filmom, tak pro spoustu českých divákov ste pevne spiatá s posledními snímky Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel. Očekávala ste, že filmy budú divácky tak moc oblíbené a úspěšné?
1: No, tak viete, keď vás osloví Poledňáková, režisérka Poledňáková, tak to je istá záruka, si myslím. Čiže mne sa rozklepali kolena, keď mi zavolala osobne. A to bolo veľké šťastie, pretože ona mala obsadený celý film okrem tejto postavy Heleny. A ešte sa nevedela rozhodnúť. A večer si sadla k televízii a pozerala tie rybičky Haliny Pavlovskej. A ja som tam bola ako hosť. A ona mi v ten večer zavolala a povedala, a ty to budeš delať. Ja som úplne zostala hotová, hovorím. A casting? Ne, žiadny casting. Len som si to skúšala na kamerovky s Barťákom a s Oldrichom Kaiserom a no, bolo to úžasné. A keď sme to dotočili, tak som povedala Marii, že Mária, ďakujem ti veľmi pekne za túto postavu, ale myslím si, že ja som ju ani nehrala, ja som ju žila.
0: Když už sme tady naťukli propojení česká a slovenská, češtinu a slovenštinu, tak jak náročné pro vás bylo mluvit česky?
1: Viete čo, je to náročné, lebo my sa rozumieme. Ja napríklad, keď aj som v Čechách, ja prešaltujem a snažím sa niekedy aj po česky rozprávať. Ale iné je to, keď hráte. V slovenčine, keď mi trošku vypadne nejaké slovíčko, tak ho okamžite nahradím. Ale v češtine mi to nenaskočí tak rýchlo, takže musím sa ten text naučiť naozaj od slova do slova. A je to trošku psychický záťaž, že nemôžem sa až tak sústrediť na to hranie, lebo Poledňáková bola veľmi prísna, veľmi. A pamätám sa na jedno slovíčko, ktoré ma veľmi na tom ničila. Manželství. A ja hovorím, no deť, manželství. Ne, manželství. Počujete toto? Tam? Ježiš, až keď 10-krát sme opakovali ostru, tak už sama Barťák zastala a povedala, deť je nech, deť všichni viedi, že je to Sloviena. Takže potom ma už nebuzerovala.
0: Když jste zmínila Jiřího Bartošku, který loni zemřel, jak na něj vzpomínáte?
1: No, tak úžasný partner, fantastický, jako on byl obrovská hvězda, ale já myslím, že tyto velké hvězdy jsou najskromnější a on byl velký kamarád a skromný člověk a užili jsme si vtipný, neskutočně inteligentný, takže ho těto pozdravujem a je mi smutno a chýba.
0: Říká herečka Kamila Magálová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zpět budeme za okamžik.
2: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje, koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín byla herečka Kamila Magálová, kmotra letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Povídali jsme si spolu v prostorách haly Vincentka a mě by zajímalo, kam teď povedou vaše kroky, co vás v Luhačovicích čeká?
1: No tak já si rada využijem teda v hoteli bazén a nějakou tu masáž určitě. A českou stravu, já milujem českou kuchyňu, ale tu klasickou. Už sviečkovou mám už za sebou. Takže a pivo Plzeň samozřejmě. No a Vincentka už jsem povedala, ale k tomu možno viacej pově pan prezident k té Vincentke.
0: Ne? Ano, a my vám děkujeme, že jste s námi dnes byla a ať se tedy Luhačovic vydaří podle vašich představ.
1: Velmi pekne ďakujem a všetkých srdečne pozdravujem.
0: A loučím se tedy i s prezidentem festivalu Divadelní Luhačovice panem Miloslavem Mejzlíkem. A když už jsme u té Vincentky, tak poslední tedy rychlá pozvánka?
2: No, v hale Vincentka je součástí našeho festivalu také výstava a je to prezentace Základní umělecké školy z Uherského Hradiště, takže všichni návštěvníci vidí, jakým způsobem pracuje umělecká škola Uherského Hradiště, je to právě součástí našeho festivalu. A za slovenskou stranu, kromě paní Kamily, je také takovou patronkou našeho festivalu Zdenka. No, v podstatě přijďte večer do divadla.
0: My vám tedy děkujeme za pozvání a loučíme se i s vámi. Naslyšenou. A pro vás, milí posluchači, přidám informaci, že náš dnešní rozhovor pro vás bude k poslechu v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.

Máme 11 hodin 53 minut. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se chýlí ke konci. Ale v Luhačovicích zůstáváme s vámi. Pokračovat budeme pořadem Morava krásná zem. A pokud budete mít cestu kolem, přijďte za námi.

0: a budete mít možnost někomu věnovat písničku. Já vám přeji krásné úterý a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Vizovicích na Zlínsku dokončují dělníci stavbu chodníků v ulici Partizánska. Nevyužívaný lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí plastiky ještěrů. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování. Během dneška bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Celkem 445 metrů dlouhý chodník dokončují dělníci v těchto dnech v Partizánské ulici ve Vizovicích. Práce začaly letos v květnu. Pracovníky realizační firmy čekají ještě dokončovací práce, jako například výsev trávy mezi chodníkem a přilehlými zahradami. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žurek.
5: Město investovalo do této stavby necelé 4,5 miliony korun bez DPH. Na stavbu chodníku naváže ve dnech 14. až 18. září pokládka nového živičného povrchu. Tu zajistí ředitelství silnic Zlínského kraje, které je správce této komunikace.
4: Bývalý lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí čtyři ještěři sochaře Karla Rába. Největší z nich má přes 3 metry. Další jsou menší, kolem 1,60 m. Leží na skalách a na spadnutých kamenech. V následujících týdnech k nim přibude ještě had. V noci navíc podle autora Karla Rába svítí.
6: Ty plastiky vlastně jsou ozvláštněny tím, že jejich struktura umožňuje vlastně dovnitř vložit osvětlení, takže který je na solární panel, a takže vlastně jakmile se setmí, tak se ti ještěři rozsvítí a vlastně tu skálu nasvěcují ještě.
4: Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
7: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. Diana výší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
4: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob.
3: Počasí.
4: Dnes odpoledne bude oblačno, v okolí Beskyd s možností krátké přehánky, jinak očekávejte postupně zataženo beze srážek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 22 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní a k večeru částečně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Karlem Hegnerem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemné úterní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Posloucháte pořad Morava krásná zem a naši pravidelní posluchači již ví, co se bude v té následující hodince odehrávat. Ale pozor, nikdo ani já netušíme, zase nějaké dítko dovolá a bude nám zpívat i v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky. Tak jim nechte prostor na telefonní lince po té následující písničce. Což ovšem vím, dnes v rámci našeho pořadu dvakrát zavítáme do zlínské redakce. Přání mám písemných spoustu, tak abychom to zvládli. Číslo k nám 726465200. Svátek slaví Helena Jelena a na Slovensku Helena Elena. A první gratulace, a to posílá Helenka Jurčíková, přeje k svátku, samozřejmě svým jmenovkyním Helence Doležalové, Helence Garšicové, ta bude taky slavit 20. narozeniny, to všechno letí do Uherského Hradiště a Helence Trkovičové do Pístovic. A Helence Jurčíkové připojeme také přání Heli, tak všechno dobrého, ale štěstí, zdraví prostě, hlavně tu pohodičku. Další přání taky pro paní Helenku Rybovou. Tu jsem oslovila Blansku, potřebovala jsem poradit. Nikdy jsme se neviděli, tak jsme si začali vykládat, měli jsme moc společného, trvalo to snad hodinu. Nemůžu na tu milou paní zapomenout, slíbila jsem, že ji nechám zahrát, tak to plním. Ano, Aňa Olejníčková. A ještě jedno přání k 57. narozeninám pro pana Jana Práška z Kuželova. Nejmilejší Honzo, si každým mým nadechnutím, každým mým snem rozsvítíš i ten nejsmutnější den. Dáváš mi křídla a vracíš mi klid. Jen s tebou po boku dává smysl milovat a žít. To ti z celého srdce přeje milující Ivana. A teď písnička František Koutek, Josef Dofek, Dojdi k nám a Zlaťanka. Těším se na dítě.

0: a jsem nesmírně spokojen, dovolalo se děťátko a přímo pětiletá Rozinka Trfalíková z Velké nad Veličkou. Rozinko, krásný den, ahoj. Ahoj, slyšíme se, nebo se neslyšíme?
1: Ahoj.
0: Ahoj, no, výborně. Rozinko, co nám zaspíváš?
1: Malušká su.
0: Malušká su a my se na to moc těšíme, Rozinko. Takže teď můžeš přesně začít zpívat. Ano, teď.
1: Malušká su.

0: mě má ráda, máma měnka.
1: Rozinko, moc krát děkujeme, krásně horňácky se zaspívala, potlesk, patří tobě. A jak se máš, jak užíváš prázdniny u babičky, dobrý?
0: Dobrý.
1: Dobrý, jo, co děláš? Hraješ si, já nevím, s panenkou, nebo chodíš na procházku? Haló?
0: Sela jsem se pisku.
1: Cože, cože, jak?
0: Sela jsem se pisku.
1: Aha, a jo, a s kým pak, s čím spáváš, s jakým zvířátkem spáváš, s jakým plišáčkem v posteli?
0: Já spávám s takovou jednou želviskou a s prasátkem, polstáskem.
1: Fakt? A jako to má barvu, jako má barvu ta želvička?
0: Želviska je zelená a krumíř má hnědý.
1: Krásný, to je hezký. A ty chodíš do nějakého kroužku, tam ve Velké nad Veličkou?
0: Ano.
1: Páně, a kolik vás tam...
0: Javorníšek.
1: Aha, bezvadný. A kolik vás tam je, Rozinko?
0: Moc.
1: Hodně, dost. To je krásné číslo. Rozi, a teďka tako se zeptám, promiň, že se ptám, ale otravují tě kluci nebo ne?
0: Ne.
1: Ne, mají tě rádi, jo? Tak je to hezký. A máš svůj kroj, Rozi, horňácký?
0: Ano.
1: Tak to ti musím moc a moc slušet. Rozinko, moc krát děkujeme, byla to paráda. No a potom samozřejmě předám v kanceláři a v neděli se losují výherci, kteří získávají potom rodinnou vstupenku do zoologické zahrady. Třeba budeš mít štěstí. Měj se moc hezky, Rozi, a děkujeme. Pozdravuj babičku.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau, ahoj. Tak a nám zahrajte Žadoviáci Josef Uher v Tej starej forotě.
2: Český rozhlas Zlín.

Žadoviáci, Lenka Králová, Olinka Baričičová. Mám tady písemné gratulace. Zahrajte k svátku Helence Dobešové z Holešova, Helence Valové z Bratislavy s přáním mnoha štěštíčka, zdravíčka, božího požehnání, lásky a všem posluchačům od Alojze Pospišlíka z Tučap. 18. srpen je den, kdy slaví krásných kulatých 70 let svatka Anka Urbanová z Rokytnice u Slavičína. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody. Tak v sobotu 22. proběhne oslava v rodinném kruhu na Kochovci. Tak to Anka nezapomeň schladit. A ještě jedna gratulace. Ano, přesně tak. Bude slavit, to je... Patří tato gratulace stejně tak, jak před chvilinkou Ance Urbanové, je to tak, z Rokytnice, 70. narozeniny. Drahá Aničko, si srdcem naší rodiny, děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, trpělivost a nejlepší koláče na světě. Hodně štěstí, pohody, pevné zdraví, životní elán a boží požehnání přejí manžel Joška, dcera Pavla s Petrem, syn Petr s Hankou a vnoučata Týnka, Áňa, Táda, Krištof. Máme tě moc rádi. Tak tolik jedna gratulace a písnička. Laďa Pfeffer, Eva Konrádová, Červená růža a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: moderátory Boršičanka Antonína Koníčka. No a v pořadu Morava krásná zem, tak jak je zvykem, můžete pozdravit své blízké a věnovat jim oblíbenou písničku. A dnes dokonce přímo živě ze studia. V Luhačovicích se totiž dnes nacházejí kolegové z Českého rozhlasu a pro návštěvníky lázní vysílají z mobilního studia v hale Vincentka v rámci 26. ročníku festivalu Divadelní Luhačovice, a to až do 13. hodiny. A na místě je právě teď redaktorka, aspoň doufám, Petra Sedláčková, regionální stopařka Českého rozhlasu. Petro, zdravíme, prozraďte, jaká je dnes v Luhačovicích atmosféra. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, krásný den. Je tady opravdu skvělá atmosféra. Kolem našeho studia a vlastně v hale Vincence neustále procházejí lidé, zajímají se o vysílání a fungování Českého rozhlasu. No a samozřejmě také společně s námi poslouchají oblíbenou muziku. No a někteří kolem jdoucí mají dokonce chuť vstoupit přímo do našeho vysílání a poslat vzkaz svým kamarádům a blízkým. Takže jim samozřejmě dám tady ten prostor. Zdravím už paní Evu, která přijela z Havlíčkova Brodu a je v Luhačovicích na dovolené, a předávám jí slovo. Komu budeme dnes v pořadu Morava krásná zem hrát?
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Ano.
2: Jsem z Havlíčkovýho Brodu a ráda bych písničku přála mému příteli Kajovi, který je zde na dovolené se mnou.
1: Paní Evo, já věřím, že se bude písnička Příteli líbit. No a mě nezbývá, než předat slovo zpět Karlovi Hegnerovi a čekat, co nám za písničku vybere.
0: Ano, ano, děvčata, my vás tam zdravíme samozřejmě. A písničku dokonce zaspívají dvě hvězdy. Vojta Račický, Jožinka Ducháčková, je to cymbalová muzika Moravia a píseň Z pravej strany hája. To si krásně užijete. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Naslyšenou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: A zdravím první volající paní Věrušku do Nahorní Loučky. Dobrý den, Věruš.
4: Dobrý den, pane Hekner, ještě jednou. Já mám dneska takové přání. Dneska slaví svátek paní Helenka Mertová v Čebině, tak bych ji chtěla popřát. Já už jsem ji sice přála ráno ale po telefonu, ale chtěla bych ji nechat ještě zahrát nějakou pěknou písničku a přeji jí hodně zdraví. A vám, pane Hekner, přeji hezkou pracovní službu a pěkný den a děkuji a nashledanou.
3: Díky, Věru, mějte se hezky. A Pavel Karlík, Dolní Dunajovice, zpěvák, autor mnoha písniček se dovolal. Pavlíku, já tě zdravím a řekni, co máš na srdci.
5: Dobře, děkuju, taky přeju všem krásné dopoledne. Já bych dneska chtěl popřát výjimečné kamarádce, zpěvačce a kolegyni Zdechové hudby Lančičané Dohovoran Lejzimkové k dnešním krásným narozeninám. Leuško, my jsme teda spolu mluvili krátce dopoledne, ale přeju ti hlavně hodně štěstí, zdraví, hodně společných, nejen společných, ale hlavně společných odzpívaných hodů a zábav a budu se těšit v pátek na koláčkách a kávě u babičky. Tak se vidíme v pátek. A myslím si, že to můžu popřát i za dechovou hudbu Lančičané. Takže hlavně hodně písniček, slavíčka a užívání vnoučátek. Máš jich spoustu. A máme ještě 14 dnů toho volna, tak hlavně pak pevné nervy od 1. září.
3: Dobře, Pavlíku, děkujem. Samozřejmě k přání ale si připojujeme, protože ji známe, šikovná děvčica, výborná zpěvačka, prostě bezva baba. Jo, Pavlíku, měj se krásně.
5: Ano,
3: díky, taky ahoj, nashledanou. A písemné gratulace. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat svátku našim děvčatům, nositelkám jména Helenka. Helenka Jurčíková, Helence Trtkovičové z Pístovic, Helence Hejtmánkové z Přerova, ve čtvrtek ve Švábenicích oslaví krásné narozeniny Anička Tesařová. Všem těmto děvčatům přejeme především hodně pevného zdravíčka, trochu štěstíčka, radosti, lásky od svých milých a zkrátka jen všechno to dobré, to jim přeje Anička a Karel Štolfovi. Písnička ať potěší naše přátele a Ivance Slabákové brzké uzdravení a ať jí písnička pohladí po dušičce. Tak další gratulace, dnes svátek má Helenka, proto chceme nechat zahrát naší sousedce, nositelce tohoto jména paní Menšíkové, která bydlí v Ráječku. Písnička, kterou jí zahrajete, ať jí u srdce potěší, to přejí sousedé Pernicovi. A dnes má narozeniny paní Ludmila Mikulič, tady je překlep, asi Mikuličková z Dolního Němčí, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, přejí manžel Josef, syn Michal s rodinou, syn Roman s rodinou, Petra s rodinou a sourozenci s rodinami, kolegyně z družstva, kamarád Broněk. Každý chce lásku mít, Antonín Pernička, Blatnička.

0: Ano, každý chce lásku mít. Gustav Vlk taky z Prakšic a bude hovořit. Dobrý den, Gustíku.
1: Dobrý den, Karličko. Já bych chtěl několik přání dneska mít. Dneska se dožívá narozenin Peti Němeček z firmy Adria Gold z Nivnice, který je prostě mě zajišťoval všechny akce, co jsem vařil, a pro 2000 lidí od soli až po kvalitní maso mě vždycky dodal. Takže mu chci popřát hodně zdraví a božího požehnání. Taky se narozeniny má dneska Katka Nuzíková ze Strání, Tereza Fojtíková bude mít narozeniny z Uherského Brodu, pak Jana Kunderová, Šťastková, Slávka Svobodová, ze Starého Města Soňa Vařáková, z Bílovic Jiřina Klachulová bude mít taky narozeniny 70. Tak bych jim chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Ale nejvíc bych chtěl poděkovat doktorům a sestřičkám, kteří se starají o našeho pana faráře, otce Josefa Opluštila, který tam leží už víc jak 14 dní umělém spánku. Ohromně se o něho starají, tak já bych jim chtěl poděkovat za velkou péči a těšíme se, až se nám vrátí zpátky. Tomu všecko přeji farníci z Prakšic, všichni kněží, kteří za něho vzpomínají v modlitbě. Tak děkuji, Karlíčku.
0: Ano, Gustíku, měj se krásně, díky.
1: Čau.
0: Květuška Vilémovice, Květuš, dobrý den.
2: No, dobrý poledne, já vám všem přijel ve studio, všem posluchačům, kteří poslouchají teďka momentálně, a ráda bych poslala písničko. Je tady na domeček jednímu chlapcovi šakovnímu, který spravoval si javičko, dal si ho do pořádku a tak mě svezli někde na motoře. Takže mu přijel hodně zdravíčka a šakovnosti a dobré nálady hlavně. Pak bych také ráda poslala Mirečkovi Zpěvákovi do Velkých Bělovic a jeho paní Libušce toto písničko, protože jsme byli spolu v lázních a tak jsme si zaspívali jihomoravský písničke. Takže Mirečko a paní Libuško, ta písnička patří také vám. A doufám, že Mirečko o oběda, jak mě slíbil, posloucháš v poledne. Děkuji, pane Karličko. Mm-hmm. A ještě do Beskova, Coufalovým, Milanům, Mařince a všetkým jejich dětům také hodně zdravíčka a písničko, Karličko, je aj pro vás, až se na vás těším někde.
0: Hezky.
2: Tak se mějte hezké.
0: Pěkné deň, Květuško. Zdraví. Mějte se pěkně.
2: Děkuji, aj vám.
0: Děkuji, nashledanou. Prosíme o písničku pro radost a hezký den pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic. Tato písnička, ať potěší vás všechny ve studiu, přinese radost všem posluchačům vaší rozhlasové stanice Bohdana Křížková. Dnes slaví svůj svátek Heleny, to píše posluchač Jinek Kudláč, já jich několik znám, chci jim popřát zdraví, protože to nejde koupit, je to sousedka paní Helena Palátová, paní Helena Makovičková, obě z Hrotovic, paní Helena Fukalová z Bačic, její pravnučka Helenka Fukalová také z Bačic a to je moje vnučka. Helenky ještě jednou vše dobré přeje a na osobní setkání se těší Jinek. A dnes se dožívá 88 let naše milá maminka, babička a prababička paní Marie Tylová z Milotic. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a děkujeme za všechno, co pro nás dělá. To přejí od srdce rodina Baťkova z Milotic, nejmenší pravnuk Michálek posílá babičce velkou pusu. No a náhodou nám zaspívají sourozenci Baťkovi nad Milockou dědinu za doprovodu kumpanových muzikantů.

0: A my se opět vypravíme do Luhačovic, do našeho vysílání se ozývá mobilní studio Českého rozhlasu, posluchači ho najdou v hale Vincentka až do 13. hodiny, kde naši kolegové vysílají u příležitosti 26. ročníku festivalu divadelní Luhačovice. A na místě je i regionální stopařka, už jsme jednou se ní hovořili, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, zdravíme opět do Luhačovic, co se kolem vašeho studia právě teď děje, co se tam odehrává?
1: Ještě jednou krásný den a krásné odpoledne. Je tady opravdu rušno, do haly Vincentka neustále proudí lidé a zastavují se také u nás, aby si prohlédli naše mobilní studio, jiní se zajímají o to, co právě vysíláme a samozřejmě si s námi užívají muziku z pořadu Morava, krásná zem. No a máme tu také ty, kteří se nechtějí jen dívat a poslouchat, ale rádi by se do vysílání Českého rozhlasu sami zapojili. Jednou z nich je také paní Hana z Brna, která je v Luhačovicích na letním pobytu a chtěla by pozdravit své blízké. Paní Hano, já vás vítám na vlnách Českého rozhlasu a ptám se, komu dnes posíláte vzkaz a píseň?
2: Dobrý den, ráda bych popřála k dnešním meninám své dceři Helence Novotné hodně zdraví, štěstí a radosti. Užívej si s rodinou krásnou dovolenou.
1: To byl pozdrav od paní Hany, dceři Helence, která má dnes svátek. Pozdrav máme odeslaný a já už teď Karlu Hegnerovi předávám slovo, jakou písničkou ho doplní. Z Luhačovice tedy loučíme a posíláme slovo zpátky do studia.
0: A rozdraví vás ještě jednou do Luhačovic, moc krát děkujeme a sedlo to krásně paní Haně, protože Helenky dneska mají opravdu ten svátek. Miroslav Irša napsal píseň Ejbu do kamena a nádherně ji hraje a zpívá tu Faranka.
3: Český rozhlas

0: A dovolala se Boženka ze Zlechova. Dobrý den, Boží.
1: Dobrý den, zdravím Moravu. A chtěla bych zahrát písničku pro moji kamarádku, dlouholetou kamarádku Helču Perničkovou ze Zlechova. Přeji hodně zdraví, štěstí a ty splní, co si sama přeje. A to jí posílá Božena a Soník a její kamarádky Katička. Děkuji moc krát.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Taky mějte se moc hezky, naschledanou. A Staňa Stýnce se dovolala a já už tuším, komu bude přát.
2: Tak já tě ještě jednou zdravím, Karle, a všechny posluchače, a chtěl bych mojí manželce popřát k meninám a hlavně zdraví. Teď to moc potřebuje.
0: Tak to přejem taky. Jo, Staňa?

pokud se nemýlím. Tak a Jarda Wolf ještě zdraví moc Ivanku, těší se na její hlas, až promluví k našim milým posluchačům. Už to bude velmi brzo, těším se, Jarda Wolf. Myslím si, Jaroušku, že od září už Ivanka nastoupí. Písnička Václav Bláha, Jetilíček u vody, malá česká dechovka.

A ještě tady mám 3 e-maily, dneska to tady máme opravdu našlapáno, tak snad to stihneme. Hani, Hanka Králová, krásné narozeniny, hlavně zdravíčko přejí hasiči z Prné. Další e-mail, hudební dárek, ať potěší naši tetu paní Helenku s Kučkovou do Štítne nad Vláří na Kopanice, jinak rozenou Suchánkovou ze Šanova z Kopanic na Důbravách. Teto, přeji jenom krátce štěstí, zdraví, boží požehnání, hospodářství po boku syna Janíka, ať zkvétá. V životě nic neodkvétá a radost kruhu milující rodinným 3 děti a vnoučatí přeji to a ještě mnohem víc. Od srdce přeje Neteř Věra s rodinou. A ještě jedna na e-mail. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu k svátku paní Heleně Brožové z Veselý nad Lužnicí, aby brzy opět byla spokojená, užívala si pohodu v rodině. To přeje Alena z Brna. A nám tady ještě naskočila písnička podání Bučkovanky Keď som já byl mládenečkom.

Přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost. 18 hodin se těšíme opět na setkání s vámi. Prožijte krásné odpoledne a teď si ještě poslechněte v podání z Dounečanky skladbu Františka Kohoutka Kubíkova. Mějte se hezky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Zlíně se před začátkem školního roku změní nastavení nového systému řízení dopravy. V Zubří na Vsetínsku pokračuje stavba klidového centra. Pojišťovny řešily v prvním pololetí víc pojistných událostí. Dnes bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Nový systém na modernizovaných křižovatkách ve Zlíně se začátkem školního roku přizpůsobí očekávanému nárůstu provozu. Systém, který zbývá dokončit na posledních třech z celkem 45 zlínských křižovatek, má zlepšit průjezdnost městem a zároveň upřednostňovat vozidla MHD a integrovaného záchranného systému. Pokračuje vedoucí realizace ze společnosti Cross Ivo Gajdošík.
6: Ta zářivá doprava tím, že vlastně je poměrně extrémní a vždycky ta první polovina září je mnohem hustší než vlastně zbytek roku, takže se nám to ukáže někde nějaké limity nebo možnosti pro zlepšení, takže na tom budeme dál kontinuálně pracovat.
5: Modernizace všech křižovatek by potom měla být hotová do podzimu, aby se stihly čerpat dotace na tento projekt. Ten město vyjde na 220 milionů korun. V Zubří pokročila stavba nového klidového centra. Dělníci tam aktuálně betonují stropy a připravují podklad pro zelené střechy. Součástí zázemí budou veřejné toalety, amfiteátr nebo hudební altán. Kdy bude hotovo, dodává nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
7: Termín předání díla je ke konci letošního roku s tím, že ještě v příštím roce na jaře budou probíhat vysadby z květin a stromů, tak aby měli velkou šanci se uchytit a aby se nesadili někdy před zimou, kde by mohlo dojít k poškození, takže se budou sadit až na jaře.
5: Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíce škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na 12,8 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028.
0: Počasí.
5: Zpočátku odpoledne bude ve Zlínském kraji ještě oblačno, v okolí Beskyd s možností krátké přehánky, jinak očekávejte postupně zataženo bez srážek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 22 stupňů, vítr povane mírný západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná pořad Alex a host.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Hezký den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmítl Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravda v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že jo, všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne.
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, ale taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne, nic takového. Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť s tmou,

0: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten Bieber byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně. My jsme nikdy nespívali s Výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album, ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček z Tromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
1: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
0: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
1: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
0: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezii, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hele, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
1: Nepotřebujete textaře?
0: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je

0: velký kumšt.
1: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
0: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
1: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
0: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
1: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
0: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na letní školu přijeli do Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku pedagogové z celé republiky. Fotbalovému klubu v Rožnově pod Radouštěm hrozí, že bude vracet dotaci. Armáda připravila na prázdniny speciální zkrácený kurz. Během dneška bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Hezké odpoledne. 150 pedagogů z celé republiky se v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku účastní letní školy. V rámci vzdělávacího programu Začít spolu se chtějí naučit, jak udělat pro děti výuku zajímavější. Jeho podstatou je dát více prostoru právě žákům, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která v České republice program zaštiťuje.
2: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže učitel spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou.
0: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Radní v Rožnově pod Radhoštěm řešili nevyúčtované dotace tamního fotbalového klubu. Klub je nevyúčtoval městu, Zlínskému kraji ani Národní sportovní agentuře. Vedení města se teď chce s agenturou sejít a zjistit, za jakých podmínek může klub dotace udržet. V budoucnu by mohl klub přejít pod místní tělovýchovnou jednotu, říká lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
3: Nemáme s tím problém, ale musí nám to schválit NSAčko jako poskytovatel dotace. Ten náš další postup závisí na tom, jak se nám podaří zjistit od Národní sportovní agentury podmínky udržitelnosti a možnosti, které město v dané situaci má.
0: V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požáru. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požáru se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O 4-týdenní kurz je větší zájem než o standardní 6-týdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání.
4: Pořád mít tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
5: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
6: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
5: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
7: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci. Často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
5: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Z počátku dnešního odpoledne bude na území našeho regionu ještě oblačno, v okolí Beskyd s možností krátké přeháňky. Jinak očekávejte postupně zataženo bez srážek. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 18 až 22 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a k večeru částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou osobních aut může zdržet provoz na silnici mezi Zlechovem a Boršicemi na Uhersko-Hradišťsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Kdo to zažil, ten údajně nezapomene. Dnes je to rovných 36 let, co se v Praze konala jedna z těch událostí, u nichž se hudební historie velmi těsně prolíná s našimi dějinami. Na strahovském stadionu tehdy vystoupila britská skupina The Rolling Stones. Pro tehdejší Československo, které se čerstvě nadechovalo nově získané svobody, to byla do té doby nevídaná show, která přilákala podle některých zdrojů více než 130 tisíc lidí. Možná jste byli mezi nimi. My se ale budeme teď věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín aktuálnějším událostem. Přes 20 tisíc lidí na zlínském sídlišti Jižní Svahy se musí tento týden obejít bez teplé vody. Pravidelné odstávce se ve Zlíně dodnes říká svitovská dovolená. Proč tento název přetrval a jak si lidé během odstávky poradí, to uslyšíte už za okamžik. Je tady dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, ať je vám s ním dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: O jedné nepříjemnosti teď budeme mluvit 8 minut po 14. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Více než 20 tisíc obyvatel zlínského sídliště Jižní Svahy je celý tento týden bez teplé vody. K jejímu přerušení došlo kvůli pravidelné údržbě a opravám technologií. Odstávka potrvá do pátku a místní ji znají také jako svitovskou dovolenou. Jak se bez teplé vody obejdou a proč se odstávce říká svitovská dovolená, to zjišťovala naše reportérka Michaela Kočendová.
1: Neteče.
2: Ukazuje paní Jana, která bydlí na ulici Valachův žleb na sídlišti Jižní Svahy. Teplá voda jí stejně jako tisícům dalších obyvatel nepoteče až do pátečního večera.
1: Člověk musí trochu zatnout zuby. Do sprchy vlezu, tam to vydržím, ale vlastně musím si přihřát vodu a tak nějak si to umyt.
3: Odstávka technologií v tomto srpnovém týdnu a přerušení dodávek tepla v lokalitě Jižní Svahy se opakuje téměř každý rok a je nutnou nezbytností pro udržení našich technologií pro bezchybný a bezproblémový chod.
2: Říká mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
3: Uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
4: Je to jeden z těch rytmů toho bývalého průmyslového města Zlín, které samozřejmě začíná v baťovské éře, tam jsou ty kořeny.
2: Říká Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Výroba v baťových závodech byla úzce provázaná a proto firma zavedla celozávodní dovolenou. Po přejmenování závodu na svit v roce 1949 se pro tuto pravidelnou letní přestávku vžil název svitovská dovolená.
4: Tahle přestávky se využívalo jako i takové technologické pauzy, že ti, kteří třeba opravovali ty stroje a byla potřeba nějaká údržba, tak v tom podniku zůstali, byla to menší část toho osazenstva a něco kutali.
2: Během letní přestávky se opravovala také teplárna a další městská infrastruktura. Podobné práce se na toto období plánují i dnes. Technologie jsou méně vytížené a kvůli dovoleným bývá ve městě méně lidí. I proto má takzvaná svitovská dovolená ve Zlíně své místo dodnes. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: A my obrátíme list. Tématem pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín byl chov ovcí. Co bychom měli promyslet, pokud si stádo chceme pořídit? Dozvíte se v ukázce z rozhovoru, kterou vám nabídneme už za chviličku.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Máme úterý 18. srpna. Hostem včerejší chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín byl předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Moderátorce Aně Randárové přiblížil, jak s chovem ovcí začít, i to, kolik zvířat bychom měli mít.
1: Minimálně 2-3 kusy. Takže ovce to je stádové zvíře a jako vždycky je potřeba, aby měl nějakou společnost. Jo? Takže asi takto.
2: Jak velký prostor ovečky potřebují?
1: To je otázka taky, jaké plemeno se bude chovat, jo? Protože každé plemeno je jinačí, jak vzrůstově, jako, to znamená, některé může vážit 20 kg, některé 50, 60, 70, že? A každé plemeno má jiné nároky. Tady bych možná doporučil oslovit ze svazu chovatelů regionálního šlechtitele svazu, který s tím může pomoci a taky záleží na lokalitě, jo? Ten, který zná už taky tu lokalitu nebo takto nějak, pro které ovce by to bylo výhodné, jo.
2: Takže v ideálním případě nechat si tedy poradit od někoho zkušenějšího, pokud s chovem ovcí chceme začít. Abychom si to dokázali představit, co všechno musí mít stádo k dispozici.
1: Tak stádo k dispozici musí mít samozřejmě neomezený přístup k vodě, kvalitní pastvu, doplněnou jádrovým krmivem, což dneska už začíná být problém. Vidíte to sucho, které je, takže někteří chovatelé už dneska musí přikrmovat senem. Není co pást.
2: A to asi nebylo zvykem tedy v minulých letech, aby se krmilo senem už, dejme tomu, v polovině srpna, že?
1: No, dá se říct, že se to nepamatuje tady jako během těch 30 let zpátky nebo takto 40.
2: Pokud teď budeme mluvit tedy dál o tom, co ovce potřebují, tak nejen v souvislosti s predátory je potřeba řešit i dobré zabezpečení. Jak tedy postupovat, aby ovce byly opravdu v bezpečí?
1: Tady je třeba návrat vlka, řeší ochrana přírody a PK, agentura ochrana přírody a krajiny, kde veškeré info v této sekci se dá průběžně aktualizováno o standardu zabezpečení stát před útokem těch predátorů. Jo, takže to je, dá se říct, lokální vždycky.
2: To je případný nebo hrozící útok predátora, ale zajímalo by mě také, jestli jsou ovce utěkáři. Je potřeba řešit zabezpečení i z tohoto důvodu?
1: Se ani neptejte, určitě. Pokud je lepší pastva vedle nebo někde za nějakým ohrazením, tak jako se tam snaží vždycky k ní dostat.
2: Takže se opravdu vyplatí zabezpečení stáda nepodcenit. Už jste to naznačil, ale zopakujme prosím, čím a jak budeme ovce krmit a co by naopak nikdy dostávat neměli?
1: Tak je to kvalitní pastva, seno, případně granule, minerální lizy, obohacené o mikroprvky, jádro. Co by dostat neměli, to je nekvalitní píce, plesnivé seno nebo zapařená tráva, jo, tam vlastně to je, škodí organismu.
2: Jak je to s pravidelnou veterinární péčí, kterou ovce potřebují?
1: Ve stádech, kde se dělají plemenná zvířata, jsou zdravotní zkoušky a ostatní zvířata podle vyhlášky, které vydává veterinární správa, aby se předešlo onemocnění a zjistilo se zdraví stáda. Jo? Takže to vydává vyhlášku veterinární správa pro ty ostatní drobnochovatele, kteří nedělají vlastně plemenná zvířata.
2: Vy už jste to zmínil, ale možná lidé občas nevěnují nebo nemají tolik času věnovat se ovečkám, jako tomu třeba bylo dříve. Abychom si to dokázali představit, tedy my, co nemáme zkušenosti s chovem ovcí, tak kolik času zabere péče o menší stádo?
1: Já to řeknu tak, to vždycky záleží, jaká velikost toho stáda je a ty možnosti toho pasení, jako jo, takže jaký tam je porost, jako jo, jaká je hustota porostu a teďka je to odkloněné na jeho západ, na jih, nebo někde, kde míň svítí sluníčko, takže ta pastva je tam trvalejší. Tady, kde letošní rok vlastně, kde je hodně sluníčka, tak ta pastva, dá se říct, rychle mizí.
2: Ale v zásadě jedná se tedy o nutnou každodenní péči o ovce.
1: No, tak se musí na ně člověk podívat.
0: Celá poradna je k poslechu v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Pátrejte v pondělních záznamech po 11. hodině. A nepátrejte potom, jaké bude počasí. Dozvíte se to z vysílání Českého rozhlasu Zlín už za pár okamžiků.
3: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, písničky

0: Tady Český rozhlas Zlín, který pro vás má teď 5,5 minutky před 2:30 jednu pranostiku pro dnešní den. Ta říká: svatá Helena okna rozdělá. Vy ale neotevírejte okna, abyste věděli, jak je venku. Teď se to dozvíte.
1: Počasí.
0: Ve spojení jsem už totiž v tuto chvíli s profesionálním meteorologem Petrem Minsterem, kterému přeji krásné úterní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A vy nám prozradíte nejen jak bude, ale také to, jak je v našem kraji, takže pakliže někdo nechce, ani nemusí třeba vstávat z lože.
2: Tak sluneční svět už pomaličku končí, v té západní části už je zataženo, ta většina Vsetínska nebo Valašska, chcete-li větší celek, tak tam už oblačnost také přibývá, zatím ještě průsvitná, takže částečně přes ní svítí, nicméně zanedlouho už bude také zataženo, je to ale oblačnost beze srážek. Teploty, ty se dostaly až dokonce ke 23 stupňům, a to v Kroměříži, jinak je to většinou těsně nad 20, malinko chladnější jsou potom ty části Vsetínska, které jsou o něco výše od těch 17 stupňů.
0: A pojďme na ten vývoj počasí v nejbližších hodinách.
2: Zataženo už zůstane, dokonce se přidají i srážky, nicméně ten balík srážek, který půjde přes Zlínský kraj, se teď nachází někde v Sasku a ve severozápadních Čechách, to znamená, že to bude nějakou dobu trvat. Až do toho večera by tedy srážky být neměly a potom od západu, severozápadu, tedy na většině území, na celém území, spíše slabší déšť, teploty ty potom do rana poklesnou na jenom 15 až 12 stupňů, vítr ten začne pofukovat od jeho západu, zatímco teď je ještě spíše západní, ale pořád bude buď to slabý nebo mírný.
0: A podle toho, jak se sem budou sunout ty srážky, jak jste řekl, by to mohlo vypadat na dešťovou noc, nebo to bude jinak?
2: Bude převážně dešťová, protože srážky budou ustávat až v ranních hodinách. Tam se také bude protrhávat oblačnost a zítřek začneme tedy po té, co skončí srážky, někdy brzy ráno, tak začneme oblačnou oblohou. V průběhu odpoledne se bude dokonce oblačnost ještě zmenšovat. Srážky by se vyskytovat neměly, respektive budou v České republice, ale od Zlínského kraje kousek dál na sever, takže tam ta výjimka je sice připouštěna, ale tak malá pravděpodobnost, že ani v předpovědi není. No a večer bude postupně skoro jasno. Teploty ty budou skokově výše od 23 do 26 stupňů, zatímco dokonce ta západní strana přimykající k jižní Moravě, tam může být až 27 stupňů, vítr pořád buď to slabý, nebo přes den přechodně mírný, jihozápadní, jižní.
0: Ještě nás připravte na zítřejší biozátěž.
2: Na dvojce střední zátěž, a to díky přechodu teplé fronty, která právě způsobuje zvýšení té teploty ve vyšších vrstvách, a to může negativně ovlivňovat osoby s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaky.
0: Tak vy, kteří máte třeba tyto potíže, buďte na sebe opatrní i během zítřka, jinak dvojka. A pojďme se přesunout ke čtvrtku. Naznačil jste trend v oteplování, bude pokračovat i pozítří?
2: Ano, ty teploty se na jihovýchodě našeho území budou vyskytovat docela vysoko ve čtvrtek odpoledne 27 až 31 stupeň, nicméně bude to i se srážkama v dvou takových vlnách, buď to ráno, přehánky nebo dokonce i bouřky, ty budou asi jenom lokální, nicméně v průběhu dopoledne odpoledne bude oblačnost trošku menší i slunečno a další srážky očekáváme až k večeru a potom v průběhu noci opět to mohou být přehánky četnější a také bouřky, které mohou přinést zejména silný vítr. Teploty po ránu kolem 16 stupňů, odpoledne do 31, to už jsem zmiňoval. No a ty srážky se podobně právě budou chovat i v pátek, to znamená, že ještě v průběhu noci doznívání srážek do těch ranních hodin, no a další až v průběhu odpoledne a večera, takže pátek beze srážek, spíše jenom ráno a dopoledne a teploty tím pádem o něco nižší, mezi 22 a 26 stupňů odpoledne.
0: A ještě udělejme na té cestě časem pár kroků zpět, a sice zpět k dnešku. 18. srpen. Možná nás ale zavedete o mílové kroky dozadu a zajímat nás budou ty roky, kdy bylo právě v tento den nejtepleji a nejchladněji.
2: Nejtepleji to nebylo až tak dávno, rok 2022 34,9 ve Starém Městě nebo ve stejný rok o desetinku méně v Kroměříži, ale vzdálené jsou už ty hodnoty minimální. V Huslenkách v roce 1949 naměřili minimum 1,8.
0: Běda. Tak už se nám ty teploty začínají pomalu nakloňovat k zimě, tedy co se týče těch rekordů. Jinak máme podle mě příjemné léto, které nám odbornou řečí popsal také s pohledem na ten aktuální stav meteorolog Petr Minster. Děkujeme za vše, mějte se krásně a brzy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Když budete teď pozorně poslouchat Český rozhlas Zlín, tak dostanete od Jiřího Tomáše perfektní návod, jak ulovit další dvě razítka v rámci turistické hry Poznáváme Valašsko. Rozhodně ale neodcházejte, ani pokud se této hry nezúčastníte. Krásné tipy na výlet zaujmou jistě každého. Pěkný den, pane Tomáši.
1: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům. K dalším místům zařazeným do regionální hry se vypravíme do Beskyd, konkrétně na úbočí vrchu Vysoká. Tato hora je vysoká 1024 metrů nad mořem. Pramení zde řeka Rožnovská Bečva. Razítko číslo 4 najdeme na rozcestníku u odbočky k prameni. Výchozím místem může být zastávka autobusu Bílá, chata Třeštík, od níž začneme stoupat po červené až k odbočce k prameni, což je 1 km 900 metrů, stoupání 173 a klesání 28 metrů. Zde můžeme sestoupit o 30 výškových metrů a 90 vzdálenostních k vlastnímu prameni Rožnovské Bečvy s pomocí lan a dřevěného zábradlí. Potom se vrátíme k místu startu, což je necelých 4 kilometry, stoupání klesání 203 metrů.
0: To jsme tedy přidali jedno razítko při poznávání Valašska. Vy nás ale dnes nasměrujete v rámci kombinovaného výletu ještě k jednomu, že ano?
1: Určitě. Autobusem se přes Bumbálku dopravíme do Velkých Karlovic k obecnímu úřadu. Odtud po okruhu Leskové-Miloňov dojdeme k Jelení a Danči Oboře. Razítko číslo 7 najdeme ve spodní části vyhlídkové věže u Obory. Včetně cesty zpět nás čekají 2 km 200 metrů, stoupání klesání 21 metr. Ráno doprava z autobusového nádraží Zlín přes Vsetín, Bumbálku, státní hranice do zastávky Bílá chata Třeštík. Odpoledne návrat z Velkých Karlovic přes Vsetín do Zlína. Přeji hodně hezkých zážitků při poznávání rozmanité valašské krajiny,
0: které nám nabízí výlet k prameni Rožnovské Bečvy, stejně jako k oboře Jelenů a Daňků na okruhu Léskové Miloňov. Tam všude můžete kromě těchto krásných zážitků najít i zase nějaké ty otisky tlapek medvěda Jury v rámci regionální turistické hry. Především ale radost z nádherného výletu a příjemně stráveného času. Děkujeme za tip, pane Tomáši. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Není důvod k panice, nějaký čas ještě je, ale faktem je, že letní prázdniny se 18. srpna už povážlivě blíží ke svému konci. Stále si s námi můžete ale užívat zámecké léto. Už za chvíli tu bude v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín jeho další zastávka.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Letně pohodová píseň Hany Zagorové doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My pro vás v toto roční období máme opět něco speciálního ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Soutěžíte s naším zámeckým létem. Šanci máte každý všední den dopoledne, krátce před 10. hodinou. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, tak tu máme právě pro vás, ale i pro vás, kteří se třeba chcete k našemu dopolednímu vysílání vrátit. Právě teď aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát, to už prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala terena z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kaply, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Tak tohle je pohoda spojená s historií. My se ale budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také věnovat sportu a při té příležitosti výrazně zrychlíme. Víkendová Barum Rally Zlín nepřinesla totiž jen triumf domácího pilota Adama Březíka, ale taky pořádnou dramatizaci boje o letošní titul mistra České republiky. My se více na toto téma zaměříme už za okamžik.
5: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
6: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
5: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
7: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
5: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Máte rádi napětí spojené se sportem například, tak to si rozhodně můžete užít, co se týče letošního mistrovství České republiky v automobilové rally. Teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín totiž budeme mluvit o tom, že právě tento závod, tento seriál závodu nabídne velké drama. Po víkendové Barum Rally Zlín totiž zbývá odjet už jen zářijový závod v Pačejově, před kterým mají reálnou šanci na celkové prvenství rovnou tři piloti. Dva z nich pocházejí ze Zlínského kraje. Tak si o tom poslechněte víc.
1: Před Barum Rally Zlín vedl český šampionát Dominik Stříteský. Pilot z Kelče na Valašsku ale kvůli zranění domácí závod vynechal a propadl se na třetí místo. Boj o titul ale nevzdává a věří, že zářijový podnik v Pačejově stihne.
2: Myslím si, že je to téměř jisté, že to stihneme. Myslím si, že to bude otázka tří týdnů maximálně, než usedneme znovu do auta a v tu chvíli uvidíme, co se bude dít a jak na tom jsme.
1: O jednu příčku nad Stříteským je teď Adam Březík, tedy vítěz víkendové Barum Rally. Krátce po závodě se o pořadí v šampionátu nezajímal.
3: Ne, momentálně to pro mě znamená to, že jsme vyhráli Barumku a to je prostě nejvíc.
1: Na souboj v posledním závodě sezóny se ale pilot z Lukova na Zlínsku už teď těší.
3: Rozhodně, je samozřejmě škoda, že Dominik tady nestartoval, že on zaodstoupil. Mohlo to být ještě zamotanější, ale pojďme do toho, myslím, že ta sezóna je tak dost zajímavá a bude ještě zajímavější v tom Pačově.
1: Zmíněný Honza je Jan Kopecký, obhájce titulu a celkově 11-násobný mistr České republiky. Ten musel z Barum Rally odstoupit a tím přišel i o šance na výhru v šampionátu. Bral to sportovně.
4: Je to pro nás ztracený, ale nedá se nic dělat, prostě někdy takovýhle sezóny jsou. Ne?
1: V nejlepší pozici je před závěrečným závodem na první pohled vedoucí Filip Mareš. V českém šampionátu se ale na konci sezóny účastníkům škrtá jeden nejhorší výsledek a to je pro Mareše nevýhodné. Na rozdíl od Březíka se Stříteským absolvoval a dojel všechny závody. To znamená, že po tom posledním se mu odečte nejvíc bodů. Vypočítat dopředu varianty, kdo za jaké konstelace tedy v Pačejově titul získá, je tak velmi složité.
5: Z pohledu šampionátu je asi úplně nejkrásnější, aby se rozhodlo na trati a ne takhle při Dominikově neúčasti, takže asi to tak má být.
1: Těší se i Mareš na dramatické finále sezóny. Rally Pačejov se na Plzeňsku pojede o víkendu 18. až 20. září. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A my se rally budeme věnovat i s dnešním hostem úterního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín v další hodině. S jedním aspirantů na český rallyový titul Dominikem Stříteským z Kelče na Vsetínsku si budu povídat zhruba za nějakou půl hodinku. Tak si na to počkejte, stejně jako si počkejte na další čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín, které tu budou už za necelých 5 minut. Do té doby vás věřím ještě potěší Pavel Bobek. Svojí písní Můj rodný dům, tak si třeba při ní zavzpomínejte na ten váš.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vedení Kroměříže získalo dotaci na opravu staré sportovní haly. Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy mají o desítky procent nižší přítoky, než je běžné. Platy ve veřejné sféře podle ministra Juchelky od ledna vzrostou. Během dneška bude oblačno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Kroměřížská radnice získala dotaci 6,8 milionu korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojetské ulici. K tomu žádá o příspěvek přes milion korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu a to hotovo by mělo být do konce srpna. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
4: Celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 11,4 milionu korun. Sportovní hala je z roku 1962 a dlouhá léta se do ní neinvestovalo. Slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate.
3: Přítoky do vodních nádrží v Povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
5: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
3: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejmíň 740 miliard korun. Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka.
2: Počasí.
3: Dnes odpoledne očekávejte ve Zlínském kraji ještě oblačno, v okolí Beskyd s možností krátké přehánky, jinak bude postupně zataženo beze srážek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 22 stupňů, vítr povane mírný západní až severozápadní a večer částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta bourala na silnici mezi Zlechovem a Boršicemi na Uhersko-Hradišťsku. Dále si dejte pozor na silnici mezi Újezdem a Vysokým Polem na Zlínsku, kde měl nehodu autobus a osobní auto. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pojď Pojďte se s Českým rozhlasem Zlín také podívat trošku dopředu a možná si i udělat plány. Druhý víkend v září zaplní Uherské Hradiště tisíce lidí v lidových krojích. Ve městě se totiž bude konat už 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. Organizátoři dnes představili jejich program, včetně několika novinek, a vy o tom budete jako posluchači Českého rozhlasu Zlín vědět jako jedni z prvních. Počkejte si jen pár minutek. A s dnešním sportovním hostem dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se ještě ohlédneme za víkendovou Barum Rally Zlín. To bude trošku smutné ohlédnutí, ale podíváme se i dopředu, to už bude mnohem veselější pohled a také plný nadějí. Do studia totiž dorazí pilot rally z Kelče na Vsetínsku Dominik Stříteský, kterému bohužel zranění v minulém ročníku nedovolilo obhajovat titul, za to ale se může stát mistrem České republiky. O tom všem bude řeč po 16:15. Teď máme 5,5 minutky po 15. úterý 18. srpna. Je to pro vás šťastný den? Věřím, že ano. A snad i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Posluchači Českého rozhlasu Zlín, zase budete něco vědět dříve než ostatní. Organizátoři slováckých slavností vína a otevřených památek dnes představili jejich program. Jeho součástí bude i několik novinek. Návštěvníci, kterých se do Uherského Hradiště každoročně přijíždí desítky tisíc, se mimo jiné můžou nově těšit i na program Českého rozhlasu. Podrobnosti teď proberu s reportérem Michalem Sladkým, se kterým jsem v telefonickém spojení a přeji mu hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Michale, kdy přesně se letos slavnosti vína v Uherském Hradišti konají? Tím začněme.
1: Letošní 23. ročník se uskuteční o víkendu 12. a 13. září. Program ale začne už o den dříve, tedy v pátek. Od 16 hodin budou moct zájemci ochutnávat vína od místních vinařů ve vinném stanu na Masarykově náměstí. Právě tam se následně bude konat i slavnostní zahájení. Jehož součástí bude i vystoupení slovenského lidového orchestru Zlaté husle, který vzešel z uměleckého souboru Lučnica.
0: A jaké budou hlavní body programu v sobotu a v neděli?
1: Velkým tahákem je každoročně slavnostní průvod, kterého se účastní tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého Slovácka. Vyrazí v 9 hodin z Vinohradské ulice, odkud půjde na Masarykovo náměstí. Následně se krojovaní rozdělí do 8 mikroregionů, které budou na různých místech města prezentovat své zvyky, folklor a tradice. Návštěvníci slavností se po celý den můžou těšit i na velkou spoustu folklorních vystoupení. Chybět nebude ani oblíbené putování Vinohradskou ulicí nebo pořady ve skanzenu Rochus. Z nedělního programu bych zmínil komentovanou přehlídku krojů na kolejním nádvoří bývalé jezuitské koleje, kde se uskuteční i přehlídka nejmenších zpěváků Zaspívej slavíčku. Kompletní program najdou zájemci na webu slavností.
0: Michale, v názvu akce jsou i otevřené památky. Co k tomu dodáš?
1: Je to tak, akce je tradičně součástí Dnu evropského dědictví a právě památky dokonale dotvářejí kolorit celých slavností. Letos jich bude přístupných 22. Definitivně naposledy bude během slavností vína možné nahlédnout do areálu bývalé věznice, kde už v příštím roce začne její rekonstrukce. V některých památkách se také uskuteční koncerty, na které by si lidé měli, stejně jako na prohlídky věznice, dopředu zarezervovat místo.
0: V úvodu jsme slibovali i novinky. Možná na ně teď posluchači Českého rozhlasu Zlín čekají. Pojďme je uspokojit. Které novinky to budou?
1: Mediálním partnerem slavností se stal Český rozhlas, který bude mít v sobotu na Mariánském náměstí svůj stan. Návštěvníci se můžou zaposlouchat do srdcovek Zdeňka Junáka, které osobně uvede sám moderátor. Odpoledne se pak ve stanu uskuteční pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. Novinkou bude také filmotéka v kině Hvězda, kde se bude promítat pásmo krátkých filmů ze Slovácka a také dokumentární snímek o uherskohradišťské věznici Vězení dějin.
0: V Uherském Hradišti se druhý víkend v září uskuteční 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. Novinky jsme probrali s reportérem Českého rozhlasu Zlín Michalem Sladkým. Děkujeme za ně, těšíme se moc.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín vám nejen hraje písničky, které nestárnou, ale také vás rád zve na zajímavé akce, které se konají v rámci našeho kraje. Co takhle zajít dnes do Zlína, kde se koná komentovaná prohlídka výstavy Pavla Preissnera a Petra Kunčíka. Ta nabídne osobní setkání s umělci a můžete se tak dozvědět zajímavé informace k jejich společné výstavě. Autorská komentovaná prohlídka začíná dnes v 17 hodin v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Dnes začínají také tradiční rymické bartolomějské hody. V rámci dnešního programu zvou pořadatelé na fotbalové osmifinále poháru hejtmana Zlínského kraje, ve kterém se od 17:30 v podvečer utkají Rymice s Tečovicemi. Hlavní program hodů poté pokračuje v pátek a o víkendu samozřejmě, kdy se můžou účastníci těšit na hudební zábavu, promítání filmů nebo slavnostní průvod dobrovolných hasičů. To už tady byla pozvánka až na víkend. A my se za chviličku podíváme ještě více dopředu, ale také se ohlédneme. A to s dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín. Ten se moc těšil na zlínskou Barum Rally. Nehoda při závodech v Polsku a zranění páteře však pilota Dominika Stříteského, do té doby lídra českého rallyového šampionátu, připravili o vedení a taky o možnost zopakovat prvenství na Barumce z roku 2024. Jak hodnotí víkendové dění, jak je na tom zdravotně a jestli se zapojí do boje o český titul v září v Pačejově, to nám jezdec z Kelče na Vsetínsku prozradí už po písničce.
1: Každé ráno začíná stejně. Stuhlé prsty, pomalé rozcvičování a naděje, že den bude o něco méně bolestivější než ten včerejší. Revmatoidní artritída postihuje nejen tělo, ale i duši. Proč se objevuje? Koho nejčastěji zasahuje a jaké možnosti dnes medicína nabízí? I na tyto otázky odpoví revmatoložka Uherskohradišťské nemocnice Marcela Bakterová. Už 19. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: V netradiční roli diváka a chvílemi spolukomentátora prožíval víkendovou prestižní automobilovou soutěž Barumček Rally Zlín. Její vítěz z roku 2024, Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku. Tomu, aby na Barumce usedl za volant závodního vozu, zabránila nehoda a zranění páteře při červencové rally v Polsku. O tom všem si teď budeme povídat, ale budeme se také dívat s úsměvem dopředu. Alespoň věřím, že s úsměvem, který už teď vykouzlil můj dnešní host Dominik Stříteský naproti mě u mikrofonu, kde ho vítám. Hezký den.
1: Hezký den i vám.
0: Teď už se usmíváte, ale jak moc vás svrběly ruce, když jste nemohl usednout za volant a soutěžit s ostatními na Barumce?
1: Svrběly hodně, spíš mě to i mrzelo vůči Ondrovi týmu, fanouškům a partnerům, tím, že nemůžeme startovat a přidat si další body do toho českého mistráku. Hmm. Na druhou stranu dopadlo to ještě všechno relativně v pořádku, přitom jaký to byl náraz, mohlo být všechno mnohem horší, takže mělo to svou stínovou i světlou stránku.
0: Co tohle udělá s hlavou jezdce? Vy se samozřejmě určitě, jde to z vás cítit, chcete co nejdříve vrátit za volant. Proletí někdy pak ta nehoda hlavou, když si třeba představíte, že byste tím místem projížděl za rok nebo při nějakém dalším závodu, tak dokáže tohle jezdec vůbec hodit za hlavu?
1: Musí, člověk musí a říká se usednout do toho co nejdřív. Bohužel tady v tom brání zdraví do toho sednout co nejdřív, aby to člověk ze sebe zetřásl. Nicméně už těch nehod jsem několik zažil, takže doufám, že se do toho dostanu brzo zpátky, jak usednu za volant, že ten pocit tam bude zpátky a hlavně, že tam nebude nějaká brzda, co se týče zdraví.
0: To vážné zranění jste utrpěl pár týdnů před Barunkou v Polsku. Pojďte připomenout fanouškům, kteří vám drží palce a přejí, ať se co nejdříve vrátíte za volant. Co se vlastně stalo a jak potom hodnotili to vaše zranění lékaři?
1: A je to tak, vlastně bylo to v Polsku po nárazu do stromu na třetí rychlostní zkoušce. Já jsem si poranil záda, Ondra si poranil obě nohy, tu jednu už měl po operaci, kde mu popraskali stehy, poranil si i tu druhou, takže my jsme opravdu dost pomačkaní a ta rekonvalescence je teď u obou dlouhá. Ondra už zase zpátky chodí, za což jsem velice rád, protože člověk má za něj nějakou zodpovědnost a starost v tom autě, kdy on je jenom pasažér, takže z toho jsem měl největší obavy, aby byl v pořádku. A ty vyhlídky jsou lepší, jsou dobré. Den ode dne je to na správné cestě a už jsem začal rehabilitovat, takže to už začíná být taková ta světlá stránka, než jenom ležet a čekat, co se bude dít.
0: Samozřejmě zdraví je na prvním místě, to se asi člověku honí hlavou, i když se dívá na tu Barumku jenom jako divák, ačkoliv obvykle je zvyklý sedět za tím závodním vozem a prožívat ty nervy. Další účinkování v šampionátu vám lékaři nerozmlouvají? Naznačil jste, že ten stav se vyvíjí dobře, přesto určitě čekají fanoušci i na to, že nám řeknete, jak to s vámi vypadá, jaké jsou prognózy.
1: Nerozmlouvají, ba naopak, ty vyhlídky jsou světlé, že ten poslední závod by jsme měli obět, že tomu nic nebude bránit. Doufám, že se nevyskytne něco nečekaného, co by tomu zabránilo. Nicméně, jak říkám, ono je to všechno na dobré cestě, ty kroky se dělají dopředu, dělají se velké, takže já doufám, že v blízkých týdnech za ten volant zpátky s Ondrou usedneme a uvidíme. Snad ještě ta šance tam je zabojovat o ten titul.
0: Říká pilot rally Dominik Stříteský, který se ukázal na tom minulém ročníku Barumček Rally Zlín jako divák. Mimochodem, kdy naposledy jste Barumku pouze sledoval? Vzpomněl jste si na to?
1: Já si myslím, že to byl rok 2018, kdy vlastně já jsem ještě nejel v rally kompletní sezónu, měl jsem jenom dva starty a to byly v rámci malých závodů, takže podle mě 2018 byla pro mě poslední Barumka jako divák.
0: I na to jste si třeba vzpomněl?
1: A vzpomněl, člověk na tom vidí tu světlou stránku, že je to aspoň jednou bez nervu, že se nemusí nervovat výběr pneumatik, nasazení tempa a jedno s druhým, takže má to svou světlou stránku, nicméně radši bychom se účastnili.
0: Chápu. Navíc jste se nenudil, protože na několika rychlostních testech jste se ujal i role spolukomentátora. Jak se vám tahle role líbila? Jak třeba na to reagovali vaši fanoušci? Rozdal jste hodně autogramů, selfíček?
1: Byl jsem v servisu vlastně celou soutěž, ne od rána do večera, ale většinou během servisu, kdy tam právě fanoušci a takhle byli, takže bylo to super vidět tu jejich podporu od nich a měl jsem možnost komentovat skok na Vlčkové při prvním průjezdu RZ Troják. pak i v rámci promotéra v angličtině, což pro mě byl takový trošku oříšek, ale pak to nakonec byl úspěch, takže zkusil jsem si i tu druhou stránku, nicméně doufám, že za volantem mi to jde lépe.
0: Takže angličtina s trochou kelčského přízvuku.
1: Přesně tak.
0: V podání Dominika Stříteského na minulém ročníku Barum Czech Rally Zlín, kterého se tedy zúčastnil pouze jako divák a spolukomentátor. My i o tom budeme ještě chvíli mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale hlavně se budeme také soustředit na zbytek té sezóny, který může být ještě nejen pro Dominika Stříteského velice dramatický.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi, pokud třeba posloucháte v tuto chvíli za volantem, tak se nenechte strhnout k nějaké rychlé jízdě, protože ta je předmětem našeho povídání. Dnešním hostem v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín je totiž pilot rally Skalčena v Setínsku Dominik Stříteský, který, jak už jsme tady několikrát zmínili a fanoušci jistě vědí, nemohl ze zdravotních důvodů jet tu minulou Barumku. Co vás nejvíce o víkendu na těch tratích, které jste si byl prohlédnout, překvapilo? Bylo tam něco nového, něco, co vás jako profesionála zaujalo?
1: A spíš bych řekl, že organizátor dal dohromady ty nejtěžší úseky, které tady jsou v poslední době možné, a poskladal opravdu těžký ročník. Jediné, co se umoudřilo, tak bylo počasí, že ty podmínky byly stálé, protože není to nic jednoduché, už je tak náročné RZ a do toho, kdyby se měly měnit podmínky, tak to těma kartama úplně jinak zamíchá.
0: To ovšem Dominik Stříteský mluví o tom, že počasí bylo stálé, ale to ještě neznamená, že úplně přívětivé, protože možná i to mohl být jeden z faktorů, který trošičku zmírňoval tu bolest z toho, že nemůžete jet. O víkendu teploty opět překračovaly tropickou 30. Jak je horko v tom závodním voze? Protože tam si pravděpodobně klimatizaci nemůžete pustit z důvodu výkonu, že ano? Nebo ano? Je tam nějaká ventilace, nějaké chlazení? Máte nějakou možnost?
1: Chlazení tam úplně není. Je tam kaplička vlastně ve střeše, kterou ten vzduch dokáže proudit dovnitř, nicméně na tu rychlostní zkoušku si to člověk zavírá, protože není příjemné, když ten vzduch proudí do obličeje, nebo nedej bože, kdyby nějaká moucha takhle prolétala dovnitř. Takže je tam horko, bývá tam okolo nějakých 70 stupňů, takže člověk se nenudí, nejhorší, když to auto potom zastaví a všechno to teplo z toho auta, z těch brzd, motoru, všechno začne hicovat dovnitř. To je teprve potom něco neskutečného, ale dokud to auto jede a ten horký vzduch jde za to auto, tak se to ještě dá zvládnout.
0: Ono se říká, že je to horké sedadlo, i když jedete třeba v mrazu, že ano, protože tam se asi spotíte vždy, velmi žádné chlazení není.
1: Ne.
0: Takže to by stejně asi moc nepomohlo. Mimochodem, kolik litrů vody tak během těch horkých závodů vypijete? Máte to spočítáno? Nebo dokážete odhadnout jako zajímavost sdělit našim posluchačům?
1: Dokážu, já si myslím, že v tom horkém závodě vypiju okolo nějakých 7-8 litrů během celého dne. Piju teda čistou vodu, někteří do toho dávají si nějaké doplňky a takhle, ale já jsem zastancem té čerstvé vody skrz nějaký pocit v žaludku a takhle.
0: Říká se skromností sobě vrozenou Dominik Stříteský. Když už tady tak nahlížíme do toho zákulisí těch závodů, tak fanoušky by taky mohlo zajímat, jak to závodníci mají během víkendu se spánkem. To je další takový určitě důležitý prvek. V pátek se končí kolem půlnoci po té speciální městské RZ-tě. V sobotu někdy po 9. večerní, jestli se nepletu. Je to velký problém. Jak dlouho třeba trvá, než po tom závodu, který je jistě i psychicky velice náročný a ten mozek jede na plné obrátky. Jak těžké je pak usínat?
1: A spíš jde o to neunavit se před tím závodem, přijít do toho závodu odpočatý. Já často spím i přes den, zvlášť třeba v ten pátek, kdy se jde ta kvalifikace a pak normálně si jdu klidně i na 1-2 hodinky lehnout, protože vím, že ty mi zase budou chybět večer tím, že se pojede ta speciálka, ráno člověk brzo stává, takže jde o to mít tu energii až do neděle. Jednou to člověk zná, že zvládne to, překousne se, no a kdyby se měl kousnout ještě ten další den, klesá všechny ty reakce a tady ta doba, takže jde spíš o to připravit se na tom před závodem, být odpočatý, nastoupit takhle do toho závodu. Máme předtím i seznamovací jízdy, takže prostě všechno tohle zbytečně tou energii neplýtvat a být na to nachystaný.
0: A v pohodě si schrupnete i přes den. Čisté svědomí evidentně má Dominik Stříteský, nemá problém usnout. Pojďme se vrátit ještě k tomu závodu ze sportovního hlediska. Z vítězství na Barum Rally se nakonec radoval další z regionálních pilotů Adam Březík. Překvapil vás jeho úspěch, nebo jste ho třeba čekal? Typoval byste ho jako vítěze před závodem?
1: Adam je letos obzvlášť rychlý na všech tratích, což já mu přeju i to vítězství. Měl jsem z toho opravdu i já radost, protože jsme hlavně kamarádi a i na té trati jsme spolu v pohodě. Já jsem popravdě typoval Honzu Kopeckého Adama až jako druhého, nicméně Honzu vyřadilo prostě
0: problém s brzdami.
1: Ano, přesně tak, technický problém, ale pak ty oči moje šly jenom na Adama, protože tu podporu od nás má tady a nejenom ode mě, ale i od fanoušků. Přece jenom je to regionální jezdec a vždycky je lepší, když někdo takový vyhraje tady tu místní Baronku.
0: Říká velmi kolegiálně a přátelsky Dominik Stříteský, pilot rally, který zůstává hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli se s ním dostaneme k dalším plánům, které jsou velké a o tom, s čím bude vstupovat do závěrečného závodu a do boje o český titul.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: rally pilotem Dominikem Stříteským se teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dostaneme k českému rallyovému šampionátu, který má před sebou poslední zářijový závod v Pačujově. Už je tedy jisté, že do něj nastoupíte? Mluvil jste o tom, že lékaři vše vidí pozitivně, takže už se těšíte na start?
1: No, určitě se těšíme, jak říkám, doufám, že do toho nevstoupí něco, co by to mělo nějakým způsobem ovlivnit, nicméně zatím tomu nic nebrání.
0: Výborně, do Varum Rally jste byl v čele českého šampionátu, ale protože jste musel ten zlínský závod vynechat, jak už zaznělo, tak jste klesl na třetí místo. Do průběžného vedení se dostal Filip Mareš a na druhou příčku Adam Březík, vítěz toho posledního ročníku. O titulu mistra rally se tedy zřejmě rozhodne mezi vámi třemi, tam asi by bylo velké překvapení, kdyby to byl kdokoliv jiný. Máte spočítáno, co k zisku toho titulu potřebujete? I tohle se vám honí hlavou?
1: A těžce se to počítá, protože ten bodový rozdíl je tam malý a těch kombinací je v tomhle případě nespočet. Zkrátka to bude o tom, kdo z nás dojede výš a ten vlastně ten titul urve, takže bude to napínavé, o tom není pochyb a taky to bude hodně na nervy.
0: Takže v uvozovkách stačí vyhrát ten nadcházející poslední závod v Pačově a je to v kapse?
1: Přesně tak, stačí.
0: Jak bude teď vypadat vaše příprava na ten poslední, vlastně velice důležitý a evidentně velmi dramatický závod? Už jste usedl do závodního vozu a trénoval?
1: Ne. Ještě mám k tomu nějaký čas. První potřebuju sebe dát, abych byl 100%, takže jde o to správně zrehabilitovat, začít se připravovat na to, že člověk do toho auta usedne a pak teprve se přesunu k tomu samotnému sednutí do toho auta a uvidíme, co to tělo na to řekne, co na to řeknu já, budeme tohle pilovat, aby jsme byli ready na ten poslední závod. Teď je ještě pořád prioritou to zdraví a tam se upírají moje oči.
0: Když je to atlet například, tak si člověk umí představit, že tedy si bude postupně nakládat a ta tréninková zátěž je pozvolná. Je tohle možné v rámci závodního vozu, protože tam mi přijde, buď člověk jede a je to fyzicky pořád stejně náročné. Samozřejmě při tom závodě nastupuje ještě i ta psychika, která také umí velmi vyčerpat, ale jde za volantem závodního vozu zvolnit nějak nebo si nějak ulevit?
1: No, nejde. Hlavně to tělo musí být připravené snášet právě ty narázy, které jsou v tom můj případ nebezpečné, takže proto já potřebuju to zdraví dát dohromady. A pak jde o to dostat se do toho zpátky, smazat z hlavy, co se stalo, znovu se do toho zžít, věřit autu, věřit sobě a aby člověk mohl podat ten výkon. Takže všechno to má své postupné kroky, které je teď potřeba znovu absolvovat.
0: Jak ty kroky budou vypadat? Já si totiž úplně neumím představit, jak se dá právě nějaký takový ten otřes v závodním voze nasimulovat jinak, než přímo za tím volantem. Takže bude to tak, že usednete, rozjedete se, dáte si jednu, dvě zatáčky a dáte nějakou zpětnou vazbu, nebo jak bude vypadat ta vaše pozvolná zátěž a návrat do tréninkového tempa?
1: A je to tak důležité teď zrehabilitovat, aby to tělo bylo pevné a ten náraz každý ustálo. No a pak je to otázka nějakého testu a vyrazit si. Jo. Vyrazit normálně, zkusit, co se bude dít v tom autě, nejde jenom nějak částečně, člověk musí prostě to tempo nasadit, aby věděl, co se bude dít. Od toho je to test, takže určitě na začátku to bude nějaké se zase zžití zpátky s tím, osahání se to. No a pak postupně zrychlování a čekání, jestli něco zabolí, nezabolí, jestli to tělo zvládne, já teda doufám a pevně věřím, že to všechno bude v pořádku, ale o to je právě ten test, aby jsme na toto všechno přišli.
0: Tak ať celý ten pozvolný proces probíhá přesně podle vašich představ, ať vaše tělo zdárně snáší veškerou tu zátěž, ať je všechno v pořádku, především tedy samozřejmě, ať slouží to zdraví a samozřejmě v neposlední řadě, i když už jsme tady mluvili o tom, že zdraví je nejdůležitější, ať se vydaří ten poslední závod v Pačejově a všechno dopadne podle vašich představ.
1: Moc krát děkuji.
0: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byl pilot rally z Kelčina v Setínsku Dominik Stříteský. Děkuji za váš čas i za vaše slova. Ať se daří.
2: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
4: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,
5: musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc, ne

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Ne, a také to prospěje vašemu zdraví, protože říká se, že smích léčí a toho bude dost v průběhu dnešní humoriády po 16. hodině, ve které vám dnes scénky z rozhlasového archivu bude nabízet vedle moderátora Pavla Kučery Pavlína Filipovská. Ano, i to je lákadlo k dalšímu poslechu. Zítra to už bude středa, i v prostředku pracovního týdne pro vás budeme mít po 14. hodině připraveno dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás i zítra velmi rád uvítá Pavel Vacek, který přeje teď vše dobré k dalšímu poslechu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: U dnešní sladké hudební zastávky mám zase malou pochybnost, kolik lidí si ještě vzpomene na chvilkovou hvězdu z roku 87, když jsme někteří zaregistrovali jméno Glenn Medeiros. Tomu bylo 17, dívkám se pro svůj portugalský původ a hezký kukuč líbil, no tak šlo všechno poměrně hladce, když vynechám to podstatné, příjemný hlas. Ještě rok předtím totiž vyhrál i talentovou soutěž v místním rádiu. Jeho zajímavá hudební stopa šla svého času i k několika dalším zvučným jménům jako George Benson, Ray Parker Jr. nebo Bobby Brown. Taky ale myslel na zadní vrátka, takže vystudoval univerzitu a když získal patřičné vzdělání, doktorát, nakonec vsadil na dráhu pedagoga překvapivě. A později se stál dokonce generálním ředitelem katolické školy. My si teď pustíme písničku, kterou beru jednoznačně za jeho největší hit a je to zase Magnet na děvčata, protože už v názvu se říká Nic nezmění mou lásku k tobě. Glenn Medeiros byl tehdy krásný, mladý, pak i bohatý, která by ho nechtěla.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Více než 20 000 obyvatel zlínského sídliště Jižní Svahy je kvůli odstávce bez teplé vody. Ve skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku se chystá nová expozice. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Přes noc a kránu očekávejte zataženost deštěm a nejnižší teploty budou kolem 12 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Obyvatelé největšího zlínského sídliště jsou až do pátečního večera bez teplé vody. Důvodem je pravidelná letní údržba technologií, která se v této části města opakuje téměř každý rok. Loni se podle teplárny podařilo servis zvládnout bez delšího přerušení dodávek. Letos už ale odstávka na jižních svazích nutná je. Jaké práce během ní pracovníci udělají, popisuje mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
2: Během tohoto týdne uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
0: Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku nechalo pokrýt novými dožky střechu jednoho z domků. Do objektu zatékalo a podle vedoucího muzea Petra Hlavačky už bylo nutné původní dožky odstranit. Do domu s popisným číslem 104 neměli dosud návštěvníci přístup. Nyní se ale v interiéru chystá nová expozice, která by se podle Hlavačky měla otevřít od příští návštěvnické sezóny.
3: Budoucí expozice bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře a postupně tuto budoucí expozici doplňujeme různými exponáty.
0: Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují 10 000 korun. Platí jim třeba letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle analýzy Ministerstva práce z minulého roku po této lhůtě odejde ze svého zaměstnání až 10% z nich. Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i Ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty Ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu zůstane v našem regionu zataženo a od západu postupně přijde slabý déšť. Ráno budou srážky ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v této chvíli jede po cestách ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Pavlem Kučerou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílat,
1: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
1: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud či z
1: Ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. My semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu. Ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karla Efa na scénu. A Karla Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Co se mi začalo líbit? A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty bláze, je tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se říká, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
3: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslém.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Vidíte mě vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, i vám, Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů smetenejch, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuju vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka, a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžovce, já vás zdravím a zdravím Pavlínku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, ale taky pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. To tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Přižíšek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
2: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, s

0: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou,
1: může
0: jak
1: být.
0: Jsem to... Ano. Ano, no tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice a to jsem já.
1: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
0: A vrať se nám v pořádku.
1: Krásný den.

0: Bublíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku rekonstruují most v Koželušské ulici. Nevyužívaný lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí plastiky ještěrů. Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. V noci a kránu očekávejte zataženo se slabým deštěm a nejnižší teploty budou kolem 12 stupňů. Jsou tu podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Kvůli opravě mostu v Koželušské ulici ve Valašských Kloboukách musí lidé až do poloviny září využívat náhradní objízdné trasy. Cyklisté jedoucí po cyklostezce Bevlava mohou opravený most objet ulicí Palackého a na trasu se znova napojit na ulici Nádražní. Postup stavebních prací popisuje mluvčí města Lenka Zvonková.
5: Na mostě došlo k odstranění vrstev staré vozovky i poškozené části betonové konstrukce. Následně na to naváže hydroizolace, osazení nových betonových říms a také zábradlí. Na závěr most dostane nový asfaltový povrch vozovky.
4: Bývalý lom v Horní Bečvě na Vsetínsku zdobí čtyři ještěři sochaře Karla Rába. Největší z nich má přes 3 metry, další jsou menší kolem 1 m a 60 cm. Leží na skalách a na spadaných kamenech. V následujících týdnech k ním přibude ještě had. V noci navíc podle autora Karla Rába svítí.
6: Ty plastiky vlastně jsou ozvláštěny tím, že jejich struktura umožňuje vlastně dovnitř vložit osvětlení, takže který je na solární panel, a takže vlastně jakmile se setmí, tak se ti ještěři rozsvítí a vlastně tu skálu nasvěcují ještě.
4: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
7: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.

0: aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
1: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
1: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Ti provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
4: Počasí.
3: Přes noc a k ránu zůstane v našem regionu zataženo a od západu se postupně rozšíří na celé území slabý déšť. Ráno budou srážky ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný jihozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici mezi Střelnou na Zlínsku a státní hranicí si dejte pozor na otevřený poklop od kanalizace. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Přeji vám krásný úterní podvečer. Je tu Den v kraji s datem 18. srpna. Dnes se v naší zpravodajské hodince vydáme do muzea v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku a dozvíte se také, proč se v Buchlovicích na Uherskohradišťku vrátili učitelé zpátky do školních lavic. Nejdříve ale písnička, a to konkrétně Teče voda. Přeji vám klidný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Po písničce budeme pokračovat s zpravodajským souhrnem, který dnes připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nový systém na modernizovaných křižovatkách ve Zlíně se začátkem školního roku přizpůsobí očekávanému nárůstu provozu. Systém, který zbývá dokončit na posledních třech z celkem 45 zlínských křižovatek, má zlepšit průjezdnost městem a zároveň upřednostňovat vozidla MHD a integrovaného záchranného systému. Pokračuje vedoucí realizace ze společnosti Cross Ivo Gajdošík.
3: Vždycky ta první polovina září je mnohem hustší než vlastně zbytek roku, takže se nám to ukáže někde nějaké limity nebo možnosti pro zlepšení, takže na tom budeme dál kontinuálně pracovat.
2: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou. V Zubří pokročila stavba nového klidového centra. Dělníci tam aktuálně betonují stropy a připravují podklad pro zelené střechy. Součástí zázemí budou veřejné toalety, amfiteátr nebo hudební altán. Nový travnatý povrch má fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova v Luhačovicích. Původní povrch sloužil přibližně 15 let a jeho stav už neodpovídal potřebám pravidelného sportovního využití. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
4: Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Polovinu nákladů financoval Zlínský kraj, druhou polovinu uhradilo město Luhačovice.
2: Celkem 445 metrů dlouhý chodník dokončují dělníci v těchto dnech v Partizánské ulici ve Vizovicích. Práce začaly letos v květnu. Pracovníky realizační firmy čekají ještě dokončovací práce, jako například výsev trávy mezi chodníkem a přilehlými zahradami.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Necelé 2 minuty před 17:15 posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jedna z chaloupek muzea v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku má novou doškovou střechu. Do objektu s číslem popisným 104 tak už nezatéká a jedinečný příklad lidového stavitelství východní Hané vydrží i pro další generace. Jde o chalupu, která dosud nebyla přístupná návštěvníkům rymického skanzenu a výletníci ji mohli obdivovat jen zvenčí. To se ale už brzy změní. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka.
1: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
2: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
1: Pokud bychom se bavili v číslech, tak na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
2: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
3: Začíná to vlastně z pole až na střechu, takže vy vlastně to musíte na podzim zasec a zesec starou mašinou samovaz z 60. let, prostě staré žně.
2: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
3: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes mátičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek, který potom jde ke střeše a tam se musí navlhčit vodou a uvázat povříslem na střechu. Je to starý způsob prostě krytí.
1: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
2: Jaká má teda trvanlivost došková střecha?
1: Podle klimatických podmínek bývala 20 a více roků. Dnes dá se říct, že s drobnými opravami může ta došková střecha vydržet 10 až 12 roků.
2: Jaký je došek izolant?
1: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
2: No tak ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
1: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře.
2: Otevření zbrusu nové expozice pod zbrusu novou doškovou střechou podle etnografa a vedoucího Petra Hlavačky plánují ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Z Kroměřížska Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinnu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Jitka Zelenková s Karlem Gottem nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dovedli k aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Minsterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké máme aktuálně počasí na území Zlínského kraje?
2: Máme všude zataženo, už se dokonce i první velice slabé srážky objevují na Uhersko-Hradišťsku. Dále budou od severozápadu postupovat zatím ještě nesouvislé, takové roztrhané balíky slabých srážek. Nicméně dál večer těch srážek bude přibývat a zůstane samozřejmě obloha zatažená. Teploty, ty jsou teď ještě lehce pod 20 stupni, v maximech dosáhly až 23 stupňů v Kroměříži, ale to bylo brzy odpoledne. Ty teploty budou samozřejmě v průběhu noci klesat, ale jenom málo na 15 až 12 stupňů s tím, že déšť bude na celém území v průběhu noci a srážky budou ustávat až v ranních hodinách, kdy se začne také protrhávat oblačnost.
0: Jaký bude zítřejší den?
2: Zítra začneme tou menší oblačností, oblačno také ještě zbylých pár srážek se bude objevovat na východním okraji a postupně budou ustupovat dále. Odpoledne bude dokonce i polojasno a večer skoro jasno. V průběhu dne jsou srážky spíše vyloučeny, no a teploty ty budou skokově o něco výše, 23 až 26 stupňů, na západě dokonce 27 stupňů. Vítr ten bude slabý ráno a večer, v průběhu dne mírný jihozápadní až jižní, ale jenom do 20 km za hodinu.
0: To byla tedy středa. Jak se počasí bude vyvíjet dál?
2: Ve čtvrtek nám bude proudit přechodně hodně teplý vzduch, takže maximální teploty 27 až 31 stupeň. Nicméně očekáváme dvě fáze srážek v podobě přeháněk nebo dokonce i bouřek, a to v ranních hodinách. V průběhu dopoledne, odpoledne bude potom oblačno až polojasno a bez srážek. Nicméně později odpoledne, večer a potom v noci očekáváme další četné srážky, přeháňky a bouřky, které mohou být i silné, zejména co se týče nárazu větru. Ten jinak bude mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Říká Petr Minster. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Dávno už vím, že chodím jak těň. Jsem čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Je 17:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Zatímco většina škol začne fungovat až po skončení prázdnin, v Buchlovicích se třídy, chodby i školní jídelna zaplnily už teď. Pořádají tam totiž letní školu. Ovšem ne pro děti, ale pro učitele. Těch se tam z celé republiky sjelo zhruba 150. Chtějí se naučit, jak udělat výuku zajímavější.
1: Tady učí nám jako prezentuje nějakou knížku.
2: Může být reflektivní.
3: Třeba jsme si zkoušeli, jak vlastně probíhá ten den v tom začít spolu, jaké jsou tam ty aktivity. Taky jsme si vyzkoušeli nějaké ledolamky, když vlastně se ty děti ve třídě neznají, tak aby se navzájem jako poznali.
4: Říká mi po prvních lekcích mladý učitel Dan ze základní školy Bohumila Hrabala v Praze.
3: Přijel jsem tady, protože budu mít od září první třídu s výběrem na ten program začít spolu. Přijel jsem se tady obohatit, jak vlastně vést ten program, jaké aktivity využít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
5: Všechny aktivity, které jsme zatím dělali, byly společné, byly bezvadné, byly zajímavé. Je to spíš takový návod, jak bychom to mohli dělat. Je to takové hodně otevřené, což je super, že tam každý najde to svoje.
4: Doplňuje ho další účastnice letní školy Lucie, která přijela z Bohumína.
5: Určitě jsme tady proto, abychom se něco nového naučili, abychom nevyhořeli a abychom byli blíž dětem.
4: To je i smyslem celé letní školy, potvrzuje jedna z lektorek Hana Babanová.
6: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování, a to rozhodně proměňuje toho člověka v té učitelské roli hrozně moc.
4: Vzdělávací program Začít spolu je primárně určený pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol. Využívají ho ale už i učitelé na druhém stupni. Jak přesně vypadá, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která program v České republice zaštiťuje.
7: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže vlastně učitel se pohybuje mezi dětmi, spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou. Ale primárně si vlastně ty děti učí mezi sebou, to vrstevnické učení je pro nás taky moc důležité.
4: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Petry Černocké pokračuje Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Víc než 20 tisíc obyvatel zlínského sídliště Jižní Svahy je celý tento týden bez teplé vody. K jejímu přerušení došlo kvůli pravidelné údržbě a opravám technologií. Odstávka potrvá do pátku a místní ji znají také jako svitovskou dovolenou. Jak se bez teplé vody obejdou a proč se odstávce říká svitovská dovolená, zjišťovala reportérka Michaela Kočendová.
1: Neteče.
2: Ukazuje paní Jana, která bydlí na ulici Valachův žleb na sídlišti Jižní Svahy. Teplá voda jí stejně jako tisícům dalších obyvatel nepoteče až do pátečního večera.
1: Člověk musí trochu zatnout zuby. Do sprchy vlezu, tam to vydržím, ale vlastně musím si přihřát vodu a tak nějak si to umyt.
3: Odstávka technologií v tomto srpnovém týdnu a přerušení dodávek tepla v lokalitě Jižní Svahy se opakuje téměř každý rok a je nutnou nezbytností pro udržení našich technologií pro bezchybný a bezproblémový chod.
2: Říká mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
3: Uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
4: Je to jeden z těch rytmů toho bývalého průmyslového města Zlín, které samozřejmě začíná v baťovské éře, tam jsou ty kořeny.
2: Říká Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Výroba v baťových závodech byla úzce provázaná a proto firma zavedla celozávodní dovolenou. Po přejmenování závodu na Svit v roce 1949 se pro tuto pravidelnou letní přestávku vžil název svitovská dovolená.
4: Tahle přestávky se využívalo jako i takové technologické pauzy, že ti, kteří třeba opravovali ty stroje a byla potřeba nějaká údržba, tak v tom podniku zůstali, byla to menší část toho osazenstva a něco kutali.
2: Během letní přestávky se opravovala také teplárna a další městská infrastruktura. Podobné práce se na toto období plánují i dnes. Technologie jsou méně vytížené a kvůli dovoleným bývá ve městě méně lidí. I proto má takzvaná svitovská dovolená ve Zlíně své místo dodnes. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rymic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
2: Tak já jsem se tady v Rymicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
0: Už ve středu 19. srpna. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Je 17:46 a po písničce Beatles pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sportovní reportáž. Velké drama nabídne finish letošního mistrovství České republiky v automobilové rally. Po víkendové Barum Rally Zlín totiž zbývá odjet už jen zářijový závod v Pačejově, před kterým mají reálnou šanci na celkové prvenství tři piloti. Dva z nich pocházejí ze Zlínského kraje.
1: Před Barum Rally Zlín vedl český šampionát Dominik Stříteský. Pilot z Kelče na Valašsku ale kvůli zranění domácí závod vynechal a propadl se na třetí místo. Boj o titul ale nevzdává a věří, že zářijový podnik v Pačejově stihne.
2: Myslím si, že je to téměř jisté, že to stihneme. Myslím si, že to bude otázka 3 týdny maximálně, než usedneme znovu do auta a v tu chvíli uvidíme, co se bude dít a jak na tom jsme.
1: O jednu příčku nad Stříteským je teď Adam Březík, který vítěz víkendové Barum Rally. Krátce po závodě se o pořadí v šampionátu nezajímal.
3: Ne, momentálně to pro mě znamená to, že jsme vyhráli Barumku a to je prostě nejvíc.
1: Na souboj v posledním závodě sezóny se ale pilot z Lukova na Zlínsku už teď těší.
3: Rozhodně, je samozřejmě škoda, že Dominik tady nestartoval, že on zaodstoupil. Mohlo to být ještě zamotanější, ale pojďme do toho, myslím, že ta sezóna je tak dost zajímavá a bude ještě zajímavější v tom Pačově.
1: Zmíněný Honza je Jan Kopecký, obhájce titulu a celkově 11-násobný mistr České republiky. Ten musel z Barum Rally odstoupit a tím přišel i o šance na výhru v šampionátu. Bral to sportovně.
4: Je to pro nás ztracený, ale nedá se nic dělat, prostě někdy takovýhle sezóny jsou. Ne?
1: V nejlepší pozici je před závěrečným závodem na první pohled vedoucí Filip Mareš. V českém šampionátu se ale na konci sezóny účastníkům škrtá jeden nejhorší výsledek a to je pro Mareše nevýhodné. Na rozdíl od Březíka se Stříteským absolvoval a dojel všechny závody. To znamená, že po tom posledním se mu odečte nejvíc bodů. Vypočítat dopředu varianty, kdo za jaké konstelace tedy v Pačejově titul získá, je tak velmi složité.
5: Z pohledu šampionátu je asi úplně nejkrásnější, aby se rozhodlo na trati a ne takhle při Dominikově neúčasti, takže asi to tak má být.
1: Těší se i Mareš na dramatické finále sezóny. Rally Pačejov se na Plzeňsku pojede o víkendu 18. až 20. září. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

To byly Flereti s písničkou Zafukané. Posloucháte úterní Den v kraji, který se pomalu chýlí ke konci. Máme 17 hodin a téměř 53 minut. Naše vysílání ale samozřejmě

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Více než 20 tisíc obyvatel zlínského sídliště Jižní Svahy je tento týden kvůli odstávce bez teplé vody. Fotbalovému klubu v Rožnově pod Radhoštěm hrozí, že bude vracet dotaci. Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Přes noc a kránu očekávejte zataženo se slabým deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 12 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Obyvatelé největšího zlínského sídliště jsou až do pátečního večera bez teplé vody. Důvodem je pravidelná letní údržba technologií, která se v této části města opakuje téměř každý rok. Loni se podle teplárny podařilo servis zvládnout bez dalšího přerušení dodávek. Letos už ale odstávka na jižních svazích nutná je. Jaké práce během ní pracovníci udělají, popisuje mluvčí společnosti Seven, pod kterou teplárna Zlín patří, Eva Maříková.
5: Během tohoto týdne uděláme nezbytné opravy na centrální výměníkové stanici, což obnáší výměnu vstupních a výstupních armatur a zejména opravy na distribučních rozvodech společnosti Teplo Zlín, což je náš největší odběratel, se kterým odstávku koordinujeme.
4: Radní v Rožnově pod Radhoštěm řešili nevyúčtované dotace tamního fotbalového klubu. Klub je nevyúčtoval městu, Zlínskému kraji ani Národní sportovní agentuře. Vedení města se teď chce s agenturou sejít a zjistit, za jakých podmínek může klub dotace udržet. V budoucnu by mohl klub přejít pod místní tělovýchovnou jednotu, říká lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
6: Nemáme s tím problém, ale musí nám to schválit NSAčko jako poskytovatel dotace. Ten náš další postup závisí na to, jak se nám podaří zjistit od Národní sportovní agentury podmínky udržitelnosti a možnosti, které město v dané situaci má.
4: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Zhodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu. Informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo podle komise, ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
3: Počasí.
4: Přes noc zůstane v našem regionu zataženo a od západu se postupně rozšíří na celé území slabý déšť. Ráno budou srážky ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší teploty dosáhnou 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Po cestách ve Zlínském kraji se dle dopravních serverů jede momentálně bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Pohodový úterní večer u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písmo.

Klidný pohodový letní podvečer přeji všem našim milým posluchačům, pro které je pořad Morava krásná zem téměř denním chlebíčkem, jak se říkává. A samozřejmě vítám i ty, kteří na naší stanici Českého rozhlasu Brno a Zlín zabrousili jen tak náhodou. Svátek neslaví Helenky a taky Jelenky a na Slovensku i Jelenky. V poledne bylo přáníček nositelkám těchto jmen požehnaně a předpokládám, že i nyní tomu bude následovně. Číslo k nám 726 46 5200. Tak, tolik úvodem. Samozřejmě nám hrála Moravanka a zpívali Danuška Magálová a Ivanka Slabáková, kterou srdečně zdravíme do Jundrova. Přejeme, ať Brna brzký návrat. Tuším, že to bude někdy tak v polovině září, se to tak odhaduje. Tak, a teď mám hned první písemné gratulace, tak se na ně podíváme. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku k narozeninám mojí mamince Květoslavě Machalíkové. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví a lásku přeje syn s rodinou a manžel Jaroslav. Tak tolik první gratulace, no a dívám se, ano, František Koutek, Dalibor Kozmík, na radost a Vlčnov Janka.

0: Ano a hned napřímo, takzvaně, jak se říká, zavoláme, kdo pak se dovolal. Krásný, hezký, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Karlíčku.
0: Kdo pak?
1: Tady je Lída Šlapánice.
0: Lída Šlapánice, Lidoš, dobrý podvečer. Povídejte.
1: Pršelo, máme mokro.
0: To je dobře.
1: Máme tady mokro.
0: No, tak povídejte.
1: Tak vás zdravím všechny tady v Brně a rozhlas Zlín a chtěla bych, musím tady zeslabit to.
0: No to rozhodně, no to určitě, no. Proč to bere vazbu, Liduš, se zkušená popřát, volající, tak.
1: Ano, chtěla bych popřát Karlíčku paní Ivance Slabákové.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: To jsme sestry Lida a Františka Konvalinovi, byli, pocházíme z Blížkovic. Taky chceme popřát, protože Ivanku známe obě. Chci popřát brzké uzdravení a taky, ať se vrátí brzy mezi nás. A tady tu písničku ji posílám a vám taky. A dneska jste měl moc pěkný pořad na Šlágru. Ty dechovky, Vosičku, ohromy, poslouchali jsme s Jerečkem.
0: Dobře.
1: Můj je muzikant, víte, hrával taky s dechovkou v Dambořicích u pana Majera.
0: No vidíte, za chvílinku bude hrát Dambořanka, tak to sedlo,
1: no, no,
0: přesně,
1: vidíte,
0: no to je náhoda.
1: Bezva. A děkuji za všechno.
0: Dobře, pěkný. Liduš.
1: Mějte naviděnou, nazhledanou.
0: Naslyšenou. Tak, podívám se, jestli ještě někdo volá. A je to tady, výborně, zkusíme. Dobrý podvečer, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, já vás všechny
0: a kdo
2: zdravím.
0: Pak?
2: Marie z Jezeřan Marcovic.
0: Maruško, výborně, Jezeřany. Povídejte.
2: Tak, já vás zdravím ještě jednou a vašeho kolegu a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát dnešním narozeninám kamarádce.
0: Ano, no, povídejte.
2: Už můžu?
0: No jasně, vy jste ve vysílání už, já jsem to říkal, já to beru na ostro.
2: Tak, to promiňte.
0: Ne, v pohodě, Maruško.
2: No, dobře. Emilko, tak všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať se ti ve všem daří, co si přeješ. A ještě hodně najetý kilometrů bez nehody. To ti přání se připojí kamarádka Mařenka Šlézová. Pane Hegner, děkuji moc a vám, celém vašem kolektivu také. Hlavně hodně zdraví, pohody a ať se vám ve všem daří.
0: Dobře, děkujeme, Maruško. Mějte se krásně, hezký večer.
2: Také, nashledanou.
0: Nashledanou a další e-mail. Krásný večer vám ve studiu i všem posluchačům. Chceme vaším prostřednictvím předat blahopřání a písničku k dnešním narozeninám hospodářovi Lukáškovi Zálešákovému. Ať se mu pořád daří a kravičky ho poslouchají. Tomu přeju Mzenčané. Mám tady jednu takovou malinkou reklamaci, že jsem v poledne odehrál gratulaci paní Anke Urbanové z Rokytnice, ale zapomněl uvést, kdo zaslal gratulaci. Stát se tomu, že každému nás to mrzí, manželé Removi. Tak manželé Removi, pokud tomu tak opravdu bylo a bylo to tam uvedeno, já jsem to nepřečetl, tak se vám omlouvám a myslím si, že paní Anka Urbanová se určitě dozví, že to právě ta gratulace je od vás věnovaná právě jí. Tak, podíváme se na písničku Rodné dědince, Miloš Procházka, Ivana Škrhákova a jak jsem již naznačil, Dambořanka.
3: Český rozhlas

0: redaktor Jan Bořanka a dovolala se Anička ze Studence. Dobrý podvečer, Aničko.
1: Dobrý. Zdravím vás a všechny posluchače. Já mám vzpomínku.
0: No, povídejte.
1: Dneska by to bylo, dneska je to 6 roků, co odešla moje kamarádka Věrka Vlková ze Studence. A takže bylo to prostě, pro mě schází pořád. Už je to tolik roku, ale jen prostě schází. Byl opravdu obětavej, nejen, že se sama měla 2 nemocné děti a dokázala pomoct kde komu. Jo, teď každý rok takhle si na ní vzpomenu a na její děti. Já vím, že je tam s něma šťastná, ale vždycky říkám, Věry, hrozně mi scházíš.
0: No, to je...
1: toho nebylo málo, tak ano. Ještě neděli tady umřel soused, Božek Kupa, tak třeba někdo to uslyší, třeba ještě neviděl parce, bude mít pohřeb pátek ve 4 hodiny. Aha. Tak i na něho, protože ti sousedi mi taky v životě hodně pomohli. Já jako opravdu, a pomáhají, nejen pomohli, a odešel prostě pro nás, začal marodit a bylo to moc rychlý a tak těžko se s tím nějak srovnáváme.
0: Tak je to, Aničko, to je jasné, že když má někdo vztah, nemusí to být vyloženě rodinný příslušník, ale kamarád, přítel, kterého máte rádi, nebo kamarádka. A ještě byste si určitě spolu mnoho věcí řekli s Věruškou, že jo? Ale to prostě děti, tak v životě je.
1: Stejně jsme měli děti, tak i zavzpomínáme, vzpomínám na to, jak jsme cestovali, jak prostě užili, užívali jsme ten život, jak nám to dovolil.
0: Jasně. To je prostě tak, jak život běží, že jo, mílovými kroky a člověk někdy má ty zastaveníčka taková, které si popovídáte a zavzpomínáte. Tak dneska vzpomínáte, Aničko.
1: Vám moc děkuju.
0: Jo, mějte se moc hezky.
1: Já jsem si mohla popovídat s někým.
0: Dobře. Tak ať se vám daří, Aničko. Naschledanou. Ve Štítarech čeká Milan. Předpokládám, čekáš, Milane?
2: Ano, čekám, Karličku.
0: Tak se dočkal, můžeš povídat.
2: Velice tě zdravím, svého kolegu.
0: Kolegyně, Elišku, kolegyně, já to radši napravím hned.
2: No ta kolegyni, dobře, v pořádku, šikovnou.
0: Ano, je šikovná.
2: Dobrý. Karličku, dneska má svátek Helenka Jurčíková.
0: Ano.
2: Tak bych jsme chtěli jí popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se uzdraví, nevím, jestli už je doma, ale byla v nemocnici, takže aby byla co nejdříve z nemocnice doma a byla pěkně v pohodě s jejím manželem Fankem.
0: Ano, myslím si, Milane, promiň, myslím si, že už je z nemocnice doma, samozřejmě, že takové ty bolesti trápí, že tam psala právě v poledne, jsme jí také přáli a ona přála svým kamarádkám Helenkám. Tak to jenom tak mimochodem. A pokračuj dále.
2: Tak je to dobře, všichni jsme spokojeni teda a hlavně, ať je ona spokojená.
0: Ano.
2: Karličku, a ještě bych chtěl poslat písničku, i když to třeba nebude slyšet a neposlouchá to. Mojí tetičce Anešce Holbové, které je 95 roku a trošku jí teďkon zlobí zdravičko. Mm-hmm. Tak bych jí chtěl popřát taky hodně štěstí, ale hlavně to zdraví, aby se jí to ustálilo a byla v pohodě jako do teďka.
0: Dobře.
2: No a jinak bych poslal písničku všem kamarádům, Urbánkům, Karlíkovi, do Kramolína, Pačkovi, no, Mirkovi do Bánova, no a hlavně ještě Vědce Svobodové do Petrova.
0: Ano, ano.
2: A Karličku, děkuju moc a hezky si užij ještě ten zbytek těch prázdnin a zase někdy naschledanou.
0: Ano, naschledanou, naslyšenou, ahoj. No a když jsme u těch Helenek, tak budu pokračovat členky Klubu přátel Českého rozhlasu a hned to tady krásně přečtu. Helenka Metznerová z Podivína, Helenka Kolaříková z Vyškova, Helenka Skolozubová z Modřic a dále otočím list a mám tady Helenku Mičíkovou z Pítína a Helenku Procházkovou z Kroměříže. Helenky, vaše krásné jméno, ať zní v uších sladce a přejme vám samozřejmě jménem všech posluchačů zdravíčko, štěstí, lásku a pohodu. A ještě jedna gratulace muzikantská pro Kamila Mezihoráka, bývalého dirigenta, inspektora vojenských hudeb a nyní učitele hudební výchovy. Milý Kamile, k dnešním narozeninám ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a splněných přání. A také, aby tě nikdy neopustila láska k hudbě a ještě si složil nebo zaranžoval hodně písní a byl v životě šťastný. Píseň a přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, patří také jeho přítelkyni Vendulce, která své narozeniny slavila 12. srpna. To vše přejí rodiče a bratři Jožin a David s rodinami. Teď nám zahrají Vracoviáci a považte, ano, Kamil Mezihorák, Anička Mráková napsali společně písničku Proč mě frajárečko?

0: Ano, a dovolal si Jožka z Hovorán. Dobrý podvečer, Joží.
1: No, dobrý podvečer vám všem, přátelé, pěkné písničky. Já bych chtěl popsat, v pondělí bylo Petry, naše neteř je Petra, dneska je Heleny, moje dcera, respektive zase naše dcera, má taky dneska svátek a zítra má narozeniny syn neteře Petry, je to 14 roků. Všem jim přeju jen to dobré a ať se jim daří aspoň tak, jak mě. Řekni zbytek večera vám přeji.
0: Dobře, dobře, Joží, tak ať se vám pořád daří tak hezky. Mějte se hezky.
1: Tak. Mějte se.
0: Krásný večer, ano. A je připravena Irenka ze Stražiska. Dobrý podvečer, Irenko.
2: Dobrý podvečer, přeji vám krásný podvečer a chtěla bych popřát našemu milému tatínkovi Jiříkovi dnešním narozeninám. Takže tatínku přejeme ti hodně zdraví, štěstí a aby jsi měl hodně elánu ještě, pohodu a to ti všechno přeje tvoje manželka, tvoje dcery Irena a Petra s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
0: Dobře, dobře. A Irenko, kolik má taťka?
2: Tatínek má 80.
0: Kulaté, no vidíte
2: ano,
0: to.
2: Ano, kulaté. A přejeme mu ještě hodně, hodně, aby tady s námi byl dlouho a aby se měl s námi dobře.
0: No to předpokládám, že asi má, když takhle krásně tak přejete. Doufám. Právě, slavili se už?
2: No tak trošku slavíme, ale bude mít za 14 dní oslavu, tak to ještě rozjedeme no. Trošku víc.
0: Dobře, tak ať vám vyjde krásná oslava. Mějte se pěkně, Jirenko, nashledanou.
2: Taky. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: A teď mám tady hodně povídání a vzpomínek od Honzíka Bůřila, tak se do toho pustím a budu to všechno reprodukovat. Tak se připravte. 18. srpna 1939 se narodil v újezdě u Brna inženýr Pavel Výška. Honzík vám přeje do dalších let hlavně hodně zdraví a přeji brzké uzdravení, ať se mu ten zdravotní stav zlepší a přesto doufá, že je v pohodě a neví, zapracoval v Chemontě, chodíval na pivo k Milový ke stopkům na Českou. Pokud víte, dejte vědět do rádia, co s ním je. Honzík vzpomíná. Další. 18. srpna by měla svátek paní Helena Kopčanová, rozená Varmužová. Dětství prožila do 20 let v Králově Poli u rodiny Pokorných se sestrou Janou, s Prokešovýma, Vladimírem a Alinem. Jiřím žila 67 let v Pěšťanech, pracovala v kuse, byla vyučená krejčová, měla s Vojtíškem hospodářská zvířata, prasata, kočí a maminka jí zemřela v roce 1970, kdy měla 59 let. Tak měla nemohoucí maminku, byli spolu 50 let a její tatínek se dožil 94 let, vzpomíná Honzík. Otáčím další vzpomínku. By měla dnes svátek paní Helena Kosíková z Brna Varmužová, také vyučila se kadeřnicí, měla holičství na Slovenském, vychovala 3 syny, Jarka, Lubomíra a Ivoše, dožila se 92 let. Taky 2 vnučky měla, Kateřinku, vnuky Radka, Martina, starala se o staletou maminku Anu a o syna Lubomíra. Byl to svobodný mládenec, vzpomíná syn Još, snacha Honzík, Marie a pravnoučata, vnoučata. A ještě jedna vzpomínka. 18. srpna 1915 se narodil na Okrouhlé pan Antonín Parolek, zamiloval se do Marie, vyučil se pánským krejčím, vychoval 3 dcery, Emílii, Janu a Marii, ještě má žijícího zetě Františka, syn se jmenuje Antonín, vychoval vnoučata, pravnoučata, dožil se 92 let, 90. oslavil na Benešově, měl 5 sester a ještě taky 3 sestřenice, 3 bratrance, 2 tety, Anu Varmužovou, Marii Střížovou, vzpomíná Honzík. Tak, tolik vzpomínky a teď písnička Zdeněk Horský, Láďa Salčák, Za Petrovem, Polečko a Dolanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Toliko poutávky a zdravíme Marušku do Veselí nad Moravou. Dobrý podvečer, Mařenko.
4: Pěkný podvečer vám, pane Hegner, vaší kolegyni i všem posluchačům. Chtěla bych vzpomenout na moji milou sestřenici Helenku Michalíkovou v Milokoště. Dnes bychom spolu oslavili její svátek, kde před dvěma měsíci nás nečekaně opustila. Chtěla bych jí poslat ke svátku nějakou pěknou písničku do nebíčka. Do jisté jí měli a měli rádi, vzpomeňte na Helenku se mnou. Vám, pane Hegner, mnohokrát děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
3: Ano, bude to pohlazení po srdíčku. To poznáte za chviličku. Mějte se krásně, Maruško. Nashledanou. No a my se vypravíme do Beskyd na Bílou a dostává slovo dnes pan Laďa a já už tuším, komu pak se bude přát. Láďo, hezký podvečer.
5: Zdravím vás, Karličku, ještě jednou a všechny v rozhlase a posluchače. Dneska bych chtěl popřát manželce Helence Kočajnarové z Bíle dnešnímu svátku a přejeme jí všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. Byla rodina. A pozdravujte Ivanku ještě od nás.
3: Vyřídíme. A Ladě, k tomu přání se samozřejmě připojujeme i my, že jo, Helenku. Taky jo, zdravíme. Děkuji. Ano. A považte, že teď jsem otevřel e-mail a nebudete věřit, ano, a sám jsem překvapen, který budu za chvilinku citovat. Takže mějte se krásně, Láďo.
5: Děkuju,
3: ať se vám daří. A já budu předávat ten e-mail. Dnes slaví svůj svátek paní Hela Kočajnarová z Bílé Beskydek. Helo, hodně zdraví, lásky, spokojenosti a božího požehnání ti přeje rodina a přátelé z Dambořic. Děkuje pan Majer. pardon. Ano, vidíte to, přáníčka. Přímo hned jedno, přímé jedno e-mailem. A písnička Zaleď Sokol, Zdena Hovorková a Broln.

0: To je pohlazeníčku, jak Zdenka Hovorková naspívala za Leď Sokol. Krása, nádhera. Pokud poslouchá Zdeníčku, tak vás zdravíme moc. Dovolala se Jituška z Konice, ale pozor, ne na Hané, ale u Znojma.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A dobrý večer. A ráda bych vás požádala, jestli bych mohla poslat písničku paní Božence Sýsový z Říčan u Brna a její sestře Evičce. Sice už to bude dodatečně, hodně dodatečně k narozeninám, ale vůbec to nevadí, bude to aspoň pro radost. A aby Boženka byla velice šťastná, spokojená a hlavně zdravá celý život, máme ji moc rádi a z celého srdce jí to přejeme. Rodina Bursíková, Skoní, Cítka a Radek, máme ji moc rádi a proto ji posíláme písničku a vám moc krát děkujeme.
0: Ano, Jituš, ano, děkujeme děkuji taky. A 5. prosince si oslavte ano. Svátek hezky, víte?
1: Ano, ano, bude to, budu na to myslet.
0: Já mám totiž ten den narozeniny, víte, tak proto to vím.
1: Tak ještě to bude hezky.
0: Ještě je čas, ještě je dlouho. Jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: V Kosticích čeká Maruška. Dobrý večer.
2: No, dobrý večer, pane Hegner.
0: No, nádhera, Maruško. Ne, nevrčí telefon, to je zázrak.
2: Tak to je vaša vina, byste se asi polepšili.
0: No tak to teda ne.
2: Nevím,
0: to
2: opravdu teda nevím, ne. Pane Hegner.
0: Ale vždycky to vrčelo a fakt dneska no, právě super,
2: no,
0: super.
2: Ráda.
0: No,
2: tu
0: my
2: ráda.
0: Taky, my taky, Maruško, povídejte.
2: Jak to je? No, já bych třeba vaším prostřednictvím popřát k svátku Helenkám také. Máme sousedu tady přes jedno, paní Hela Dubovická, potom tam mám kamarádky paní Hela Malecová a má dceru Helenku také. A naproti nich bývá hned moja dobrá známá paní Hela Melicharová. Tak já jim přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině. A mají vnoučátka, pravnoučátka, tak nech jim děvají všecky jménom radost, ale hlavně nech jsou zdravé, šťastné a spokojené. A k tomu jim také přeju aj boží požehnání. Zajtra vidím, že je Ludvíka, náhodou tu mám kalendář, tak já bych tu písničku pro radost poslala i panovi Ludvíkovi Řehořovi, panovi Pokryvačovi. Nech mu udělá radost a přeji mu také hodně zdravíčka, nech si dává pozor při práci a nech je zdravý.
0: Dobře.
2: A písničku ještě pošlu, pane Hegner, do Nivnice, na Březovu, do Lužic, do Brna, do Kobylí, do Bohuslavy, Cuzlina. Všetkým mojim dobrým známých a nech jsou zdraví, šťastní také a hlavně zdraví. Vy také nech jste tam hodně zdraví v tém rozhlasí, abyste nám mohli hodně dlouho vysívat a mějte se moc a moc dobře.
0: Hezký večer, Maruško, nashledanou.
2: Vám také a i vaší kolegyni, paní kolegyni.
0: Ano, děkujeme, děkujeme, díky. Mám tady vzpomínku. V životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, člověk si je nechce připustit. Nejinak tomu bylo 12. srpna před 7 lety, kdy nám bez slůvka rozloučení odešel milovaný manžel, pětinásobný tatínek, dědeček, pradědeček, pan Ludvík Štěpančík z Kochavce Výchopnice, který rád poslouchal tento pořad a ještě raději byl, když mu vnouček Pavel osobně přál. Vše už je minulostí, jen vzpomínáme při plamínku svíčky, že 8. srpen byl každoročně nejen jeho narození novým, ale zítra bychom slavili jeho svátek s krásným jménem Ludvík, které si bohužel tatínek vzal sebou a tím skončil rod Štěpančíků na Výchopnice. Dále jsme 12. srpna připomněli, že před 7 lety odešel na svou poslední cestu tam, odkud není návratu. Každý člověk zanechá na světě stopu, některé odnese čas vítr jak v krajině, jiná zůstává vždy a vždy v lidských srdcích, takový byl můj tatínek. Mnozí z vás jste jmenovaného Ludvíka znali, laskavého, kamarádského, pracovitého, ať na poli, v lese, pro rodinu, při stavbě rodinného domu, ale především člověka s otevřeným srdcem. Svým životem předával porozumění, životní zkušenosti, ochotu pomáhat, laskavost a dobro. Za vše, co vykonal, zůstává v našich srdcích hluboká vděčnost, vzpomíná dcera Věra z rodinu Kochavce. Tak a ještě zdravím do Brna z Horní Bečvy, posílám přání k svátku Heleně z Bílé všenej, hlavně zdraví Lojza z Mečůvky. Písnička Pohár vína, Pavel Svoboda, Miluška Plačková a Lácaranka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ještě dostane slovo Maruška z Nímnice. Mařenko, vy to krásně uzavřete, povídejte.
1: Dobrý večer, milý pane Karličku, ano. A milí posluchači. Tak dnes slaví svátek velmi milá paní Helenka Paludová z Nímnice. Přejeme jí pevné zdraví, pohody, lásky a úsměvu ve tváři. Helenko, živio, živio. No a srdečný pozdrav ještě posílám Anice Hlábkové do Miroslavy a jejímu manželovi, taky do Moravce, Maruce Jeřábkové, Kročilové, Moravčíkové, všem přátelům přeji krásný večer a vám, Karličku, děkuji moc.
0: Díky,
1: a na viděnou se těšíme ve Strání.
0: Ve Strání v neděli, ano. Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: A je tady vzpomínka na Karla Vacka. Posílám vzpomínku na vynikajícího hudebního skladatele Karla Vacka. Narodil se 21. března 1902 v Liberci. Začínal v lidových kapelách, zdokonalil se během první světové války ve vojenských hudbách. Po návratu se stal aktivním hudebníkem, hrál u R.A. Dvorského, začal skládat v orchestru Osvobozeného divadla. Za války měl vlastní orchestr, s nímž účinkoval po celé republice. Do Mariánských Lázní jezdíval rád až do posledních let života. Přátelil se s kapelníkem zdejší dechovky Václavem Hájkem. Přijížděl v září, kdy je v Mariánských Lázních nejkrásněji. Neodmítl postavit se za dirigentský pult na kolonádě anebo u lesního pramen, kde se hrála směs jeho melodií. Publikum ho zbožňovalo, odměňovalo vždy nekonečným potleskem a jeho skladby dodnes okouzlují uchvatnou melodií, krásným textem, brilantní harmonizací, skvělou instrumentací. Byl totiž jedním z králů české dechovky a zemřel právě před 44 lety 18. srpna 1982 v Praze. Pozdrav posílám milovník všeho pěkného, zajímavého, pan doktor Jan Boleslav. No a teď nám zahraje Javorinka ze Strání, vidíte to, Ríša Procházka, Miloš Procházka, Miroslav Končitík a Straňanská chasa.

A ještě rychlý e-mail, dnes má narozeniny paní Ludmila Mikuličková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Josef, syn Michal s rodinou, syn Roman s rodinou, dcera Petra, sourozenci, kolegyně z družstva, kamarád Broněk. A ještě nám zahrají Ištvánci ze Šardic, Stano Orechovský upravil, Anička Rušička.

A budeme se loučit, před chvíli nám hrála Javorinka, za chvíli bude hrát i Straňanka, se srdečně zvání v neděli 23. do Strání, 14.30, Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tufaranka a Straňanka. Tolik pozvánka. Moc krát děkuji za pozornost, Elišce děkuji za spolupráci, mějte se hezky, hezký večer, zítra paní Jiřinka Ostrá v poledne a teď Petr Krpelán, Martin Píka, dva supermani od Zdeňka Gurského.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 150 pedagogů z celé republiky se v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku účastní letní školy. Vedení Kroměříže získalo dotaci na opravu staré sportovní haly. V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů. Přes noc a k ránu očekávejte zataženost deštěm a nejnižší teploty budou kolem 12 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Na letní školu vzdělávacího programu Začít spolu přijelo do Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku 150 pedagogů z celé republiky. Podstatou programu je rozvíjet u dětí komunikaci, tvořivost, kritické myšlení a spolupráci. Zároveň jsou vedeny k hodnocení zodpovědnosti a učí se prezentovat svou práci. Podrobnosti přidává jedna z lektorek Hana Babanová.
2: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupila byly z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování.
0: Vzdělávací program Začít spolu v Česku využívá zhruba 300 mateřských a základních škol. Kroměřížská radnice získala dotaci 6,8 milionu korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojetské ulici. K tomu žádá o příspěvek přes milion korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu, hotovo by mělo být do konce srpna. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požáru. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požáru se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci zůstane v našem regionu zataženo a od západu se postupně rozšíří na celé území slabý déšť. Ráno budou srážky ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 15 až 12 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Přeji vám příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na 2 kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové, u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, kde je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak je to akce, je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být. Jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, nebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí. Já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let. Dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, Lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj, má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom. cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte.

0: Dospívali Tessie a Refiu. Je s vámi Urma Bakeren. Pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej den pomalu up. Bylo
2: mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo. Takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barber, jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já. Že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, sklidil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci, mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je takový víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt. Vlastně vážím si toho, že takový člověk jakoby si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v Budbacht, Zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: zprávy.
1: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
2: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
1: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
3: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
1: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
4: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
1: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace. Počasí. V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
0: Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jednu zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete i dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdekoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že bychom mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní, to si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on nejlepší nabízí víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hele, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.

0: To prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký malýr, já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
1: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
0: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přehánky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění,

0: kud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
1: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení, třeba když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
0: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
2: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
3: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojediněle, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
4: Zlatá láska.
5: Vítejte ve světě velkých příběhů.
6: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
5: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
6: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
5: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, bylo.
3: A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nebo chutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy pozdějc, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A da pioníru jel potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začal.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet, ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo, ani nevím, s kým jsem se setkal, nic. Říkáte, to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli, do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, jenom žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi ta spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že tam budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne, já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník.
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolužačka sestra?
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
5: to
4: stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si ji být.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: No, 100%.
3: Určitě, 100%. Určitě. No.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdyby jste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak. No,
3: no je to tak. No, je to tak. No a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak, jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a ze školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě spolu. Nikdy.
5: To jsme stali jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... Skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no a pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak tý telči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánbůh, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči, no.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo, protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě, no, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě finkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový den jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. No.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. A tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže, než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Fakt jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nebyla taková, ale...
0: On se má... No ale pas byla.
2: No to bylo, to bylo, to jo. Povedlo se. V těm už seba jsem... Začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo. No. Tak to bylo. A krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli, a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ti vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou rušák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme, a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: To je. A doufám, že to zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně rok a půl. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... No tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimo děložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako...
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem se dal na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Odpoledne? No. Kafe.
4: Kafe.
2: No. A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježíš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasíka, zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježíši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
4: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. Abych mal takovou pravdu, my jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s testovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naši takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že se nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už se člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlejc, jeď pomalejc, a my teda jeď pomalejc, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi těm pomalinku, nic. No,
4: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: Stálo to za to, ale šlo to.
4: No.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. Je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jezdit nad tím a budeme jezdit dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jinak to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala by, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste nemohli?
4: Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty všechny jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne. Ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladní po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu. Dostane pusu, pohledím je u toho, to je to Slyš, nic extra. Ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat. Když on to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiže bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to má se spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že si ji pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde, jdu okolo kuchyně, pak ji pohledím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině, což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak bude šťastný zase. Já. To ten život ztratil smysl. A asi teda já nevím, jak si to přivolalo.

0: A milujete ho.
1: Pořád. To je...
0: Jak moc jí milujete?
2: Moc. To se nedá říct. To nejde.
0: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a

0: Zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
1: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
0: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
2: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Sport.
0: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
3: Počasí.
0: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úpadkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Nemůžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 5:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak
4: než... Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu řečovitými za škopy svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit Demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten Demonio.
7: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej, prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, Demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra té hraběnky di Carantaratta. No,
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, počkej, tak to není. Ne, něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl. Že?
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Hida, hida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Heitmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet, někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancují, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budině na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? No tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takové, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50 hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku prostředí. Středníček z Chaloupky, podle sem Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, To chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné Hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné Hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka, ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná Hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná Hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko, tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha, tedy vidět tu Kutnou Horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souviset to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už mě asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozélandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali, tak to se nedá říct koupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kryhy nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, těma borovicovýma větvičkama, a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné Hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, já se tam pojedeme podívat. Tak tam na ten hrad šli, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky,
0: patří, že jo?
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
0: z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Oline. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mě v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka? Nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat? To se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem Rádio Střední Čechy region poslouchám již 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju
1: no,
0: si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky, potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou,
0: ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradej.
0: Ano.
1: Ale to tak hrozně si toho vážím vás, celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davicích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma tu, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se
0: dějí.
1: A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem 2 skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem sněl o tom, že jednou snad navštívím muzeum Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc. Navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce Nikde nebyl nikde, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do Noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem táh jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdravím posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo toho Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. Resty. A Morava vůbec. Resty. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala, na podzim, tak jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli jste tam někdy vy byla.
0: Jako byla třikrát.
1: A country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete,
0: tak.
1: Máte to ráda.
0: Tak ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashville. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, posloucháte teď před chvilkou Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu zase
0: ano,
1: pořady.
0: Ano, ano.
1: Vy jste taky ho mám jako kamaráda, že si povídáme o té muzice, jak je country, tělem i duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No, moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal, dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala, ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: rozumím, rozumím, no, rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju.
1: Na vás, na vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna, to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radosti paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, že tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tématu.
1: Ano.
0: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
1: Rozumím.
0: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
1: Nebyla,
0: tam nebyl, viděl.
1: Taky ne.
0: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo, ano, kde bych se rád podíval, ano, na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
1: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
0: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je Mohelnické jezero, kde těží o písek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích. Ne?
1: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
0: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím, toho Nováka.
1: Kapitánčíka, že jo? Ano.
0: Kapitánčíka taky.
1: Jitku Lukešovou.
0: Paní Barbožikovou a ještě,
1: ano,
0: paní
1: Jitku Lukešovou. Ano.
0: Chci vás tu pozdravovat.
1: Děkujeme moc.
0: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no, bylo by jich hodně.
1: Tak děkujeme
0: a
1: moc, pane Roberta.
0: Děkuji, že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
1: Tak vám to moc přeju.
0: Určitě to tam bude moc hezky.
1: Určitě si máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju. Dobrou noc.
0: Ano. Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
1: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
0: Dobrý, tak děkuju. Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž? Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů? Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma je dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si sednu na lavičku, tam si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Tak nějak, no. Hmm?
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to víte, že volám, že paní hospodská volá, už má čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk. Jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: že
0: paní Emo.
1: Osina, ale že jsou to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, paní Emo.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jak on má svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce a vy jste zvaná.
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní
1: Emo? Hotel Prádě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnohé dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, kdo ví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak se těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají, vyučí, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničkou během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A pěkný, Všichni vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně s tou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No, nadšená.
0: Krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky. A tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera. Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: je míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem a nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá projít tady taky. A jsem rád, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte mnoho zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů,
0: mm-hmm.
1: Obrovský vítr,
0: mm-hmm.
1: Takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. S dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francový Lhoty, a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína,
0: uh-huh.
1: Tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojeni s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem, někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půli cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane Vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana Vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové. Tak veselý již nebudem. Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
8: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
8: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
8: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
8: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň doléhají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo, ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
9: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
10: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
9: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů. Hmm.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštejn. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak vím,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda.
2: No dobré, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. To nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ti nerad loví pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbách.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: ne,
5: já.
6: To neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky si jedře.
5: Dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král Jeruzalemský. A teď jdu pro císaře.
5: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: No pak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevyjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase, Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
11: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě je žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čem mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
7: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panož byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu,
10: o bože, dále. Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
13: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
14: Ale no...
13: Konečně. No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
14: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
13: Proč?
14: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
13: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
14: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
13: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
14: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
13: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
14: Když nesmím.
13: Tak tam zůstaň bez polibku.
15: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
16: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purkrabství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v přecíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán, viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal, měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče, jak pravý šermí.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil, tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky, o díky, o díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
11: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna.
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
11: Byla jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
12: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
11: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
11: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
13: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
11: Rytíř,
14: strýčku.
11: Dívka v obleku panoše a v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
13: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
13: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
15: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
16: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
13: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.